Hezký večer vám přeje Petr Koral. Hard and Heavy pokračuje třetí hodinou a začali jsme skladbou od řeckých thrasherů Suicidal Angels Years of Aggression, titulní věcí jejich alba z roku 2019. To bylo vlastně jejich sedmé a prozatím předposlední album. A nebyla to náhoda, protože právě odstartoval speciál věnovaný blížícím se koncertům a i festivalům. Poněvadž léto je sice už ve svém závěru, by se dalo říct, a ty největší metalové festivaly už proběhly, ale to neznamená, že nějaké vás ještě nečekají. A to se týká třeba akce s názvem Metal Madness, která proběhne 29. srpna v Sušici. A vystoupí tam třeba němečtí death metalisté Horizon, české skupiny Hypnos, Inner Sphere, Mortifilia a také Suicidal Angels. Proto jsme si je pouštěli. Mimochodem, nebude to jejich jediné vystoupení během konce léta u nás, ale k té další akci se teprve dostaneme. Ten samý den, tedy 29. srpna, probíhá také Březovská metalová noc, tedy akce v Březové u Sokolova v areálu Na Výsluní. A hlavní hvězdou, dalo by se říci, tohoto festivalu, který taky už má, já nevím, kolikátý ročník, bude asi německá progresivně technická skupina Obscura. Zahrajeme si něco z loňského nového řadového alba Sonication. Ta skladba se jmenuje Silver Linings. Obscura.

Radio Beat. Toto byla jedna pozvánka na letošní březovskou metalovou noc, která, znovu připomínám, proběhne 29. srpna v Březové u Sokolova. A mimochodem Obscura si příští rok připomene 25 let od svého vzniku. Ale třeba karovarští Cutthroat Flesh, kteří na březovské metalové noci také vystoupí, slaví to čtvrtstoletí existence už letos. A speciální vystoupení k tomu připravují právě na březovskou metalovou noc. Takže si za chvíličku Cutthroat Flesh pustíme, ale ještě připomenu, co dalšího bude březové k vidění a slyšení, například francouzští Destinity, Moribund Oblivion, což je kapela z Turecka, pouští Sphere, z tuzemska třeba Refor, Flashless, Nahum a další. A také už zmiňovaný Cutthroat Flesh. Pustíme si jejich letošní nový single The Car Out of Space.

0: Radio Beat.
1: Stále posloucháte Hard and Heavy a stále vás zvu na nějaké akce, které se konají v dohledné době. Ještě jako vždycky musím připomenout, že ne vždycky úplně všechno vyjde, že někdy nějaká kapela nedorazí na poslední chvíli, třeba zruší účast nebo celé turné, nebo prostě nastane nějaká vyšší moc. Takže vás chci poprosit, abyste mě nebrali úplně na 100% jako smrtelně vážně. Já nejsem schopen ovlivnit to, když něco nevyjde, a radši si ty věci prověřujte na internetu. Ono to dneska už není tak složité. Další akce, na kterou bych vás rád pozval, ta bude o víkendu 4. a 5. září v Ostravě na Slezsko-Ostravském hradě a nese jednoduchý název Metal a tři vykřičníky. A tam se představí spousta převážně zahraničních kapel, včetně už avizovaných Suicidal Angels, kteří vystoupí i v Sušici na Metal Madness. Kromě toho tam budou i kapely jako 1349, Decapitated, Vomitory, Take, Hemorrhage, Memoriam, General Surgery, Benighted a další. Hlavně tedy black a death metal, prostě extrémnější záležitosti. A já bych speciálně rád upozornil na jednu takovou fajnšmekrovskou záležitost, což jsou Sai. Avantgardní metal z Japonska, který existuje už od roku 1990. Letos Sai vydali nové album Gohka. My se ale vrátíme 11 nazpět na desku Grave World a z ní pochází následující skladba s názvem Out of the Grave. Sai.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hot and Heavy. Na Radio Beat.
2: Doznělé japonští Sai, kteří vystoupí také 4. nebo 5. září v Ostravě na tamním Slezsko-Ostravském hradě v rámci akce Metal. A já jsem nezmiňoval ještě jednu kapelu, která tam také zahraje a je domácí, ale domácí s tím, že ona vystupuje převážně už jenom v zahraničí a pokud jsem dobře informován, tak v té Ostravě to bude letošní asi jediné tuzemské vystoupení. Řeč je o skupině Cult of Fire, opravdu velmi úspěšných českých black metalistech. Tak si pozveme na akci Metal také něčím od Cult of Fire. Bude to Vltava, samozřejmě zhudebněný pan Smetana v loni na Brutal Assaultu a pak i na samostatném koncertě v Praze se vlastně konaly takové ty akce, kde Cult of Fire hráli se symfoniákem, mimo jiné pochopitelně i tuhle skladbu. Teď už zase hrají samostatně, živit se symfoniákem v případě black metalistů není tak jednoduché, ale to bylo samozřejmě nadsázka. Cult of Fire prostě zahrají v klasickém obsazení v Ostravě a my si dáme Vltavu v té verzi bez symfoniáku, ale zároveň hodně symfonické. Pochází to z EPčka 4. symfonie ohně a to vyšlo v roce 2014.

Ostravě. Ovšem už v klubu Barák, protože teď už se dostáváme od festivalu k běžným, nebo v úzovkách běžným koncertům. A v tom Baráku 22. září vystoupí ukrajinská black metalová kapela 1914, což je velmi zajímavá a úspěšná parta, která v textech se hojně zabývá událostmi spojenými s první světovou válkou. A výjimkou není ani následující píseň, pocházející z loňského alba Viribus Unitis. Jmenuje se jednoduše 1914 a podtitul má The Siege of Přemysl, skupina 1914.

0: Radio Beat.
1: Pořád si zveme na nějaké akce, které vás čekají v nejbližších týdnech. A teď bych rád upozornil opět na akci, která bude v Ostravě a shodou okolností také v klubu Barák, stejně jako koncert ukrajinské kapely 1914, jejíž skladba právě dozněla. O 4 dny později, tedy 26. září, v Baráku oslaví 30 let ostravská místní legenda Disfigured Corps. Pozval si tam několik kapel, včetně dávných souputníků a už dávno neexistující kapely Total Death. Vystoupí tam také Flashless, Contour, Exitus a také rakouský projekt Schirenz Place Pungent Stench. Jistě víte, že Martin Schirenz, dlouholetý kapelník skupiny Pungent Stench, teď vystupuje s tím starým materiálem pod touto hlavičkou. Tak pojďme si pozvat prostřednictvím dvou skladeb. Nejdříve zaznějí samotní Disfigured Corps z jejich prozatím poslední nahrávky, což bylo split album společně se spřízněnými Ingrowing, které se jmenovalo 1, 2, 3, 4, We Are Vampires a vyšlo předloni. Tak zazní Clash of Generations. No a potom zazpomínáme na ty staré časy Dead Grindu v podání rakouských Pungent Stench z alba Club Min Mondo Bizarre For Members Only. Přijde song nazvaný Practice Suicide. Disfigured Corps a Pungent Stench.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hot and Heavy na Radio Beat.
2: No a nyní už se dostaneme k akcím, které vás čekají až ten další měsíc, už ne srpen a ne září, ale říjen. A hned první říjnový den se chystá do pražského klubu Futurum hned čtverice kapel v čele s asi nejznámějšími americkými thrashery Havok. Tihle pánové z amerického Denveru vám teď nabídnou něco z jejich už 15 roků starého druhého alba s názvem Time Is Up. Bude to Prepare for Attack, takže Thrash Made in USA skupina Havok.

0: na Radio Beat.
1: Havok, znovu připomínám, vystoupí 1. října v pražském Futuru. A nyní se dostáváme k dvěma koncertům, které čekají 10. a 11. října Uherské Hradiště a Plzeň. V tom Uherském Hradišti se hraje v Míru, v Plzni to bude v Šeříkovce. A vystoupí tam společně brazilští death metalisté Crision a rakouští death black metalisté Serpent. Tihle veteráni rakouské metalové scény existují už od roku 1992. A zajímavostí je, že od roku 2006, tedy už kulatých 20 let, s nimi hraje český basák, říkající si Serpent. Pojďme si zahrát něco od Belphegor. Z alba Totan Ritual z roku 2017 přichází song Spell of Reflection.

Rozdělí Belfegor a celý ten dnešní speciál zaměřený na pozvánky, na festivaly a koncerty zakončíme ještě jednou pozvánkou, na vlastně dvěma, ale první nebude hudební. 15. října v Praze v Distriktu vystoupí Xandria, která letos mimochodem vydala nové album. Ale my si dáme něco jiného, my si dáme pozvánku na koncert, který proběhne ještě o týden později, 24. října v Brně, v hale Vodova. Tam totiž vystoupí polští Behemoth a norští Dimmuborgir. Dimmuborgir letos po dlouhých 8 letech od minulé desky Eonian konečně vydali novou řadovku. Nazvali ji Grand Serpent Rising a právě z ní pochází i skladba, která tu třetí hodinu dnešního Hard and Heavy ukončí a jmenuje se Repository of Divine Transmutation. Takže Dimmuborgir a pozvánka na 24. října do Brna. Loučí se s vámi Petr Korál.

0: Radio Beat.
1: Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Neměná klasika na start těch posledních hodin. S vámi je Davy. Ovšem po 14 dnech opět naproti mě usedl Al, ale čau.
2: Čau, ahoj.
1: Templo Void dneska na start. Ty jsi mi říkal, to znáš tuhle tu kapelu, ne, to znáš? Říkám, jo, tak samozřejmě, že znám Templo Void, není to asi to, co by jsem poslouchal dnes a denně, ale Templo Void samozřejmě znám. Ty jsi donesl novinku.
2: Jo,
1: o Templo Void. Tak ty seš ten, kdo tyhle ty věci sleduje a objeví to vždycky jako, hele, novinka nebo ono. Já nevím, jestli ti tohle to i chodí, jako tady o těch větších kapel.
2: Templo Void, no, myslím si, že jsem dostal promo v nějaký elektronické formě.
1: Jo, takže seš upozorněn na to právě touhletou formou tedy. Dobře, Templo Void za námi, pátý album tady máš napsaný v přípravě.
2: Jo, pátý album, no. Neskutečný. A jako zní to hodně příjemně. Oni samozřejmě nic nového neobjevují, ale co se týče tvorby, atmosféry, no tak to jsou králové, jo. Mm-hmm. To je jako to je vzorový dead doom metal.
1: Jo, vzorový dead doom metal jako, zní jako moc hezky.
2: Tam není vlastně vůbec nic špatně, jo.
1: Dobře, pošli mi to, nebo připomeň mi to, tohleto, protože a děláme to tak spolu, ty doneseš playlist, něco zaujme, ty mi posléze pošleš nějaký odkaz, já si to poslechnu a hodím si to do oblíbených.
2: Jako ani centimetr progresu tam není.
1: A to nemusí být.
2: Ale
1: jako
2: prostě ta nálada, pochmurná, temná, to je prostě, pro milovníky téhle hudby je to vlastně nirvána, že?
1: Ale nepotřebuji jako kolikrát jako progres, na co? Teď si dáme jednu kapelu a dáme si od ní dvě skladby.
2: Ano, atmosférický black metal z Itálie, kapela Feralia vydala před několika týdny třetí CDčko Ultima Requies a pustíme si hned dvě skladby.
1: Dobře, jdeme na to.

0: Tak to byla Itálie a black metal. Itálie black metal, člověče. Oh, kdybych měl zazpomínat, kolik italských black metalových kapel jsem v minulosti poznal, no pár jich asi bylo. Ale teď se ti přiznám, co tě tak napadne, když se řekne Itálie a black metal? Musel jsem na něco zapomenout, ale něco velkého tam být musí. Neříkej mi, že ne, něco tam je.
1: Mám, no určitě, mám teďko solidní v okno, ale určitě jo, no.
0: Teď jako...
1: Teatr zde z Vampires mi tak napadá, což byl dřív black metal, potom se to přerodilo v takový gotik rock možná.
0: Hele, řeknu jednu kapelu, která je otcem všech black metalů, death metalů, doom metalů, všech metalů, a to jsou Goblin, kteří v 70. letech královali na poli progresivního roku, z kterého vzniklo úplně všechno. Takže hele, Goblin pro mě vlastně jedna z nejlepších kapel na světě.
1: To co teďko posloucháš?
0: Goblin? No ne, to já už poslouchám, prosím tě, jako 20 let, jako jo. To já byl dokonce i jako někde v Itálii vyhlášený fanouškem měsíce, protože já už všechno od Goblin, jako úplně všechno, já jsem prostě jak, i projekty jako od nich, jo. A když byli na Brutalu, tak to jsem fakt jako vzadu, jsem tam stál už hodinu a půl před vystoupením, aby jsem se dostal do první liney, oni byli vzadu na tom, já nevím, jak ono se tomu říká, no, vzadu prostě, no. A fakt jako jsem se s nimi fotil, prostě no všechno, no prostě fanoušek, jako mám to rád, ale co ti budu vyprávět. The Blind Philosopher,
1: no,
0: o co jde?
1: Znovu One Man projekt z amerického Texasu. A David, progresivní death metal.
0: Pokud si dobře vzpomínám, není to tak dlouho, jsme tady měli melodický death metal z Texasu. One Man projekt. Hmm. A teď One Man projekt a progresivní death metal, jo. Hele.
1: Se to na nás valí prostě jako, z té Ameriky, jako
0: těžce.
1: Ty
0: vy opravdu dáváš v poslední době. Tak hele, tady na to se jako, zaprvý ten název, samozřejmě okamžitě vidíš ten death, že jo, to je jasný, individual desku, že jo, to je hotový, teď Texas, progresivní death metal, na tohle to jsem hodně zvědavý.
1: Debitová deska Inner Gazer.
0: A dáme si tady tuplák. Nebudem to zdržovat, opravdu to je to chci slyšet.

0: Beatu.
1: The Blind Philosopher. Progresivní death metal z Texasu. Ale v životě bych nevěřil tomu, že ty mě budeš školit v death metalu. Ale jako, hele, klobouk dolů, kamaráde.
2: No,
1: jako to, ale... co poslední dobou nosíš, to jsou fakt jako pecky.
2: Řekl bych, že s těmi nahrávkami ze Spojených států se opravdu roztrhl pytel.
1: A nebo jsme to předtím jenom nevnímali, nebo jsme neměli tu cestu k tomu. Protože mně to přijde, že ta země toho chrlí pořád stejně. Jako neskutečný množství.
2: No, je to tak?
1: Hele, od té doby, jako už kdysi chrlili neskutečný množství. Protože my známe všichni ty velký kapely, ale těch demáčů, co bylo jako ve státech. Teď, hele, zapneš si YouTube prostě a dáš si jako demo death metal 90. roky a vypadne toho na tebe tisíce. Vždycky toho tam bylo hodně, jenom někdo se dostal nahoru, ale teď, co se dá nahrávat už doma a můžeš to vlastně celý nahrát sám, bicí si naťukáš, do toho si nahraješ kytary, zaspíváš si to. To prostě nejde zastavit, tu valivá síla jako obrovská.
2: Já jsem minulý týden, jsem si nevybíral poštu a udělal jsem si potom po těch 7 dnech takovou, řekněme, analýzu toho, co mi přišlo za nahrávky a kolik hlavně.
1: Do mailu.
2: Jo. Jako prostě odkaz ke stažení. Jasně, v podstatě, jo. Nebo přístup do určitého prostředí, kde jsou to prostě nahrávky od určitých labelů. Takže já jsem to napočítal na 423.
1: Za týden. Hmm. Kolik z toho tak poslechneš?
2: No to je právě to, že vlastně jako si vyberu něco, co mě zaujme podle názvu, podle obalu, podle třeba nějaké filozofie, biografie kapely a to si jako stačím jako třeba poslechnout, když mi to zaujme, tak to sem vezmu. Mm-hmm. Když mi to nezaujme, tak zůstane to vysat někde.
1: 423 nahrávek za týden. No, tak to si myslím, že As the Sun Falls...
2: Pozor, a to jsou prázdniny, že?
1: No jasně, okurka vlastně, no. Takže As the Sun Falls můžou být šťastní, že se jim dostane tolik prostoru, že ve vysílání zahráme tu plák.
2: Asi bouchají kluci šampáně, ve Švýcarsku, ale zrovna As the Sun Falls jsou opravdu kapelou, která už má co za sebou, my se tady budeme hrát ze třetího alba. Pokud je neznáte, tak vám to bude znít možná až příliš finsky. Je to, řekněme, takový ten, taková ta odpověď na tu skandinávskou death doomovou scénu, ale řekl bych, že to CDčko, které se jmenuje Songs from the Whale, má co nabídnout a ta hudba rozhodně není špatná.
1: Tak to zkusíme.
2: Mají právo tady být.
1: Tak jdeme na ně.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hot and Heavy na Radio Beat.
2: Tak to bylo Švýcarsko, není to tak dlouho, co jsme vlastně tady polemizovali o té rakouské scéně. A já jsem zrovna tenkrát, když jsme polemizovali, tak nějak si na to matně vzpomínám, tak jsem vlastně chtěl říct, že to ta švýcarská je výraznější.
3: No určitě.
2: Jak ta rakouská. No. A je to opravdu tak. Zrovna tahle ta kapela, myslím, že i já jsem ji tady hrál, ty jsi ji určitě nikdy v minulosti hrál.
3: Jo, rozhodně.
2: Takže As the Sun Falls jako dobrý. A to třetí album, s kterým jsme si teďko hráli, to je novinka.
3: Je to novinka, ano.
2: Super, hele, to vůbec neznělo špatně. My se teďko vypravíme do Francie, viď?
3: Podíváme se do Francie. Kapela se jmenuje Deos a vůbec ta tvorba této kapely je inspirovaná starověkým Římem. A oni dokonce takhle charakterizují ten svůj styl, něco jako Rome, black metal, něco. Mm. I ty skladby se točí kolem starobylého Říma a je to s podivem, Davy, ale tu kapelu jsme si tady ještě nehráli.
2: Nic mi to neříká.
3: No a přitom mají už vlastně 4 desky, respektive ze 4. desky si budeme hrát.
2: Mm-hmm.
3: No a tím, že to je francouzská kapela, tak trošku člověk, když si to zapnul, předpokládal, že to bude instrumentálně hodně dobré. Já se přiznám, že mě to jako co týče nějakých jako emocí nebo atmosféry až tak moc jako neoslovilo, ale řekl bych, že po stránce vůbec to, jak je to vytvořené, tak třeba se to posluchače najde.
2: To znamená hodně samplů?
3: Jsou tam takové ty suvky, tak hodně odkazující na ten Řím, takové ty i nápěvy občas, těžko říct, no. Já moc jako nemám rád jako věci epické, jako, abych se přiznal. To já moc nejedu. Takový ty Borknagar a tady to já moc nemusím.
2: Tak to zase já jako zase tohleto jako... Dobře, nebudeme soudit. Já rozhodně ne, předtím, než jsem to...
3: Ne, to je jako, to je jenom o emocích, jako, že?
2: Já jsem na to zvědavej. To jako zase jako já mám rád, když je to takhle jako hezky pompézně
3: udělaný. Deus.
2: Takže Deos...
3: Deus.
2: Ale díky moc, že jsi dorazil. S tebou se budu těšit opět za 14 dnů. Tak
3: čau.
2: Se měj hezky.
3: A budu se těšit na příště.
2: A my se spolu uslyšíme opět za týden. Loučí se s vámi i Davy.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

Classic Rock. Classic Rock. Radio B.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěji je jak červenka obecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Martin Janouš. Herec, režisér a muzikant.
3: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Vítáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to, Vítáci, co je nového na silnicích takhle brzo po ránu. Jedete-li v Hlučíně po Ostravské, počítejte, že se vyhýbáte havárii, ta se tam na místě právě teď řeší, ta už nám teď překáží. Další jedno takové místo může být na Praze 10 Průmyslová směrem na Hloubětín, tam je teď nehoda dvou osobních aut a průjezd možný pouze jedním jízdním pruhem. Naštěstí teda ten provoz na Průmyslové v tuhle chvíli ještě není tak divoký, aby se to úplně zacpalo, ale snad to bude rychle odklizeno. Na Hradecké dálnici ve směru na Hradec, je to 2,80 km na úrovni Praskačky, je nějaká dopravní nehoda, se kterou je dobré počítat. Úplně volnou cestu taky nemají ti, kteří vyrazili po 198 z Karlových Varů na Bochov, protože i tam se vyšetřuje nějaký ten ťukanec. No a hlásíte se i z 33 směr z Náchoda, dojezd do Provodova, Šonova, i tady hlášena dopravní nehoda a zásah kolem ní, tak s tím počítejte, jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a zapršit častěji, zejména v jihozápadní polovině území. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalový artist Brno ukončil smlouvu s bývalým nejlepším střelcem České ligy Francouzem Boglem. Za klub nastoupil během jednoho roku jen do 6 druholigových zápasů a v této sezóně první ligy si nekopl kvůli opakovaným zdravotním problémům. Skončilo vyšetřování loňské nehody vlaku s benzenem u Hustopečí. Hlavní příčinou má být chyba strojvedoucích, kteří vjeli do výhybek rychlostí 95 místo povolených 40 km za hodinu. K nehodě mohla přispět i správa železnic nedostatečným vyhodnocením rizik po modernizaci trati. Ministerstvo spravedlnosti odebralo Soně Pekové znalecké oprávnění v oborech molekulární genetiky, biologie a mikrobiologie. Důvodem byl dřívější posudek o škodlivosti očkování proti covidu. A nakonec na brněnském hradě Špilberk je nová expozice věnovaná válečným letům 1944 a 45. Více kurátorka Aneška Špindlerová.
2: První rekonstruovaná část expozic na Špilberku v severní části kasemat je věnovaná závěru nebo zejména závěru druhé světové války a bombardování Brna. Věnujeme se jí hlavně proto, že tato část kasemat byla v rámci přestaveb Špilberku na kasárna přebudována na protiletecký kryt.
1: Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 18. srpna 2026.
0: Classic rock.

Taková malá noční kachní hudba, dalo by se říct, tuhle chvíli dohrála na beatu. 7 minut po 6. máme za sebou ACDC Standard Bash, přeje příjemné úterý. Rovnou říkám, že také přeju všechno nejlepší k svátku Helenám. To máte jako takovou speciálně chlapy nápovědu pro ty, kteří z vás, kteří mají Helenu dneska v cestě, aby to nezazděli. No a další svátky ty probereme, ale ta Helena, ta je nejdůležitější. Před námi je toho mnoho, včetně muziky, kam počítám třeba i Cream nebo hudbu Praha.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tak už zítra, býťáci, zítra je ten den, kdy v kalendáři bude svítit 19. srpen a my budeme mít už dávno naložené dodávky a v podstatě v tuhle chvíli už tak jako pomalu budeme se tady balit, abychom vyrazili směrem na Turnov na bítovou pumpu, proto aby v 11 hodin 19. srpna ta bítová pumpa v Turnově byla postavena, zapojena, prodrátována, vyzkoušena a hlavně hrála, protože to je jedna z jejich důležitých funkcí. To místo, kde se potkáme na bítové pumpě, doufám tady v hojném počtu, tak je měšťanský pivovar Turnov na Lukách 669. Stará známá adresa, už několik let pravidelně každé léto míváme z cuk tady u toho pivovaru v tom velkém areálu s plným občerstvením, se vším, co k tomu patří a samozřejmě mobilním studiem, parkovacími místy, kam se všichni vejdou, stříkáním log, bítovými dráčky, bítovými dárky a spoustou dalších jiných dárků. Je vidět, že na mě ještě dneska brzo. Zkrátka, ta pozvánka platí na webu Rádia BT, najdete ji tam i se všemi potřebnými odkazy, s mapou a se vším možným. Pamatujte, že pokud jste nováčci na bítových pumpách, tak nepotřebujete žádný lupen, žádnou stupenku, nic takového. Prostě a jednoduše přijďte, doražte a pojďte si to s námi užít. I kdyby padly trakaře, bítová pumpa zítra bude.

Dolly Queen na Radio Beat. Jejich innuendo je za námi a já navážu na to, co jsem říkal před malou chvilkou, když tu padla pozvánka na zítřejší beaťácké setkání v Turnově u Měšťanského pivovaru. To je totiž jedno ze setkání, které máme v tomto měsíci naplánováno, to nejbližší. Ale rovnou už se do těch notízků můžete zapsat taky to další, které bude tentokrát v Plzni a bude na konci měsíce, bude v pátek 28. a bude to naše tradiční putování po jednotlivých pobočkách, prodejnách Bikers Crown. Minulý týden tady ve Srokové spovědnici Dan Kohout s klukama z Bikers Crown probrali celou historii a nejenom to, co se týká firmy, no a my to prověříme na vlastní kůži, potkáme se, mobilní studio vezmeme taky sebou, takže i tady vám můžu nabídnout a slíbit nějakou muziku na přání právě ten příští pátek. Tam to teda je pravda kratší než beatová pumpa, je to od 12 do 14, ale kdo si chce pokecat s námi, tak může dorazit i dřív nebo později, protože nějakou dobu se to skládá a nějakou dobu se to rozkládá, takže tam vlastně strávíme taky půl dne. Berte to jako další z pozvánek, další z těch, které na beatovém webu najdete sepsány, včetně mapy, abyste nám nikde nebloudili.

0: To byli Stouni, staří dobří, you get me rockin', za minutu bude 6:30, Šimi chystá krátké zprávy, já k tomu muziku dáme status quo a taky tuto.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tuto mimochodem znamená rubriku Kudy ne. Je silnice první třídy číslo 16, to je ono, to je to místo. Tak tady nepřevázka, tedy to jsme někde v podstatě v obci Zámostí u Mladé Boleslavy. Tam nám překáží dopravní nehoda, omezuje průjezd, počítejte s tím. Jedete-li z Tábora, dojíždíte-li do Šebířova, tak tam se vyšetřuje taky. Velmi podobná situace je na 16. Jo, to je potvrzení další SMS u nepřevázky, že je dopravní nehoda. 445, silnice, která vede z Bruntálu na Malou Morávku, tam máme hlášenou nějakou kolizi, taky dojezd do Hlučína od Opavy, tam byste měli být opatrní na 35, což v tomto případě myšleno v Husově ulici ve Vysokém Mýtě, tak se nám tvoří kolona, nevím úplně, jestli ji způsobila nehoda nebo nějaká třeba porucha světelné signalizace, důležité je, že tam vyjíždíte do Špuntu a nějakou chvíli tam strávíte a stále platí také vyšetřování na silnici číslo 198. Tady jsme se bavili už o dojezdu do Bochova od Karlových Varů. Projíždějte velmi opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Miláčku, pojď sem.
3: Ale když já nevím.
2: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
1: Přesně, mikina Beatu sekne každému, s kapucou i bez, v několika barvách a mnoha velikostech, máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz. Radio Beat. Počasí.
4: Dnes zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a zapršit častěji, zejména v jihozápadní polovině území. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Čeští basketbalisté na konci prázdnin vstoupí do předkvalifikace mistrovství Evropy 2029 zápasy s Belgií a Norskem. V nominaci ale chybějí hlavní opory, včetně Satoranského, Krejčího a Kárníka. Mezi Prahou a Brnem bude jezdit i soukromý dopravce Leo Express. Od 13. prosince dvakrát denně v každém směru. Vlaky zastaví také v Židenicích, Blansku, Svitavách, Pardubicích a Kolíně. Rodičovský příspěvek od ledna vzroste o 50 tisíc na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Zvýšení podepsal prezident a týkat se bude jen dětí narozených nebo převzatých do péče od ledna 2027. Zahájili stavbu nového úseku cyklostezky mezi obcemi Kly a Tuhání podél Labe Umělníka.
5: Trasa bude po svém dokončení dlouhá 4,5 kilometru a povede přímo podél řeky. Cyklisté se tak bezpečně vyhnou provozu na okolních cestách. Bude také součástí tzv. Labské stezky, jedné z páteřních cyklotras. Luboš Dvořák, Mělnicko.
4: A nakonec největší elektrické letadlo na světě poprvé vzlétlo. Prototyp společnosti Heart Aerospace, který váží 11 tun, strávil ve vzduchu 27 minut. Během letu spotřeboval elektřinu zhruba za 105 korun. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
1: Rádio Beat. Classic Rock.

9.40 dohrála tahle ta muzika. Svátek má Helena, to už jsme si říkali. Zároveň, pokud byste nebyli Helena, můžete oslavovat jiné věci. Já musím říct, že dneska je ta nabídka velmi pestrá. Něco, co bychom do češtiny mohli převzít a přeložit si jakože Mezinárodní den zmrzlinových pohárů, by mohl být dneska také víno, ale speciálně Pinot Noir, to se váže k datu 18. srpna. Kdo má rád pálivější, tak fajitas mají dneska svůj Mezinárodní den. Taky je Mezinárodní den všech doručovatelů a kurýrů, takže pokud vám dneska přijede nějaký balík, klidně můžete pánovi dát štípanou, myslím, že ho pobavíte na celé dopoledne. To je třeba věc, kterou můžete oslavit, je Mezinárodní den párů, takže pokud k sobě někoho máte, tak mu taky můžete dát štípanou. A co mě zaujalo, tak je Mezinárodní den špatné poezie. Zkrátka všech blbejch básniček. Pokud nějakou máte, klidně mi ji sem do bítu pošlete.

Na málem bych zapomněl, taky myslivecký kalendář existuje. No a tam se dočtete, že dneska nejmladší jeleni vytloukají paroží. To, abychom v tom měli úplný pořádek. Co mi hlásíte nově, respektive znovu, tak je 16 na úrovni Nepřevázky v Průmyslové ulici. Počítejte, že je dopravní nehoda, to jsme na Mladoboleslavsku. No a překáží to evidentně vědatně, protože neustále přicházejí další a další zprávy z tohoto místa, které potvrzují tohleto, co jsme si už před nějakou chvilku říkali. To je jedno místo, jedete-li na Ševířov od Tábora, vyhýbáte se dopravní nehodě, to platí stále, s tím byste měli počítat, no a stejně tak 445 teď přiskočila znovu od Malé Morávky na Bruntálsku, i tady máme v tuhle chvíli takhle po ránu ve 6:45 nějaký karambol.

0: A přesně takhle to nabíto bude hrát i o víkendu. Tohle totiž správně řečeno nebyli Bon Jovi, ale byl to Bon Jovi, tedy John Bon Jovi. A jeho vlastně debutový solo single, zároveň muzika, která vznikala k Mladým puškám 2, jak dobře víme. A filmová muzika, ta naplní ten víkend, který je před námi. Já vím, že jedno dne ještě poměrně daleko, ale plánovat se musí. A člověk by se měl mít na co těšit. Já se na tohle to velmi těším.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Zpět do naší rubriky zvané neoficiálně Kudy ne. Tak Kudy ne, třeba jedete-li na Šebířov od Tábora, počítejte, že tudy klidně jo, ale budete se vyhýbat dopravní nehodě. Vyšetřuje se, platí 16, obec Nepřevázka, dojezd o Mladé Boleslavy. Tak tady máme dopravní nehodu u Malé Morávky na Bruntálsku na silnici 445 taky. Jedete-li z Opavy na Hlučín, vyhýbáte se dopravní nehodě. Jedete-li po 35 na Vysoké Mýto, tak už ve Vysoké Mýtě, už Husově ulici, ale ono to je furt 35, tak je nějaká dopravní nehoda a tvoří se nám tady špunt a kolona. Ty mimochodem na těch obvyklých místech už začínají taky svítit růžově až červeně v dopravních mapách, takže počítejte třeba v Praze ze zhora od Letňan dolů k vodě kolem Bulovky, že už máme stupeň dopravy číslo 4, že se nám začíná plnit D7 na Prahu na úrovni letiště, to je jenom tím semaforem, který to tam zpomaluje na těch 50, ale je tam kolona, počítejte sní a taky počítejte, že na Strakonické před Jíloviště ve směru na Prahu, takže nám vzniká nějaký ten špunt způsobený právě pracemi na vozovce. To platí i v tom dnešním ránu. Tady nabítu ještě přihodím tuhletu, už jsem jí říkal, ale ona je stále platná, 197 příjezd do Bochova od Karlových Varů. I tady je hlášena nějaká kolize.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude od jeho západu přibývat mraku i deště. Teploty 17 až 22, na jihu Moravy kolem 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tomáš Berdych představil nominaci na kvalifikaci Davisova poháru proti USA. Více Petr Plintovič.
2: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rikl. Tato pětice se objevila v nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu proti Spojeným státům. Utkání se odehraje 18. a 19. září na tvrdém povrchu v pražské O2 aréně.
1: Fotbalovou Spartu opustil po 2,5 letech albánský útočník Indrid Cuci. 25-letý hráč přestoupil do Olympie Lublaň. Ministr zemědělství Šebestián označil situaci se suchem za velmi nepříznivou. Zásoby pitné vody jsou ale podle něj naplněné ze 70 až 90%. V Radlické ulici v Praze 5 je u tamního bazénu nově omezená doprava. Ve špičce počítejte se zdržením až 30 minut. Do konce prázdnin se tam bude měnit asfalt a auta pojedou po tramvajových kolejích. A nakonec počet objednávek, které českým e-shopům přináší umělá inteligence, se od začátku roku zdvojnásobil a u některých obchodů tvoří až 5% všech nákupů. Skutečný vliv AI na nákupní rozhodování je ale ještě výrazně vyšší. Tímto končí zprávy a z redakce vám přejeme, ať úterý 18. srpna 2026 prožijete podle představ.
0: Radio B. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Píseň je to smutná, píseň je to temná, události, které vedly k jejímu napsání, jsou doslova tragické, ale ten název podepisuju v plném rozsahu. I Don't Like Mondays, která je právě teď za námi. 7 hodin, 9 minut, přesný čas, Standardu Báš přeje příjemné úterní ráno. Rovnou přeju taky všechno nejlepší Helenám, to připomínám, Helena a Jelena, obě dvě mají dneska svátek, jo, to abychom v tom měli úplně klidno a čisto a pořádek. A mně od vás přichází tady spousta reakcí na to, že dneska je Mezinárodní den špatné poezie, špatných veršů, jak tady píše Honza, takže den vogonské poezie, ta je podle Stopařova průvodce ta nejhorší v galaxii. A vy mi tady posíláte svoje básničky, které spadají právě do téhleté kategorie. Musím říct, že některé z nich jsou už za hranicí zákona, tak ty vám přečíst nemůžu. Ale tady třeba kus zprávy od Vaška, který píše přes aplikaci: bodal Hamlet do stěny, bodal do přístěnku, nůž byl krásně kostěný a měl lesklou střenku. Tak tady píše, přečteno asi před 30 lety na jednom pánském záchodku jedné opavské hospody a furt si to pamatuje, Vašek jeden.

Synci Bingham za námi, jak říkal Šimi, tak já to potvrzuju tady i z jiných zdrojů, protože se dívám na to, jak to bude vypadat dneska s počasím. No a říká se, že na začátku by mělo být oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, postupně by mělo té oblačnosti od jeho západu přibývat a mělo by zvlášť na jeho západě Čech místy docházet ke slabým dešťům a postupně během odpoledne by se měly přidávat ještě k severovýchodu. Nejvyšší teploty dneska odpoledne 17 až 22, na Moravě 24, to je plán na dnešek, zítra by mělo být o něco lépe, tedy teplotně, kdy ty teploty mají vystoupat dokonce až k 25 stupňům, někde i k 28 a postupně, i když sem tam sprchne, by mělo to počasí takhle vydržet až někam k víkendu, případně až příštímu týdnu. Důležitý je ten zítřejší den, ten nás zajímá, protože zítra budeme venku v nabítové pumpě, budeme v Turnově u Měšťanského pivovaru a budeme tam od 11 do 17 hodin i s mobilním studiem, tak proto se na to dívám. Vy to berte jako pozvánku, zastavte se za námi zítra, nechte si zahrát nějakou oblíbenou muziku a nezapomeňte si vyzvednout dárek u Turnova. Měšťanského pivovaru Turnov se na vás budeme těšit celý ten den a říkám, i kdyby mělo dojít tady na ty přehánky a deště, tak bítová pumpa bude fungovat a bude probíhat. Ukotvíme to k zemi, i kdyby měl přijít nějaký větší větřík a rádi vás na místě uvidíme.

0: menšinové sporty na Rádiu Beat.
1: Vodní slalomáři Tereza Kneblová a Matyáš Novák získali v Pražské Troji tituly mistrů republiky v kajakcrossu. Novák ovládl také kvalifikaci, mezi ženami v časovce zvítězila Vojtíková. O nadcházejícím víkendu vodáci pojedou pod Lipno. Cyklista Paul Manier vyhrál v hromadném finiši závod C-Classics v Hamburku, připsal si už 7. vítězství v sezóně a první v jednorázovém závodě World Tour. Volejbalisté LVU Praha vstoupí do nové sezony s výrazně obměněným kádrem. Tým opustili dlouholeté opory Janouch a Kolátor, kteří zamířili do zahraničí. Posilami jsou mimo jiné Polák Kvasigroch, Argentinec Čirvino a Australan Williams. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.
2: Zprávy sport

Pink Floyd na rádiu Beat. Ještě nám zbývá trocha času do půl, tak to vyplníme samozřejmě další muzikou z trošku jiného soudku, ale já musím předtím zopakovat číslo 210, 32, 33, 34, protože pokud teď máte třeba nějaký čerstvý postřeh k dopravě, tak teď je ta správná chvíle dát vědět ostatním beatákům právě třeba prostřednictvím rádia Beat. Stačí zavolat nebo použijte beatovou aplikaci, jak je vám libo, v každém případě za chvíli si dáme takzvaně velkou dopravu.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Než se vrátíme k vogonské poezii, pojďme si říct, jak vypadá aktuální doprava, co mi tady hlásíte. Začneme ranní špicí a tím myslím tady špunty, které vás čekají, jedete-li speciálně na Prahu. Kdyby to byly závody, tak Praha dneska vítězí. Tak počítejte třeba D7 u Kněževce ve směru do Prahy na úrovni letiště. Tady se nám zpomaluje průjezd. Tradiční je Pražský okruh, z jedné strany od Chrášťan, z druhé strany vlastně od Jesenice. Tam to zpomaluje za tunely, na Slivenci už to v podstatě stojí. Na jižní spojce hustý provoz od Černého mostu na Štěrboholy, tam tedy hlavně příjezd do Prahy po D1 odchodova dolů přes Pořilov, tady to jede velmi pomalu a dost zasekáno máme ve směru od Letňan směrem k vodě, tím tedy myslím do ulice v Holešovičkách, speciálně mezi Letňany a Bulovkou, tak je provoz na stupní číslo 5, tedy tady strávíte hromadu času. Pokud se tudy vydáte, počítejte s tím, že tady to prostě nějakou chvilku zabere. Brusnický tunel směr Letná na Praze 6, tady je hlášena havárie nákladního auta, neprůjezdný pravý jízdní pruh, vyšetřuje se taky v Brně, v Heršpické ulici. Další zpráva přišla ze Studénky, ulice Sjednocení, tam je to přicpáno nehodou asi dvou osobních aut, 16 u nepřevázky, stále platí, tady probíhá vyšetřování, dojezd do Malé Morávky samozřejmě také. A zmiňovali jsme 198 u Bochova, já jsem tady měl k tomu někde upřesnění od Lučka, ten píše ahoj. Mezi Bochovem a Toužimí na Vary leží kamion na boku, takže tady to bude trvat ještě o něco déle než obvykle. To vyšetřování dopravních nehod trvá. S tím, býťáci, určitě můžete počítat.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
0: Rádio Beat. Počasí.
4: Dnes zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude od jeho západu přibývat mraku i deště. Teploty 17 až 22, na jihu Moravy kolem 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalové Pardubice přišli o kapitána Patráka, který si přetrhl křížový vaz v koleni. 26-letý útočník po operaci vynechá několik měsíců a může přijít o celou sezonu. Loni byl s 13 góly nejlepším střelcem týmu. Ministr průmyslu Havlíček chce na americké ambasádě vyjasnit, proč se Česko ocitlo na seznamu zemí, které podle USA pomáhají Číně obcházet americká cla. Státní galerie a muzea budou od 6. září každou první neděli v měsíci přístupné zdarma. Bezplatné vstupy jsou zatím definitivně potvrzené do konce roku. Řidičák si musí do konce roku kvůli končící platnosti vyměnit přes 250 000 lidí.
5: V Praze se tato výměna týká 31 718 průkazů. O nový doklad je možné požádat až 3 měsíce před koncem jeho platnosti. Řešit tak je možné už i průkazy, kterým končí platnost na začátku listopadu. Samotná výměna z důvodu uplynutí platnosti je standardně zdarma. Honza Navrátil, Praha.
4: A nakonec telefony Xiaomi při focení nedávného zatmění slunce. Na některé snímky chybně doplnily krátery a další strukturu měsíce. Umělá inteligence zaměnila srpek slunce za měsíc. To byly krátké zprávy Rádia Beat.

Hip na rádiu Beat, jejich Weep and Silence, ta je za námi. Je 7.40 pro ty, kteří by si chtěli rovnat hodinky, a tady musím vyřídit korespondenci, protože stran té vogonské poezie, ano, jsem se dopustil omylu, tady Honza to píše, omyl, vogonská poezie je až třetí nejhorší v galaxii, druhé místo je poezie Azgotu z planety Krya, jejich básnický král Chrochtos nadýmavý při přednesu používá tlampače a oběti často umírají na vnitřní zranění a úplně nejhorší poezie je Pauline Nancy Millstone Jenningsové z Green.

Cambridge v Essexu, ale naštěstí ta zanikla při zničení země. Tak to bychom měli k těm básničkám, které dneska slaví svůj svátek a mezinárodní den. No a k tomu tady jeden dotaz, který s tím vůbec nesouvisí, ale souvisí se zítřkem, protože zmiňuji a připomínám, že se uvidíme v Turnově u Měšťanského pivovaru, tak Vojta píše, zapomněl si nám říct, v jaké sestavě budete v Turnově a jestli přijede i Loša, ať víme, co nás čeká, píše Vojta. Tak nutno říct, že Loša už před asi třemi nedělemi vyhrožoval, že dorazí. Ovšem, co nás čeká s Lošou, to samozřejmě předem nikdy nevíme. To je odpověď na jednu z otázek, jinak mělo by to být tak, pokud se nestane nic nepředvídatelného, že Vývodka, protože už mluví, tak vyrazí na bítovou pumpu, co by hlavní osoba, a já mu tam budu dělat podržtašku.

Když přišli před nějakým časem s tím, že smíchají metal s reggae, tak si leckdo klepal na čelo a ono to celkem funguje. A myslím, že to nezní úplně špatně, tohle byli Skindred tady na beatu. Chystám ale další muziku, protože pro někoho uznávám tohle mohlo být takové po ránu příliš skočné a někde by přeci jenom raději jemnější to probouzení. Sloužit můžeme.

Morrison's Doors, ten je za námi, ještě jednu muziku tam dáme, myslím, že když tady procházím archiv, mohl by to být třeba Robert Plant. Zároveň řekneme, že je 7.52, nejvyšší čas si slíbit, že za chvilku se pustíme do překulení se přes celou, a to znamená krom jiných věcí taky dopravní informace, ty velké, které bez vás prostě nedám dohromady. Pokud máte nějaké postřehy k dopravě, víťáci, teď je zase správná chvíle. Novinky, kudy ano i kudy ne, sbírám třeba na telefonu, nebo můžete se hlásit přes beatovou aplikaci, ta na to funguje skvěle, a nahrávátko je k tomu přímo takhle vymyšleno.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Jak jsem slíbil, silnice 156, v tomhle případě jsou to trhové sviny, dojezd jakože od Českých Budějovic, tam je jedna z dopravních nehod čerstvých v regionech Býtu. Ozýváte se z Červeného Kostelce, ulice 17. listopadu, tam se vyšetřuje. Nějaký karambole také na příjezdu do Mělníka po 16. Stále by měl platit Brusnický tunel ve směru na Letnou na Praze 6, tam už jsme si říkali, že je neprůjezdný pravý jízdní pruh a je v něm nějaký porouchaný nebo havarovaný náklaďák. V Brně v Heršpické máme čerstvou dopravu. V nehodu ve Studence v ulici Sjednocení, tam se vyšetřuje a překáží také. Kde se překáží dál? No tak na tradičních místech v Praze, třeba od Letňan přes Bulovku dolů k vodě, začíná být poměrně husto, to je jedna z míst, kde byste s tím měli počítat. Taky třeba na Pražském okruhu a to ve směru od Chrášťan na Ořech a z druhé strany od Slivence na Ořech, i když ono už před tunely to vázne a to někde na úrovni Jesenice, taky u letiště D7 na Prahu začíná být docela zaplněným místem. No a jedete-li do Prahy po D1, tak počítejte od Průhonic, že se to posouvá pomaleji, než by muselo nutně. Takže i tady ztratíte nějakou tu minutu. Jezděte opatrně, býťáci.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti i deště. Teploty 17 až 22 na jihu Moravy kolem 24 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, ojediněle se slabými přeháňkami. Během dne, zejména v severní polovině území, bude přibývat mraků a srážek. Teploty 23 až 28 na jihu Moravy znovu až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Čeští tenisté Nosková a Menšík postoupili na turnaji v Cincinnati do osmifinále. Nosková porazila Tosanovou a Menšík Hidžikatu. Lehečka naopak vypadl po porážce s Filsem. Extrémně horké a suché počasí v Česku ukončily včerejší bouřky. Následující letní týdny budou už teploty mírnější a srážky častější. V 66 letech zemřel spolumajitel a generální ředitel rodinného pivovaru Bernard Josef Vávra. Spolu se Stanislavem Bernardem od roku 1991 vybudoval ze zchátralého humpoleckého pivovaru jednu z nejznámějších českých pivních značek. A nakonec na chebském letišti se 29. a 30. srpna uskuteční 10. ročník leteckého dne. Budou tam historické letouny, ale třeba i akrobatický pilot Martin Šonka.
4: Já poletím každý den dvakrát, jednou poletím na Zlínu 242. Děláme na těchto letadlech základní výcvik pro vojenské piloty, kteří jsou na Univerzitě obrany, studují vlastně na budoucí vojenské piloty, takže na tomhle stroji začínají. Takže s tím začnou, předvedu to, co ten letoun umí. Bude to taková jako ladnější akrobacie v porovnání potom s tím mým druhým vystoupením, které je na X-300 SR, s jedním z asi nejlepších akrobatických letounů na světě v současnosti a to bude takový to moderní pojetí akrobacie.
3: To byla poslední informace těchto zpráv.
0: Radio B. Classic Rock.

Hexa. Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Zatímco tady na beatu hraje nebo dohrával Manfred Mann a Pretty Flamingo, tak studiem se prohnal ten, jehož jméno spisovně zní Vývoďák, a vy se na něj můžete těšit, protože tím pádem už můžu slibovat, že dorazí, že se nikde nezasek, vlak s ním nevykolejil a Vývoďka teď teda zahájí pravděpodobně předletovou přípravu, to znamená, že si nachystá dva stoly plné žrádla a připraví se na celé to dopoledne, které startuje letem jako živým. I dneska vám po deváté můžu slíbit, že bude hrát živák. Nemůžu vám slíbit jaký, protože to mi zatím neřek, ale tipuju, že česky to nebude. Když včera to byl Michal Prokop, dneska by to mělo být podle mě něco zahraničního. Jestli mám pravdu nebo se pletu, se dozvíme všichni ve stejnou chvíli a to bude hned po zprávách po deváté.

Zval jsem na léto jako živé a zvu pořád, to dneska nás čeká hned po deváté, ale není to jediná věc, na kterou by se člověk měl zaměřit. Jednou z těch dalších, kterou musím vypíchnout, tak je třeba dnešní hledáček úterý. Já dneska nemám dlouhou, takže nebude naděje být tu, za to bude hledáček Jirky Rogla. No a ten bude dneska takový motorbendí, protože Petr Kutajl přijde, co by frontman kapely Motorband, spolu s ním ale taky Máča Libor Matejčik. No a legenda říká, že by si měli přivléct s sebou pánové i nějaké hudební nástroje. Tak určitě po 19. tak býťáci nevynechte tohle vysílání, protože se tam dost možná nejenže dozvíte, ale budete moci vyposlechnout i muziku v úpravě, která nikdy jindy ještě nevyšla a dost možná ani nevyjde, protože to bude hráno přímo živě tady u nás ve studiu.

mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: Prešinové sporty na Rádiu Beat.
1: Golfistka Kristýna Napoleová skončila na turnaji Ladies European Tour ve švýcarském Cugu na 27. místě. Zaznamenala druhý nejlepší výsledek sezony se skóre 5 ran pod par. Bývalá kapitánka českých volejbalistek Andrea Prokešová se po 3 letech vrací k vrcholovému volejbalu. Sportovkyně známá pod rodným jménem Kosányová posílí nováčka z českých Budějovic. Golfový turnaj Seven Cup Tour se v neděli uskuteční na hřišti terasy Ústí nad Labem. Hráče čeká 18-jamkové hřiště s rovinatou částí kolem jezera a technickou druhou devítkou v kopcovitém terénu. Více je na sevencup-tour.cz. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
2: Zprávy, sport a rock'n'roll.

0: To byl Alice Cooper, jeho lehty dohrála, za 5 minut bude 8:30.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: No a my se tím pádem jdeme podívat společně na dopravní situaci v regionech Býtu a to, co mi tady přichází od vás ve všech možných zprávách. Tak jedna hláška je třeba ze silnice číslo 20 a příjezdu do Toužimi odvaru, tady máme dopravní nehodu. Stejná situace pak v Olomouci v Hněvotínské ulici. 156 platí stále u Trhových svinů na Českobudějovicku, tam máme vyšetřování v Červeném kostelci. V ulici 17. listopadu také nějaká kolize a přicpány i příjezd do Mělníka po 16. I tady je hlášena dopravní nehoda. Jinak samozřejmě už zuří ranní dopravní špička, takže D7, nebo chcete-li to takovéto místo, kde se to z pražského okruhu mění právě na tu 7, tak tam už se to cpe z obou stran. Ta kolona není dlouhá, způsobuje jí to zpomalení na pade u letiště, ale počítejte, že jak od Kněževsi směrem na Prahu, tak z druhé strany od, řekněme, Ruzyně nebo Divoké Šárky nahoru k letišti a potom dál, tak začíná doprava zpomalovat. Dva směry přicpané jsou i potom dál na pražském okruhu tradičně. Tím středobodem je tu Ořech. Z jedné strany stojíme od Chrášťan, z druhé strany stojíme v podstatě už někde od Jesenice, před Jesenicí, za odbočkou z D1 směrem na Prahu. Tady počítejte, že vázne provoz. Vázne i na té samotné D1 a v podstatě od Modletic přes Průhonice až někam na jižní spojku a tam třeba v pokračování až na Štěrboholy. Tak nemyslím, že by to měla být úplně nehybná kolona, ale je to provoz, který je rozhodně pomalejší než maximální povolená rychlost. Počítejte, že vám ta cesta tudy bude dneska trvat o chlup déle. Od Černého mostu postáváme na pražské Štěrboholy, od Krče potom na Planovský most a dále na Dobřískou. I tady je velmi silný provoz. Jezděte prosím velmi opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
4: Hnízdo slyší. Jaký je stav?
3: Mám je v hledáčku.
4: Tak to zmáčkni.
3: A mám je.
4: Orle, co tam sakra?
1: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil. Ale jeho hledáčku nikdo neunikne. To si buďte jistí.
5: Tentokrát si do svého hnízda pozval Petra Kudhajla, zpěváka skupiny Motorband.
1: Hledáček Jirky Rogla dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.
6: Rádio Beat. Počasí.
7: Dnes zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a zapršit častěji, zejména v jihozápadní polovině území. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Čeští basketbalisté na konci prázdnin vstoupí do předkvalifikace mistrovství Evropy 2029 zápasy s Belgií a Norskem. V nominaci ale chybějí hlavní opory, včetně Satoranského, Krejčího a Kárníka. Mezi Prahou a Brnem bude jezdit i soukromý dopravce Leo Express. Od 13. prosince dvakrát denně v každém směru. Vlaky zastaví také v Židenicích, Blansku, Svitavách, Pardubicích a Kolíně. Rodičovský příspěvek od ledna vzroste o 50 tisíc na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Zvýšení podepsal prezident a týkat se bude jen dětí narozených nebo převzatých do péče od ledna 2027. Zahájili stavbu nového úseku cyklostezky mezi obcemi Kly a Tuhání podél Labe u Mělníka.
8: Trasa bude po svém dokončení dlouhá 4,5 kilometrů a povede přímo podél řeky. Cyklisté se tak bezpečně vyhnou provozu na okolních cestách. Bude také součástí tzv. Labské stezky, jedné z páteřních cyklotras. Luboš Dvořák, Mělnicko.
7: A nakonec největší elektrické letadlo na světě poprvé vzlétlo. Prototyp společnosti Heart Aerospace, který váží 11 tun, strávil ve vzduchu 27 minut. Během letu spotřeboval elektřinu zhruba za 105 korun. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
1: Rádio Beat.
9: asi krok.

Tohle byl Bruce Springsteen jen tak pro pořádek a jeho Born to Run je přesně 8.39, ještě mám nějaký čas na to, než mě odsud kolega Vejvoda vyžene, tak pustit nějaké té muziky a zároveň pozvat na něco, co se nás týká. Třeba se nás týká dnešní roková zpovědnice, beru to tak jako postupně o hledáčku, už jsme si říkali o létě, jako živém taky. Ve zpovědnici bude dneska Martin Janouš, herec, režisér, muzikant, spojený s Y-kou, taky Tramp a chatař, ten si tady bude povídat s Danem Kohoutem od 8 až do 11. No a Alžbětou to dneska uzavřeme. Já jsem se minulý týden v tomto čase takhle jako ze začátku dopustil normálně rouhání, protože jsem koukal na tu anketu, jak se to tam řadilo, jak jste hlasovali a říkal jsem, že Alžběta je outsider toho hlasování. Vidíte, týden se s týdnem sešel a taky pravda často říkám, že se to může celé překotit a na má slova došlo, z outsidera je absolutní vítěz. Tedy kapelu Alžběta, desku Kouzelník si pustíme dneska celou od začátku až do konce.

A to mě vede k tomu, abych se na ten web Rádia Beat podíval znovu i já a mohli jsme si porovnat čerstvé, aktuální, ale průběžné výsledky hlasování o půlnoční alba na příští týden. Stále zůstáváme věrní písmenku A na začátku názvu a ve vedení jsou AC/DC se deskou Highway to Hell. Za nimi teď Aerosmith a Permanent Vacation, ale velmi těsně před deskou stejnojmenou od Alice in Chains. Ve hře je taky Avantasia, tedy metalová opera Tobiase Sametta, ten díl nazvaný The Wicked Symphony. Můžete hlasovat pro Audioslave a desku Revelations. No a outsiderem sválně, budu to říkat tak, je v tuhle chvíli kapela Alter Bridge s albem Walk the Sky. Což ale jak víme, tak může zůstat a taky nemusí. Na ten aktuální týden je rozhodnuto, proto dneska hraje Alžběta. Na příští týden se rozhodovat teprve bude. V neděli o půlnoci je uzávěrka, do té doby byste měli aspoň jednou vyrazit na beatový web, pročíst si zaprvé, co je nového ve světě rockové muziky a taky tadyhle jedním klikem přihodit svůj hlas některému z té šestice nabízených desek.

Býťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Vojáci na čtyřech kolech.
1: Jdeme na to, býťáci, než sem vnikne kolega Vývodák. Tak, D3, 63. kilometr ve směru České Budějovice, tam je teď umezná, velmi čerstvá dopravní nehoda, počítejte s tím. Otvice, to jsme na Chomutovskou, Jirkovská ulice, tady se vyšetřuje, to je další jedno místo, které nám komplikuje život. V Praze Novodvorská, tam máme komplikaci na 11. příjezd do Ostravy, taky příjezd do Brabantic od Nového Jičína, nebo v Praze Střelniční ulice, to jsou všechno místa zvláštními ťukanci dvou osobních aut. Mezi tím vším by někde měla být jižní spojka, protože mi tady přišla zpráva o nehodě na jižní spojce, ale nevím v kterém místě. A měla by to být nehoda snad dodávky a dvou osobních aut, která uzavírá dva jízdní pruhy. Tak pokud byste k tomu měli nějaký další potvrzení, budu rád. Mělo by to být na úrovni Prahy 4. To tady ještě jako v té zprávě jsem se dočetl, že by se mohlo dít. Tak zatím koukám na dopravní mapu a žádnou extra kolonu, která by byla na nezvyklém místě, nevidím. Vidím ale, že je přicpaný Pražský okruh od brněnské dálnice k Ořechu z druhé strany od Chrášťan. To stále platí, že na úrovni letiště se přicpává tam i zpátky D7. A kdo to střihne z Letňan kolem Bulovky směrem k vodě, tedy do ulice v Olešovičkách, tak ten si postojí taky. A v podstatě v celé délce na stupni 5 od těch Letňan až někam právě za tu Bulovku. Teprve pak se to, dejme tomu, trošku bude rozjíždět. To jsou kolony pražské, se kterými byste měli počítat. Ono všude jinde už to není tak divoké jako v Praze. Když mrknu na Brno, tak tady jenom takový preventivní dojezdy před Brnem na D1, ale v podstatě jsou to několika set metrové zpomalení, než bych tomu řekl kolena. Na D2 řekněme na úrovni od Rebešovic začíná tak jakože zpomalovat doprava směrem právě k Brnu. I s tím ale počítejte, jezděte opatrně, užijte si úterý, zítra bude středa, já se na vás budu těšit.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes z počátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti i deště. Teploty 17 až 22 na jihu Moravy kolem 24 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, ojediněle se slabými přeháňkami. Během dne zejména v severní polovině území bude přibývat mraků a srážek. Teploty 23 až 28 na jihu Moravy znovu až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalový artist Brno ukončil smlouvu s bývalým nejlepším střelcem České ligy, Francouzem Boglem. Za klub nastoupil během jednoho roku jen do 6 druholigových zápasů a v této sezóně první ligy si nekopl kvůli opakovaným zdravotním problémům. Fotbalisté Ústí nad Labem remizovali v závěrečném utkání čtvrtého kola druhé ligy v Třinci 0-0. Nevyužili tak možnost dostat se do čela a jsou čtvrtí se ztrátou jednoho bodu na Karvinou. V Evropě už se v létě definitivně nelyžuje. Provoz ukončil i poslední evropský lyžařský areál na ledovci Stelvio v Itálii. Důvodem jsou vysoké denní i noční teploty a také málo nového sněhu v zimě. V Priznicových léčebných lázních v Jeseníku mělo v uplynulých dnech 111 lidí akutní zažívací potíže. Hygienici vyšetřují příčinu nákazy, kdy lidé zvraceli, měli průjmy a bolesti břicha. A nakonec na brněnském hradě Špilberk je nová expozice věnovaná válečným letům 1944 a 45. Více kurátorka Aneška Špindlerová.
2: První rekonstruovaná část expozice na Špilberku v severní části kasemat je věnovaná závěru nebo zejména závěru druhé světové války a bombardování Brna. Věnujeme se jí hlavně proto, že tato část kasemat byla v rámci přestaveb Špilberku na kasárna přebudována na protiletecký kryt.
1: Zprávy jsou tímto u konce.

0: skelinky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to. Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Je to přesně tak, jak bylo řečeno, jdeme na to, já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den. Včera jsme si malinko napovídali, že ten dnešní živák bude mít co dočinění s takovým tím nápisem Made in. Jako vzadu na výrobcích, tak jak jsme byli zvyklí vidět Made in Čechoslovakia, anebo třeba Made in Japan. Svádělo to k tomu, ale byla to chyba lávky. Made in Japan si dneska nezahrajeme. Zahrajeme si Made in Europe, živák kapela Deep Purple, deska, která vyšla v roce 1976, nahraná ale byla před rokem a půl na jaře 75. Nahrávky jsou z posledních koncertů v dubnu 75, těsně předtím, než z kapely odešel Richie Blackmore. Pojďme si tedy poslechnout koncert kapely, která tehdy v polovině 70. let byla těsně před rozpadnutím, v období mezi deskami Stormbringer a Come Taste the Band, v době, kdy v kapele řádil David Coverdale a v době, která byla díky odchodu Richieho Blackmora pro kapelu velmi zásadní, vždyť další album Purplové pak vydali až skoro po 10 letech. Koukal jsem na záznam jednoho z koncertů, kde Deep Purple tohle album nahrávali, tuším, že to bylo v Paříži. Na tom záznamu z roku 75 nebylo vidět skoro nic, jenom postavy, taky rozmazaný ve fialový mlze, vidět je snad jenom to, že Richie Blackmore má bílou nebo možná takovou světlou kytaru a pak je ještě poznat David Coverdale ve svém overallu. Působí dojmem, že naposledy jedl někdy před měsícem a váží tak 50 kilo. Koncert začíná skladbou Burn, i když to tak ze začátku nevypadá, je to taková směsice mačkaných kil, hemondek Johna Lorda, basových ekvilibristik Glenna Hughese, dlouze držených akordů a vyhrávek Richieho Blackmora a svou bicí soupravu mlácením vyloženě trestá Ian Paice.

Ano, děkujeme. Rock Me Baby, David Coverdale tady do toho hejká ještě. My posloucháme album Made in Europe v pořadí třetí živé album kapely Deep Purple z roku 76. Nahrávky, ale jak jsme si řekli, jsou z roku 1975 ze tří dubnových koncertů v rakouském Grazu, v německém Saarbrückenu a v Palais du Sport v Paříži. A právě v Paříži tenkrát Deep Purple využili tehdejší módní záležitost, a to sice mobilní nahrávací studio, a ne tak ledajaké, bylo to slavné The Rolling Stones Mobile Studio, zkráceně RSM, ve stavěné dovozu DAF F1600 Turbo. Prosím vás, nezaměňovat DAF F1600 Turbo s Peugeotem 205 Turbo 16, tam je rozdíl asi 6,5 tuny. A s DAFem F1600 Turbo se rozhodně nedalo jezdit rally. Nicméně většina nahrávek na desce, kterou posloucháme, je z koncertu v německém Saarbrückenu, kde tenhle nahrávací bydlibus Purplové neměli. Zlí jazykové tvrdí, že album při finalizaci prošlo takzvanou rozsáhlou studiovou editací, kdy prý byl přimíchán davový ruch a potlesk. V roce 1990 potom bylo album remasterováno a znovu vydáno, ale stále s původním upraveným obsahem, tedy s umělým davem a šméčkovým potleskem. Pokud bychom tedy věřili, že tomu tak skutečně bylo. Před 12 lety bylo oznámeno, že jde takzvaná Super Deluxe Box, tedy téhleté desky Made in Europe, kde měl být komplet celý koncert ze Saarbrückenu z 5. dubna 75 a také nový dokumentární film. Od té doby je ale bohužel ticho po pěšině. Pojďme tedy na další skladby. Za chvilku si dáme You Fool No One. Skladba zazní přesně tak, jak vyšla na té desce. Během té skladby je tam několik velmi tichých pasáží, jako jsme měli možnost slyšet před chviličkou, že už to jako vypadá, že je konec, ale vždycky se to ještě rozjede. Na to si ale počkáme. Teď už Lady Double Dealer.

Ano, EMP je ještě vyzdvížení tohoto fenomenálního bubeníka Made in Europe. To je album, deska, živá deska Power Plus z roku 76, právě ji posloucháme. Už jsme skoro na konci. Název Made in Europe tak nebyl vybrán pro toto album náhodou. Kapela chtěla vlastně pokračování úspěchu po desce Made in Japan z roku 72, ale to se bohužel nepodařilo a tak japonský živák zůstává nepřekonán. Jaká byla tedy sestava na pódiu v tom 75. David Coverdale jako hlavní zpěvák, basa Glenn Hughes, varhany, hemundky a další klávesy a klapky John Lord, no a bicí nástroje, jak jsme slyšeli v exhibici v té předchozí skladbě Ian Pace. Richie Blackmore obstarával kytary, bylo to ale jeho poslední, nebo byly to jeho poslední koncerty, předtím než z kapely odešel, Richieho u Deep Purple na čas tenkrát nahradil Tommy Bolin, který s kapelou v roce 76 nahrál desku Come Taste the Band, no a pak nastala tvůrčí pauza, která trvala až do roku 84, kdy Deep Purple už zase s Richiem Blackmorem a s Ianem Gillenem vydali album Perfect Strangers. Zatím nejnovější deskou Deep Purple je letos v létě vydané album s názvem Splat, tedy cáknutí, kde na kytaru hraje irský kytarista Simon McBride. Jak ale víme, minulou středu se Richie Blackmore opět připojil k Deep Purple, když si s nimi zcela výjimečně po 33 letech opět zahrál. Bylo to v newyorském Jones Beach Theater, konkrétně ve skladbě Smoke on the Water. Tu dneska taky uslyšíme, i když na desce Made in Europe není. Vysvětlím to za chviličku. Teď Stormbringer, i když David Coverdale to nahlašuje trošku expresivně. Stormbringer!

No nevím, tak buď je to dohraný v tom studiu, ten potlesk a ten falešný aplaus, anebo je to živě, to už si teďko musíme tak nějak sami přebrat. Jistota je taková, že s touhle skladbou Stormbringer album Made in Europe končí, nemá takovou stopáž, aby jsme ho vlastně naplnili, nebo aby jsme tu hodinu určenou naplnili úplně celou, a proto si dáme tu skladbu, kterou jsem tady před chviličkou předznamenával. Je to taková typická věc pro Deep Purple. Navíc, jak bylo řečeno v seriálu Simpsonovi, ty správné songy jsou o kouři nad řekou a o ohni na nebesích. Smoke on the Water je to z desky The Complete Disc Anthology z roku 91. Smoke on the Water živě.

0: Tak jsme si to na závěr ještě vyhamontkovali. Smoke on the Water živě, Deep Purple dneska tedy Léto jako živé s touhle kapelou. Zítra má Léto jako živé na starosti Kachna, protože my jedeme na pumpu do Turnova. No a když jsem tak koukal, jaký koncert vás čeká zítra s Kachnou, pánečku, máte se na co těšit.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Národní dopravní informační centrum varuje dálnice D8 od Prahy směrem na Ústí mezi 39. a 45. kilometrem, to je úsek Doksany-Lukavec. Je tam zúžení pouze na jeden pruh, tvoří se kolona a zdržení kolem 10 minut. Pozor v Chomutově, v Poděbradově ulici, je tam havárka dvou osobáků. Na Přerovsku v obci Troubky, to je slavná obec, Vlkošská ulice je blokovaná bouračkou nákladňáku a osobáku. V Plzni na Doubravce ve Hřbitovní se srazila dvě osobní auta a v Koperníkovce na Jižním taktéž bouračka dvou osobáků. Praha 8, Ládví, Střelničná ulice, bouračka tramvaje a nákladního auta a v Praze ještě jedna bouračka a to dvou osobáků v Zenklově ulici. A ještě Zlín, Dlouhá ulice, ukřížení Střídou Tomáše Bati, pozor na bouračku dvou osobních automobilů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti i deště, teploty 17 až 22 na jihu Moravy kolem 24 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, ojediněle se slabými přeháňkami, během dne zejména v severní polovině území bude přibývat mraků a srážek. Teploty 23 až 28 na jihu Moravy znovu až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tomáš Berdych představil nominaci na kvalifikaci Davisova poháru proti USA, více Petr Plintovič.
2: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rikl. Tato pětice se objevila v nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu proti Spojeným státům. Utkání se odehraje 18. a 19. září na tvrdém povrchu v pražské O2 aréně.
1: Fotbalovou Spartu opustil po 2,5 letech albánský útočník Indrid Cuci. 25letý hráč přestoupil do Olympie Lublaň. Letadlo společnosti Smartwings se krátce před odletem z Prahy do Splitu muselo vracet z letištní plochy pro 10 striptérek. Seznam zprávy píší, že je k letadlu dopravil pozdě personál VIP salonku letiště Praha. Let měl kvůli tomu víc než hodinové zpoždění. Horská služba má letos v létě výrazně víc práce než loni. O prázdninách zatím ošetřila 1400 úrazů, o 300 víc než loni. Nejčastěji zasahuje u nehod cyklistů a kolapsů turistů kvůli vysokým teplotám. A nakonec v USA začíná přelomový soudní spor proti společnosti Meta kvůli údajnému návykovému designu Facebooku a Instagramu pro děti a mladistvé. 30 států požaduje omezení funkcí jako lajky, nekonečné scrollování nebo automatické přehrávání videí a přísnější ověřování věku. Předpokládám, že teď už máte chuť na muziku, tak si ji pustíme.

Je samozřejmě lepší, když to má takzvanou koncovku, jako i tahle skladba Till the End of the Day. Kapela Kings nabíjí tu 3 minuty po 10:45 dopoledne. Zítra vám živák připravila Kachna. Už ho má připravený a zítra si ho můžete zkachnout, poslechnout. Mezi 9:00 a 10:00 dopoledne Léto jako živé. Můžu jenom jako napovědět, že ten interpret, s kterým zítra si dáte živý koncert, tak patří mezi velmi oblíbené interprety, které má Kachna ráda. Dokonce si myslím, že byla i na koncertu v nějaké zámecké zahradě, ale to už si pouštím hubu na špacír. Poslechněte si to zítra po 9:00. Kachna si na tom zakládala, připravila si to, věřím tomu, že budete poslouchat stejně jako my. My budeme akorát na cestě po 9:00 do Turnova, kam jedeme na Býťánskou pumpu a k tomu se dostaneme určitě za chvilečku. Led Zeppelin za chvíli, Dire Straits na beatu právě teď.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: To byl The Rain Song, Led Zeppelin na beatu v 10:30, skoro přesně na vteřinu. Za chviličku autorské čtení z knihy 30 svíček na dortu, tedy Vohnouti se svou knihou. Budeme hrát Beatles a také Aerosmith. Ze všeho nejdřív, ale a to tak, že hned s Petrem Šimáčkem půjdeme na menšinové sporty, vodní slalom, cyklistika, volejbal a máme také pozvánku na Ústecké terasy na golfový turnaj.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Vodní slalomáři Tereza Kneblová a Matyáš Novák získali v Pražské Troji tituly mistrů republiky v kajakcrossu. Novák ovládl také kvalifikaci, mezi ženami v časovce zvítězila Vojtíková. O nadcházejícím víkendu vodáci pojedou pod Lipno. Cyklista Paul Manier vyhrál v hromadném finiši závod Say Classics v Hamburku, připsal si už 7. vítězství v sezóně a první v jednorázovém závodě World Tour. Volejbalisté LVU Praha vstoupí do nové sezony s výrazně obměněným kádrem. Tým opustili dlouholeté opory Janouch a Kolátor, kteří zamířili do zahraničí. Posilami jsou mimo jiné Polák Kvasigroch, Argentinec Čirvino a Australan Williams. Golfistka Kristýna Napoleová skončila na turnaji Ladies European Tour ve švýcarském Cugu na 27. místě. Zaznamenala druhý nejlepší výsledek sezony se skóre 5 ran pod par. Bývalá kapitánka českých volejbalistek Andrea Prokešová se po 3 letech vrací k vrcholovému volejbalu. Sportovkyně známá pod rodným jménem Kosányová posílí nováčka z Českých Budějovic. Golfový turnaj Seven Cup Tour se v neděli uskuteční na hřišti terasy Ústí nad Labem. Hráče čeká 18-jamkové hřiště s rovinatou částí kolem jezera a technickou druhou devítkou v kopcovitém terénu. Více je na sevencup-tour.cz. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
1: Radio Beat.

0: Lukšice Cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 23. Od Kundaly dále. Rok 1998 až 2000. Čte Fenek.
2: Naše první deska vyšla v roce 1999. Do rukou jsme ji dostali v den, když jsme v Praze hráli ve velký sportovní hale jako předkapela Offspring, který se tenkrát v rámci světového turné zastavili i u nás. Vydávali desky taky u Sony Music, takže jsme byli ze stejné stáje a proto nám tam firma to lukrativní hraní před nima zařídila. Samotný křest desky pro naše fanoušky jsme pak měli jindy a jinde. Bylo to v legendárním a narvaném pražském klubu Rock Café, kde tu placku polili šampaňským Tomáš Vartecký a hokejová legenda Jirka Hrdina. No a pak si lidi tu Kundalu za 250 korun mohli koupit v krámech s hudbou, kde se začala prodávat nejen na CDčkách, ale i na kazetách, který se tou dobou ještě normálně poslouchali. Firma Sony jí dělala promo už chvíli předtím, takže tlačila do všech médií, že toho a toho dne vychází deska jedný skate-rockový kapele z Prahy a že se mají všichni na co těšit, neboť zavane čerstvej vítr. Jenže místo toho, aby se to stalo, tak nafouknutá bublina splaskla. Většina recenzí naší první desku dost natřela. Sežrat to dostala nejen hudba a texty, ale vůbec i image kapely. Dokonce i obal, který nakreslil Honza a byl přesně podle našich představ, teda západ slunce nad Vyžlovským rybníkem. Z našeho tehdejšího pohledu to mnozí recenzenti samozřejmě nepochopili a někdy nás napadaly i takové věci, že si je najdem, ale zpětně vzato měli kolikrát naprostou pravdu, hlavně s těmi texty. Jenže tenkrát nás to zajímalo víc než teď, protože jsme pořád čekali na to, co naší hudbě řeknou lidi. Jako první single do rádií, který ovšem skoro v žádných rádiích nechtěli hrát, byly vybraný samozřejmě Banány. Žlutý klip k ním vyrobil režisér Martin Benz a natáčel se v prodejně s ovocem a zeleninou v Praze na Pavláku, kde jsme se těch banánů přežrali jak nikdy. Pak jsme s tím klipem šli soutěžit do ESA a tam vypadnul hned z kola ven. YouTube tenkrát nebyl, takže smůla. A ještě horší byly první vlastní šňůry k desce s tristní návštěvností, což se nedá nazvat jinak, než že padla kosa na kámen. Prostě na nás nikdo moc nechodil. Když nebudeme počítat Prahu a okolí Jevan, tedy domácí půdu, tak byly tři výjimky. Pardubice, Zlín a Jihlava, kde nás v podzemním klubu Maňána vždycky vítal vysmátej majitel s plechovým táckem, na kterým byly tekily, hulení a houby. Odtud je příhoda, jak Honza se Zemánkem po koncertě nad ránem vyšli před klub a tam zastavil nějaký autobus. Nesvezeme se někam, řekli si a nasedli do autobusu, který je odvezl na nádraží, kde stál nějaký vlak. Nasedli i do něj a pak někde vystoupili. Zastavil tam opět autobus a tak nasedli a kousek popojeli a zase někde vystoupili. A pak šli po silnici, až spadli do příkopů, odkud nám volali, ať pro ně přijedeme, jenže netušili, kde jsou. Nebo GPS tenkrát ještě na těch předpotopních mobilech nebylo. Ve zmíněných městech, teda v Pardubicích, Zlíně a Jihlavě,

lidi naplnili kluby, aby nás slyšeli. Možná, že tam jsou tak kultury chtiví, že chodí prostě na všechno. Doteď jsou to naše velmi oblíbené štace. Ale jinak jsme před sebou měli po republice dost prořídlý sály. Vrcholem byl koncert v Podbořanech, kam přišlo 0 lidí. Někdy se říká, že počet návštěvníků nevypovídá o kvalitě účinkujícího, ovšem tady už to bylo minimálně na zamyšlení. Hodně jsme vystupovali na skate a snowboardových závodech a party a taky na prvních festivalech, samozřejmě většinou jako první někdy odpoledne. Moc takových akcí vlastně tehdy ještě nebylo. Festivalový boom začal až o pár let později. Kromě toho jsme odjeli jako předskokaní šňůru se žlutým psem a tý samý role se zhostili i na koncertu tenkrát hodně populární anglický kapely Reef a taky a to hlavně punkový legendy Toy Dolls, což byl splněný sen, neboť tuhle kapelu jsme dřív poslouchali fakt hodně. A pak jsme se rozhodli už přestat komukoliv předskakovat, protože jsme si přišli upředskakovaný. A taky jsme hráli poprvé a nadlouho naposledy na firemní akci. Kvůli banánům desku Kundala tenkrát zasponzoroval banánovej koncern Chiquita. V rámci spolupráce jsme měli za úkol pobavit společnost na předvánočním večírku, který se konal ve velkém skladu banánů v Holešovicích. Plechový hangár je ve spojení s zvoucím aparátem zvuková katastrofa, což bylo ostatně jasný už na odpolední zvukové zkoušce. A ještě víc po 8 hodině, když začala naše produkce a hangárem kurzovali se sklenkou vína a ve svým nejlepším oblečení zaměstnanci a přátelé Chiquity. Po druhé písničce přišla paní, řekla, že to stačilo, zaskočení přítomní si oddychli a my měli volno. Někdo z nás odešel, jiný zůstal a pil mocně alkohol a to do té doby, než Zemánek zařval na dálku na generálního ředitele. Hej, banáne, pojď na panáka! Situaci pak okamžitě ukončili vyhazovači.

Tohle byly ohnutí na beatu a čtení z jejich autorské knížky, tedy z jejich knihy, kterou sami namluvili, knihu, kterou vydali ke 30 letům fungování na scéně. Mimochodem, tento pátek 21. srpna můžete na Vohnouty vyrazit do Čestic u Strakonic na Čestickém nádvoří. Tam vystoupí, no a v sobotu 22. v Poličce na festivalu 555. Příští týden v pátek hrají Vohnouti ve Frýdku Mísku na Nové Osmičce a příští sobotu se stihnete vohnout hned dvakrát. Od 15 hodin v Hradci Králové a od 21 v Hrádku nad Nisou. Takže Vohnouty zdravíme a posíláme nejenom Vohnoutům, ale samozřejmě Býťákům. Za okamžik Girls School, teď je tady Peter Gabriel a jde mu pára od huby.

0: Tohle byly holčičí vokály a taky holčičí kytáry a hudební nástroje skupina Girl School v programu Rádia B 2 minuty před 11. Za chviličku Shimmy, zprávy po zprávách Ozzy. Budeme hrát taky Katapult anebo Buffalo Springfield. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D8, jak už od nás víte, od Prahy směrem na Ústí, na 31. kilometru zastavíte v koloně. Ta je až na 48. Vepředu je zúžení do jednoho pruhu a zdržení kolem čtvrt hodiny. D2 je ucpaná na příjezdu do Brna od Hustopečí, od sjezdu na Blučinu. Na 12. kilometru se popojíždí. Pozor v Ústí nad Labem. V Něštěmické ulici se srazila 2 osobní auta. Na Karlovarsku v Toužimi v ulici Sídliště vyšetřuje policie bouračku 2 osobáků a v Hradci Králové ve Vonkově ulici se srazila 2 osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes se zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude od jeho západu přibývat oblačnosti i deště. Teploty 17 až 22 na jihu Moravy kolem 24 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, ojediněle se slabými přeháňkami, během dne zejména v severní polovině území bude přibývat mraků a srážek. Teploty 23 až 28 na jihu Moravy znovu až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Čeští tenisté Nosková a Menšík postoupili na turnaji v Cincinnati do osmifinále. Nosková porazila Tassonovou a Menšík Hidžikatu. Lehečka naopak vypadl po porážce s Filsem. Před volbami bude posílena kapacita přihlašování do e-dokladů. Nedávný zátěžový test s 30 tisíci uživateli ukázal, že při nárazovém přihlášení vznikaly fronty, aplikace ani navazující systémy ale neselhaly. Pomocí e-dokladů se budeme moci prokazovat i v říjnových komunálních a senátních volbách. NASA zveřejnila jako astronomický snímek dne fotografii Čecha Jakuba Kuřáka. Snímek zachycuje roj Perseid nad Jizerkou v Jizerských horách. A nakonec na chebském letišti se 29. a 30. srpna uskuteční 10. ročník leteckého dne. Budou tam historické letouny, ale třeba i akrobatický pilot Martin Čonka.
4: Já poletím každý den dvakrát, jednou poletím na Zlínu 242. Děláme na těle letadlech základní výcvik pro vojenské piloty, kteří jsou na Univerzitě obrany, studují vlastně na budoucí vojenské piloty, takže na tomhle stroji začínají. Takže s tím začnou, předvedu to, co ten letoun umí. Bude to taková jako ladnější akrobacie v porovnání potom s tím mým druhým vystoupením, které je na X-300 SR, jedním z asi nejlepších akrobatických letounů na světě v současnosti a to bude takový to moderní pojetí akrobacie.
3: Tímto se s vámi loučí celý dopolední zpravodajský tým.
0: Radio B. Classic Rock.

Factory Kamen byl klíč, spojený drát nastartováno a jízda, půlnoční závodní dráha Katapult na beatu, 11:45 dopoledne. Mezi půlnočními deskami je taková věc, která se neděje často, ale možná snad z toho důvodu, že v nominaci je i album Highway to Hell od AC/DC, tak se tomu děje. 365 hlasů a to jsme teprve při úterku. Vemte si, kolik budou mít AC/DC v neděli 23. na konci tohoto týdne, kdy celá anketa končí. Ve hře je tedy Highway to Hell od AC/DC, eponymní album skupiny Alice in Chains, taky Permanent Vacation od Aerosmith, The Wicked Symphony od Avantasia, Walk the Sky, výborná deska od kapely Alter Bridge, ale má pouze 43 hlasy, a pak je tam ještě s deskou Revelations Audioslave 41 hlasů. Ti asi nepromluví do toho konečného pořadí. Já se teď odkašlu, pardon. Je to tak, že vy můžete až do neděle 23. posílat hlasy tím, že kliknete na našich webových stránkách do té desky, kterou byste rádi slyšeli. My to ani nebudeme počítat, páč je to zbytečné. Celá anketa je online a hned je tedy vidět, jaká deska má kolik hlasů. V neděli o půlnoci 23. ty dvě desky, které budou mít v ten daný okamžik nejvíc hlasů, tak vezmeme a zahrajeme si je příští týden, jednu v úterý a druhou ve čtvrtek jako půlnoční. Teď, kdyby to končilo, tak by šli do éteru Highway to Hell, tedy album Highway to Hell od AC/DC a právě Alice in Chains, ale mezi Alice in Chains a Aerosmith je rozdíl jednoho jediného býťáckého hlasu, takže tam se to ještě určitě bude měnit. Celou anketu najdete na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Ten zvuk musel dělat nějaký kouzelník ve sluchátkách, to hraje naprosto geniálně. I Can Dance, Genesis na beatu, minutu před 11:30 dopoledne. Vy co, jedete po dálnici D8, anebo se chystáte, že pojedete z Prahy po D8 směrem na Roudnici a dál potom na Ústí, tak první zásek je už u Úžic, někde na nějakém 7., 8., 9. kilometru se budete ploužit v silném provozu a ten největší zásek je aktuálně už vlastně začíná před sjezdem na Roudnici. Vepředu mají silničáři vlastně uzavřené dva pruhy. Díky zúžení se tam jezdí pouze jedním jízdním pruhem v tom úseku Roudnice, Doksany, Lukavec. Po dálnici D8 počítejte s tím, že minimálně tu 15-minutovku v tomto zhruba asi 10-15 kilometrovém úseku naberete. Vy co se chystáte, že po D8 se pojedete, tak s touhle informací naložte, jak potřebujete, já jenom abyste tam zbytečně neskejsli a o něco třeba zajímavého nebo důležitého jste nepřišli.

Já bych vám přál tuhle skladbu Bazarem pro mě slyšet někdy v živé verzi a v živém podání a přímo na koncertu, protože to je neuvěřitelný náprsk. Vladimír Mišík, ETC a Bazarem pro mě na beatu teď, kdy asi za 4 minuty bude 11:45. Zítra, a vy to asi víte, ale pokud k vám ta informace ještě nedorazila, tak Radio Beat se odsud ze studia na konci Vinohradské třídy v Praze z budovy televize Prima stěhuje do Turnova, do Měšťanského pivovaru. Tam rozbijeme naše mobilní vysílací studio a budeme tam odsud vysílat živě. Mezi 11. a 17. 6 hodin pojede signál našeho rádia právě z Měšťanského pivovaru v Turnově. Kdo za námi přijedete v těch 6 hodinách, tedy mezi 11. a 17., tak si můžete poručit muziku na přání s tím, že vzkaz do éteru, tak aby ho všichni slyšeli, si můžete říct sami. Krom toho máme připravené dárky jak od rádia, tak i dárky od Měšťanského pivovaru v Turnově. No a pochopitelně budeme jako na každé slušné býťácké pumpě, tak budeme stříkat loga našeho rádia na vaše automobily, na ta místa, která si sami zvolíte a která si sami ukážete. Máme šablony, veliké šablony, že jo, 50 na 50 a hvízd a už se pěkně stříká sprejem logo na vaše auto anebo na auto, s kterým přijedete klidně, samozřejmě i na služební. Těšíme se na vás zítra, Turnov, Měšťanský pivovar, býťácká pumpa. Startujeme v 11. Přijďte, stihnete to, bude to stát za to.

0: To Cherry Pie a Sweet Cherry Pie tady skutečně do sladka. Warrant v programu Rádia Beat, teď je 57, skoro už tedy 3 minuty před 12. Čekáme na Pepu, takové ne na Godota, ale na Pepu, čekání na Pepu. Zpravodajský přehled dne tedy přečte, hned na to David Denny, bluesová 12, pak budou hrát Marillion, Motorhead, Syncopy a AC/DC taky.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Upozornění stále platí na silný provoz, který je na dálnici D8 od Prahy na Ústí. Na 31. kilometru zastavíte. Kolona před vámi je až někam na 48. Je tam zúžení do jednoho pruhu. Počítejte s tím. Dálnice D1, 196. kilometr ve směru na Prahu. Je to kolem Brna. Směrem na Prahu je tam bouračka nákladního auta. Na Jindřichohradecku na 24. u obce Majdalena se srazila dvě osobní auta a na Prachatě na čtyřce u Strážného se řeší havárka autobusu a osobního vozu. Na Písecku v Protivíně v Mírové ulici se srazila tedy dvě osobní auta. V Šumperku v Těmenické ulici zasahuje rychlá a také policisté u havárky, kdy osobák srazil cyklistu. A ještě Plzeň, ulice u Letiště je blokovaná bouračkou nákladního a osobního vozu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo deštěm. Maximální teploty dosáhnou 22, na jihu Moravy až 24 stupňů. Zítra se až o 6 stupňů oteplí a postupně místy vyjasní. Sem tam sprchne, výjimečně se objeví bouřky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Ústí nad Labem remizovali v závěrečném utkání čtvrtého kola druhé ligy v Třinci 0-0. Nevyužili tak možnost dostat se do čela a jsou čtvrtí se ztrátou jednoho bodu nad Karvinou. Fotbalové Pardubice přišli o kapitána Patráka, který si přetrhl křížový vaz v koleni. 26-letý útočník po operaci vynechá několik měsíců a může přijít o celou sezonu. Loni byl 13 góly nejlepším střelcem týmu. Minister zemědělství Šebestián označil situaci se suchem za velmi nepříznivou. Zásoby pitné vody jsou ale podle něj naplněné ze 70 až 90%. Extrémně horké a suché počasí u nás ukončily včerejší bouřky. Následující letní týdny budou už teploty mírnější a srážky častější. Rodičovský příspěvek od ledna vzroste o 50 tisíc na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Zvýšení podepsal prezident a týkat se bude jen dětí narozených nebo převzatých do péče od ledna 2027. Skončilo vyšetřování loňské nehody vlaku s benzenem u Hustopečí. Hlavní příčinou má být chyba strojvedoucích, kteří vjeli do výhybek rychlostí 95 místo povolených 40 km za hodinu. K nehodě mohla přispět i správa železnice nedostatečným vyhodnocením rizik po modernizaci trati. Letadlo společnosti Smartwings se krátce před odletem z Prahy do Splitu musel vracet z letištní plochy pro 10 striptérek. Podle Seznam zpráv je k letadlu dopravil pozdě personál VIP salonku letiště Praha. Let měl kvůli tomu víc než hodinové zpoždění. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

To jsou Marillion na beatu, 3,5 minuty po čtvrt na jednu odpoledne dneska, protože je, teď se mi to tady rozmazalo, ale vypadá to na 18. srpna, tak má svátek Helenka, Helenky taktéž hodně frekventované jméno, nezapomeňme na ně, je taky dneska světový mezinárodní den rulandského modrého, tedy Rulanda Modrá má dneska svůj den, ani mě člověče nenapadá, jakým způsobem by se to dalo oslavit, je taky mezinárodní den špatné poezie, jak už jste řešili ráno, se Standou Rubášem. Vogonská poezie, pozor, dělají se v tom chyby, je až třetí nejhorší poezie na světě podle Stopařova Průvodce po galaxii. Dneska je taky Mezinárodní světový den řidičů doručovacích služeb. Všichni kurýři mají dneska svůj den, vyplatilo by se jim trošku přitlačit na dýšku, až vám něco přivezou dneska, nebo už vám třeba něco přivezli. A rychlý pohled, díky tomu, že mám ruku jako Saxána, tak jsem si sáhnul pro náš kalendář myslivosti. A tady se píše, že v úterý 18. srpna nejmladší jeleni vytloukají paroží a je to tady zase, hele, zase jeleni a zase tlučou paroží. Jak oni poznají, že je 18. srpna? Podle mechu, podle mě, nebo lišejníku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Tohle byly Red Hot Chili Peppers Under the Bridge na beatu za 40 vteřin, bude půl jedné odpoledne. Za okamžik na beatu uslyšíte Floydy, taky Beatles, Magical Mystery Tour. To je skladba už z období, kdy členům skupiny Beatles líčidla rozežerala tvář. A budeme hrát taky Whitesnake. To vše, ale až po Beatoskopu tadyhle s Pepou Lábusem.
1: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
2: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Úvodem pro nás má kolega Luboš Dvořák zajímavost z výroby automobilů.
3: Zastavení výroby o plánované celozávodní dovolené ve Škoda Auto bylo složitým obdobím pro precizní plánování a přípravu na výrobu nového elektrického SUV Peak. Pozoruhodné je, že dosud největší automobil značky vzniká na jedné lince se třemi dalšími modely, a to nejžádanější Octavii a dalšími elektrovozy Elrock a Enyaq.
2: Beatoskop. Streamovací platforma Spotify zavádí nové označení, kterým bude odlišovat obsah tvořený umělou inteligencí od toho vytvářeného skutečnými lidmi. Od září budou všichni AI umělci označováni jako AI persona. Zároveň systém platformy úplně vyloučí z automatického doporučování k poslechu. Nové označení se bude objevovat na profilech a v seznamech skladeb v rámci zásahu proti falešným interpretům i samotným skladbám.
1: Beatoskop.
2: Řecko se učí pracovat s novým seskupením termálních satelitů. Ty dokáží hasiče dříve varovat a nabídnout jim jasnější obraz požáru. Software vyhodnocuje, jestli jde o skutečný požár nebo falešný poplach. Pokud dojde ke vzplanutí, přijde varování. Beatoskop končí, po něm si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.
1: Big Beat u nás. Rádio Beat.

Typická věc v písních skupiny Pink Floyd, furt

Kdo někomu někam telefonoval. Jan Klas, to je skladba, která teď dohrála minutu a půl před 15:45 odpoledne. My víme, že zítra jedeme s mobilním studiem vysílat do Měšťanského pivovaru v Turnově na Býťáckou pumpu. Budeme tam mezi 11. a 17. ale hned příští týden v pátek opět balíme vysílací studio a jedeme do terénu, myšleno tedy do prodejny Bikers Crown, tentokrát do Plzně, nahoru na Lochotín, kde příští pátek mezi 12. a 14. bude opět Standa Rubáš řádit v prodejně Bikers Crown. I tam za ním můžete přijet, podívat se, co tam mají nového, rovnou si něco koupit a rovnou si poručit muziku na vaše přání a vyřídit zkaz. Mimochodem, tam, kde stojí prodejna Bikers Crown v Plzni na Lochotíně, na Studentské, tak tam si pamatuju jako kluk, přímo na tom místě, kde teď ten obchod stojí, tak když jsme tam jako kluci chodili si hrát nahoru na cihelnu, tak tam byly jezírka, ve kterých jsme lovili čolky a ty jsme pak zavírali do 5-litrových sklenic od Kurek. A co jsme s nima potom dál dělali? To už si snad ani vůbec nepamatuju. Tak příští pátek Bikers Crown a živé vysílání Rádia Beat z plzeňské pobočky z Lochotína. To je Joe Cocker.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Martin Janouš. Herec, režisér a muzikant.
3: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Se 13. připraven už je Pepa, aspoň doufám, po Pepovi, potom Black Sabbath, taky Jiří Schillinger a nebo Yes.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Stále tedy platí upozornění pro býťáky, kteří jedou nebo chystají se, že pojedou po dálnici D8 od Prahy na Ústí na 26. kilometru. Zastavíte v koloně, ta je až na 48. Je to kvůli zúžení do jednoho pruhu, který se tam jezdí a zdržení je tam kolem 20 minut. Ještě jedna 20-minutovka, tentokrát na D1 na 92. kilometru u Humpolce ve směru na Brno. Je tam dopravní nehoda a zdržení právě kolem 20 minut. Na konci D2 před Brnem je kvůli omezení kolona nákladních automobilů v pravém jízdním pruhu. Na Břeclavsku v Hustopečích v Brněnské ulici se srazila 3 auta, 2 dodávky a 1 osobák. Na Praze 1 ve Wilsonově ulici ve středovém jízdním pruhu je k řešení bouračka dodávky a osobáku a na Liberecku v Českém Dubu v ulici Svobody se vyšetřuje dopravní nehoda 2 osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo. Místy s přeháňkami nebo deštěm. Maximální teploty dosáhnou 22, na jihu Moravy až 24 stupňů. Zítra se až o 6 stupňů oteplí a postupně místy vyjasní. Sem tam sprchne, výjimečně se objeví bouřky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Viktorie Žižkov jsou bez trenéra. Vedení druholigového pražského klubu odvolalo kouče Jindřicha Tichaj poté, co mužstvo v neděli utrpělo domácí prohru 1-4 od rezervy Baníku Ostrava. Viktorie uvedla na svém webu, že nástupce představí v dalších dnech. Do té doby klub pověřil vedením mužstva asistenta Petra Papouška. Po podepsání kupní smlouvy na nemovitost dnes musí lidé čekat ještě 20 dní, než je začne katastr nemovitostí evidovat jako nové vlastníky. Připravovaná novela katastrálního zákona počítá s tím, že by provádění těchto změn mohlo v některých případech zrychlit. Advokáti ale varují, že změna oslabí ochranu vlastníků nemovitostí a usnadní realitní podvody. V Národním parku České Švýcarsko dostali rodiče 10 000 pokutu poté, co jejich dítě rylo do pískovcové skály u Pravčické brány. Poškozování skal natočil jiný návštěvník a záznam předal strážcům. Na rok a 3 měsíce poslal dnes německý soud Ukrajince, kterého shledal vinným ze špionáže a přípravy žhářských útoků. Podle obžaloby působil ve prospěch Ruska. Další 2 Ukrajince, kteří čelili stejné obžalobě, ale soud viny zprostil, informovala o tom agentura DPA. To byly zprávy, po nich si poslechněte Black Sabbath na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rádia Beat, 3 minuty před 1:30 odpoledne, za chvilečku BSP, tedy BSP, taky Easy Beats, anebo Led Zeppelin.
1: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
2: Radio.

In our brand new world. To byly BSP, tedy BSP v programu Rádia Beat 5 minut před 3:15 odpoledne. Dneska večer od 19 hodin, tak je úterý, že jo, tak se nedá svítit, je hledáček Jirky Rogla. Tentokrát sem přijde Petr Goodheil a Libor Máža Matejčík z kapely Motorband. A hned na to od 8 tady bude řádit Dan Kohout v rokové spovědnici. Ten si pozval Martina Janouše, režiséra, herce, muzikanta, trampa a chataře. To jsou všechno témata, na které Dan Kohout slyší a jistě bude reagovat a jistě má připravenou palbu otázek. Hledáček Jirky Rogla od 7, od 8 potom Dan Kohout v rokové spovědnici. Určitě poslouchejte, bude to stát za to. Do té 14. hodiny máme připraveného italského hřebce, taky Lynyrd Skynyrd a Boba Dylana.

0: Rocky Balboa před 14. hodinou Survivor v programu Rádia Beat. Za chviličku jiný Rocky, bratru konstitučně postavený úplně na jiném základě, na jiné platformě, a to Pepa Lábus bude mít zprávy. A potom Jirka Rogl. Jirka Rogl má hodinu tupláků. První tuplák dneska po té 14. hodině bude se skupinou Iron Maiden.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D8 od Prahy na Ústí nejprve zastavíte před Novou Vsí na 13. kilometru, kde se pracuje v levém jízdním pruhu, ztratíte tam 10 minut a pak hned na 26. kilometru. Tam začíná kolona kvůli omezení v úseku Roudnice Doksany Lukavec, je tam zúžení pouze na jeden pruh, zdržení 25 minut určitě. Ještě horší je to na D1 od Prahy na Brno u Humpolce, tam je zásek na 84. kilometru, se brzdí, bouračka je na 92. a zdržení přes půl hodiny. Pozor na 52. na příjezdu do Brna od Pohořelic na 3. kilometru, je tam bouračka dvou osobních aut. V Plzni ulice u Prazdroje na úrovni Pivovarské brány směrem do centra havarovala tam dvě osobní auta. V Písku na Velkém náměstí se také srazila dvě osobní auta a v Chomutově je obdobná dopravní nehoda dvou osobních aut, a to v okrajové ulici. Policisté jsou už na místě. Píťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo. Místy s přeháňkami nebo deštěm. Maximální teploty dosáhnou 22, na jihu Moravy až 24 stupňů. Zítra se až o 6 stupňů oteplí a postupně místy vyjasní. Sem tam sprchne, výjimečně se objeví i bouřky.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: V těchto chvílích začíná prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy české fotbalové reprezentace v Lize národů. K dispozici jsou jen prostřednictvím mobilní aplikace Fotbal Plus. Na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590 do 1690 korun. Na zápasy s Anglií a úřadujícími mistry světa Španěli od 690 do 1990 korun. Ještě loni v dubnu se celá poslanecká sněmovna, včetně poslanců ANO, shodla na tom, že je potřeba omezit odklady nástupu dětí do základních škol a současně zrušit od roku 2029 přípravné třídy. Letos o prázdninách už je ale podle serveru novinky.cz všechno jinak. Minister školství Plaga oznámil, že přípravné třídy zůstanou. Sáhnout chce i do pravidel pro odklady. Ředitelé některých škol už přitom tyto třídy zrušili a neustále otáčení politiky kritizují. Stanice metra Opatov se možná bude zavírat a zavřená může být až rok. Připustil to náměstek primátora Jaromír Beránek v souvislosti s plánovanými úpravami a výstavbou v okolí. Tou nejdůležitější je demolice a vybudování nového mostu nad stanicí, po kterém vede Čelská ulice. V budoucnu by tudy podle INES.cz měla také vést tramvajová trať spojující Opatov se Spořilovem. Obliba amerického prezidenta Trumpa klesla na 33%. Je to nejnižší podpora, kterou v současném funkčním období má. Odpovídá nejnižší úrovni z prosince 2017 během jeho prvního mandátu. Američanům vadí hlavně konflikt na Blízkém východě. Válka Spojených států a Izraele proti Iránu trvá podle jejich mínění příliš dlouho. Uvádí to agentura Ipsos. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák.
5: Tuplák.
0: Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků.

0: on the hill. Friend and foe will meet again. Those who died at Passchendaele.
1: Aces High a Passchendaele, to byly dvakrát Iron Maiden a obě skladby věnované slavným bitvám, v tom prvním případě letecké bitvě o Anglii v druhé světové válce a těch následných 8,5 minuty patřilo belgické obci Passchendaele, která byla pro změnu za té první světové, nebo chcete-li velké války, dějištěm jedné z nejkrvavějších bitev třetí bitvy u Ypres v roce 1917. Tak a my máme právě dnes, býťáci, 18. srpna, také docela jiné a bezesporu taktéž důležité výročí. V tento den roku 1990 totiž na pražském spartakiádním stadionu na Strahově se stalo neuvěřitelné. Vystoupili tu Rolling Stones, aby tak definitivně prolomili tu železnou oponu. Ten koncert navštívilo přes 100 000 diváků, včetně mé maličkosti, a kapelu na Pražském hradě osobně přijal i náš prezident Václav Havel. No a hádejte, od koho tak bude další dnešní tuplák.
2: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu Beat.
3: No a na řadě jak jinak než další klasika a zazní v nesmrtelném podání Joan Jett a možná ne každý ví, že tahle skladba jménem I Love Rock'n'Roll, tedy miluju rock'n'roll, je původně písní angloamerické skupiny The Arrows z roku 1975, no a Joan Jett jí mimochodem nahrála hned dvakrát, poprvé už v roce 1979 se Stevem Jonesem a Paulem Cookem, dvěma členy tehdy, tedy populárních Sex Pistols. Ovšem, tato verze se nějak úplně nechytla, neprosadila, tak ji zkrátka znovu podruhé Joan nahrála roku 1982 a to už se svojí skupinou The Blackhearts. No a s touhle nahrávkou, tak s tou se kromě jiných úspěchů držela 7 týdnů na prvním místě v americkém žebříčku Billboard. Do druhé nožky doplníme pak kouskem jménem Fake Friends, čili falešní přátelé.

0: No a my samozřejmě i dnes, tak jako v každé hodině tupláku, se podíváme i k nám a také tak trochu na Moravu, protože už tu mám připraveného Oldu Veselého, ne ovšem v čele brněnských synkop, ale společně s Radimem Hladíkem a Blue Effectem ve skladbě, no zkrátka v té krásné lidovce, kterou prý právě ty zmíněné synkopy s ním hrát nechtěli, že se to v rockové muzice vůbec nesmí nebo tak něco, a je to zkrátka ta Rosenka, no tedy píseň jménem Ej padá, padá Rosenka z roku 1977, no a protože ty písně od jedné kapely musí po sobě v téhle hodině zaznít vždy dvě, tak ač je teprve úterý, doplníme krásnou skladbou v sobotu popolední.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Bee.

0: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.
1: No a mně se zdá, že do konce hodiny stihneme v pohodě ještě jeden tupláček a dokonce, jak tak koukám na hodiny, tak možná i troják, čili hat-trick. A to přímo takový pěkně protinožný. Ano, v australském Sydney vznikly v roce 1977 Inexis a myslím, že není zajímavé, že právě oni získali 6 cen ARIA, včetně 3 ocenění nejlepší skupina. A to v letech 1987, 89 a pak ještě 1992. No a v roce 2001 pak byli uvedeni do síně slávy a celosvětově prodali přes 75 milionů alb, čímž se stali jedním z nejúspěšnějších hudebních projektů v historii Austrálie.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Martin Janouš. Herec, režisér a muzikant.
4: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: No a největší komplikace jsou aktuálně na D5 a mezi 42. a 43. kilometrem ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě, při které je nutné tedy vyprošťování osob a na místě tak zasahují právě záchranné složky, takže zde musíte počítat s výrazným omezením provozu a dbát maximální opatrnosti. Na silnici 38 u Moravských Budějovic vyšetřují policisté nehodu vozidla a tenhle kamion se tu střetl, představte si to, s pokopem, respektive víkem kanálu a tahle událost samozřejmě může představovat nebezpečí pro ostatní řidiče, policie České republiky je na místě a ještě tu máme problémy hlášené ze silnice 6, té u Karlových Varů, kde osobní automobil to napálil do svodidel, takže i zde velký pozor a nejen tam, ale úplně všude Býťáci, jezděte, prosím, opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo. Během dne od jihu místy polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy počítejte s přeháňkami, výjimečně s bouřkami. Maximální teploty dosáhnou 27, na jihu Moravy až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Badmintonistka Tereza Švábíková vypadla na mistrovství světa stejně jako při své loňské premiéře ve dvouhře v prvním kole. 26-letá česká hráčka podlehla světové 14. Simi Chin z Koreje 17-20. Energetická společnost ČES počítá kvůli prodloužení provozu tuzemských jaderných elektráren na 80 let s investicemi do těchto zdrojů za 10 až 12 miliard korun ročně. Peníze půjdou zejména na obnovu technologií, modernizaci řídících systémů nebo posilování bezpečnosti. Chce se zaměřit i na digitalizaci provozu. V plánu jsou desítky technologických inovací ročně. Novinářům to dnes řekl člen představenstva a ředitel divize jaderné energetiky ČES Bohdan Zronek. Extrémní vedra a sucho stále více zasahují evropskou ekonomiku. Vysoké teploty zasahují řadu odvětví, omezují například energetiku nebo zemědělství. Podle nizozemské banky Triodos by letošní horké léto mohlo země Evropské unie připravit až o 180 miliard eur, tedy zhruba 4 biliony 400 miliard korun. To je asi 1% unijního HDP. Rusové zřizují tajné základny, odkud jsou schopni odpolovat vysoce výkonné drony na cílen hlouby území NATO. Podle deníku The Telegraph už mají zhruba 10 takových zařízení s nově vybudovanými odpolovacími rampami pro nejmodernější kamikaze drony dlouhého doletu. A je po zprávách, po nich si poslechněte Def Leppard na Rádiu Beat.

Ano, jasná páka, předtím Simon a Garfunkel, Def Leppard a také Pepa Lábus, to byl úvod naší další společné hodiny, 16 minut po 15. hodině, je tu spolu s vámi na rádiu být Jirka Rogl. Já připomenu, že máme úterý 18. srpna roku 2026 a svátek má Helena, a to nejen ta trojská. No a mám tu na tuhle hodinu připravenou pro vás spoustu a spoustu další parádní muziky, třeba Jan Sahara Hedl, to je ta tuzemská, Deep Purple tu zazní, Scorpion, za chvíli to budou Uriah Heep, také můžete samozřejmě i dnes, máte-li něco na srdci, nebo třeba k dopravě psát na všechny ty naše kontakty, například máme číslo pro SMSky 720 001 222, mail je studio@radiobeat.cz a také můžete využít tu naší mobilní apku, anebo klidně volejte na číslo 210 32 33 34. No a já už tady mám slíbenou muziku, to jsou tedy ti Uriah Heep a od nich jsem vybral skladbu jménem Free.

0: To byli němečtí Skorpionca a zazněli tu krásně živě, tak jako vždy v tom našem večeru živáků bez lupenu v kotli, který nás ale čeká až zítra ve středu večer po uších Petra Korála a také po té zítřejší beatové pumpě, na kterou se stejně jako vy i já těším, to je jasná věc. No ale dnes tedy nemáme ještě večer živáků, ale čeká nás neméně zajímavý program pro tenhle večer, třeba hned po tom, co to tady, co doběhne, takové to běžné odpolední vysílání. Přivítám tu jako vzácné hosty kluky z Motorbandu, Petr Kudhajl a Libor Máča Matejčík dorazí a slíbili, že si vemou nějaký ty kytárky a zahrají tu přímo živě ve studiu, což se cení a myslím, že to bude večer tak trošku výjimečný. No a hned potom mě vystřídá tady nejen Dan Kohout, ale také tu bude mít v té své rokové zpovědnici jako hosta Martina Janouše, což je tedy herec, režisér, muzikant Studia Y, ale pozor, také Tramp a Chatas. No a půlnoční album, tak to je zajímavý dneska. Ačkoliv v tom hlasování stále vedl Arakain, to byly ty české kapely, jejich název začínal na písmenko A, tak ho nakonec předběhla Alžběta, no tahle populární metalová rocková kapela, se na to první místo dostala s albem Kouzelník. Já jsem hned v neděli večer ještě mluvil s bubenicí téhle kapely, se skvělou, sympatickou Anetou Smetáčkovou, tak jsem jí vlastně blahopřál, ona měla strašnou radost, že tady bude znít právě jejich album, tak doufám, že se bude líbit i vám. No a my si za chvíli dáme zase nějakou muziku, tu, kterou jsem vám ostatně slíbil, ale až za malou chvilku.
1: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

to byly Deep Purple na rádiu Beat a v souvislosti s tím bych vás teď rád pozval na náš web radiobeat.cz, kde se mimo jiné samozřejmě dočtete a dozvíte nebo více si tam můžete přečíst o tom, že minulou středu 12. srpna se stalo neskutečné po 33 letech. Richie Blackmore vystoupil tedy alespoň jako host v přídavku Smoke on the Water společně se starými bratry přímo z Deep Purple. Je to až dojemné, můžete se tam podívat i na video, ostatně těch videí je po internetu, na YouTube třeba spousta a spousta od fanoušků a i třeba od jeho životní družky Candice Night od Blackmore, která tam byla taky, nechyběla tam, točila to ze zadu a mně se líbilo třeba kytarista skupiny Red Baron Band a sběratel a vůbec obdivovatel té staré muziky Pavel Kovač na svůj Facebook napsal Richie Blackmore a Deep Purple na jednom pódiu. Tohle mě opravdu potěšilo. Válečné sekery jsou zakopány a je skvělé, že se tohle stalo. Navíc, jak je vidět na videu, je tam radost, humor a úcta. Deep Purple byli vždy a budou jednou z největších a nejdůležitějších hardrockových kapel na světě a včerejší koncert v New Yorku je významným momentem smíření. Mám z toho radost, to my máme samozřejmě taky radost a dáme si teď samotného Johna Lennona, tu asi nejznámější a nejzásadnější píseň jménem Imagine.

0: to byli britští glamrockoví Slade, ano, tahle legenda stále tu a tam hraje i na našich pódiích, samozřejmě již ne v původní sestavě, v původním složení, a já jsem si teď vzpomněl, že tuhle píseň vlastně zpívávala i naše Hanička písnička, ano, Hana Zagorová, a jako místo toho My Oh My tam zpívala My Je My, ostatně se to tam přímo nabízí, třeba tady Pepa Lábus naproti mě by na to napsal text úplně jiný, protože je v tomto oboru velice šikovný a i teď si tady sepisuje zase ty zprávy, aby se mu to pěkně rýmovalo a štimovalo mu to, tak ho ještě chvilku necháme a poslechneme si nebo koukneme spolu s vámi na dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No a na D5 ve směru ku Praze se situace po nehodě postupně zlepšuje a na tom 43. kilometru bylo místo původně zcela uzavřené a nyní už je provoz obnoven jedním jízdním pruhem, takže i zde počítejte se zdržením, ale i tak už je to tam lepší. Další nehoda komplikuje provoz na D1 u Brna, konkrétně kolem 194. kilometru ve směru na Ostravu. Tam se střetla osobní a nákladní souprava. Na místě jsou dvě havarovaná vozidla, tím pádem policie snad by měla být na místě. Na silnici 50, a to už jsme ve Slavkově u Brna, se srazili dokonce tři osobáky, nebo ne, dva osobáky a jedno nákladní auto, takže i zde pozor. Ještě jedna poněkud netradiční nehoda na silnici 337 mezi Kraskovem a Sečí na Chrudimsko. Tam došlo ke střetu osobáků s pejskem, bohužel. Zvíře se po nehodě může stále pohybovat v prostoru komunikace, takže řidiči by měli být velmi pozorní. Vypadá to, že to přežil hafík. No a dvě dobré zprávy na závěr. Na dálnici D6 u 126. kilometru ve směru na Karlovy Vary je provoz po předchozím omezení obnoven. Takhle, býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo. Během dne od jihu místy polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy počítejte s přeháňkami. Výjimečně s bouřkami. Maximální teploty dosáhnou 27, na jihu Moravy až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi. Ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Nejlepší český motocyklový jezdec na dálkových rally Martin Michek se vrací do týmu Orion Motor Racing Group. V jehož barvách se představí na příštím ročníku Rally Dakar. Před rokem odešel do čínského továrního týmu Hoto. Zástupci MRG oznámili jeho návrat na dnešní tiskovce v Praze. Vrtulníky platformy H1 Venom a Viper se postupně připraví k obnovení provozu. Do vzduchu se vrátí po úspěšném dokončení mimořádných technických kontrol, organizačních opatřeních a proškolení posádek. Uvedla to dnes armáda. O postupné přípravě k obnovení provozu vrtulníku rozhodl velitel vzdušných sil Petr Tománek. Vojáci po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku pozastavili provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper. Při nehodě jedna vojákyně zemřela a další 4 vojáci byli zraněni. Priznicovy léčebné lázně v Jeseníku čelí na sociálních sítích kritice poté, co tam hygienici v minulých dnech zaznamenali víc než 100 případů akutních zažívacích potíží mezi klienty a návštěvníky. První se objevili 7. srpna. Způsobili je pravděpodobně nakažlivé viry. Pařížská prokuratura začala vyšetřovat podezření z ruského vměšování do francouzské prezidentské kampaně. Terčem údajných ruských aktivit se stali kandidáti Edouard Philippe a Gabriel Attal a také pravděpodobný kandidát a prezidenta Rafael Glucksmann. Napsala to dnes agentura AFP. Všichni jsou terčem kritiky kvůli svému proukrajinskému postoji od ruské invaze zahájené v roce 2022. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rockovou klasiku. Na rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Envision, to byly Queen na Radio Beat, kde je spolu s vámi 16 minut po 16. hodině stále Jirka Rogl. No i pro tuhle hodinu tu mám připravenou spoustu a spoustu parádní muziky, z našich to budou třeba Plexis, no a z té zahraniční AC/DC, Loving Spoonful, Mountain, no a za malou chvíli si dáme Pink Floyd, a to přímo klasiku Wish You Were Here, ale předtím tu mám ještě na drátě jednoho býťáka, který má pro nás ještě doplněk k té dopravě, kterou jsme poslouchali asi tak před čtvrt hodinou.
1: Tak ahoj, když se jede z Petrovic do Hostivaře od Hostivaru 2 k Hostivaru 1, tak tam lovějí policajti schovaný v uličce u golfu, asi tak 150 metrů za Hostivarem 1, tak jeďte 50, mějte se, ahoj.
0: Ahoj.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok.

0: Ano, i v téhle hodině tu zazněli Rolling Stones a znějí tu dnes takhle častěji, tak trochu i proto, že dnes 18. srpna je to přesně na den 630 let, co zde tahle kapela poprvé vystoupila na Strahově. Ano, kdo jste tam schválně byl, stejně jako já, klidně mi o tom něco napište, nějaké svoje zážitky, já to tady rád přečtu. Můžeme doplnit, že tehdy vstupenky, mám tady dokonce ten lístek před sebou, tak je tam uvedena cena 250 korun v předprodeji a na místě 280, což se dnes může zdát směšné, ale je pravda, že Rolling Stones tehdy požadovali, nebo jejich management, aby ceny vstupenek byly přibližně 1000 korun, aby to bylo srovnatelné se Západem, ovšem kvůli tehdejší průměrné hrubé mzdě, která činila 3286 korun, se od tohohle návrhu upustilo. No a zajímavé je, že pracovníci Pražského hradu, například architekt Zdeněk Lukeš a nejužší společenský kruh kolem Václava Havla, měli vstupenky modré, ty normální, ty naše byly tisknuty ve žluté barvě, s vtisknutým nápisem Hrad a vstup měli zcela zdarma. Prodej vstupenek vytvořil nevídaný počin a za pouhých 18 dní se jich prodalo přes 100 000. No, nádhera. Dáme si za chvíli třeba AC/DC a nebo slíbené Plexis.
1: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.

nevím jak vy, ale já si u téhle písničky, ať už zní v téhle verzi nebo v originále, tady tu hlasitost dám vždycky pěkně na max, no a nechám si to tak teď i na Stinga, který nám zaspívá svůj autobiografický příběh ve skladbě Englishman in New York a mimochodem to krásný Ságo, tak to takhle krásně nahrál sám legendární americký jazzový saxofonista, skladatel a líder Branford Marsalis, který mimochodem právě teď za týden 26. srpna oslaví krásné 66. narozeniny.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěji je jak červenka.
3: Vůbecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Martin Janouš. Herec, režisér a muzikant.
4: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Bootu nám ještě doznívají na Bootu. Předtím jsme si také společně vychutnali i Bad Company, což je tedy jedna z mých oblíbených záležitostí. Samozřejmě spoustu muziky máme i do té hodiny příští. Kromě toho Pepa Lábus tu má ještě své předposlední zprávy, tak si je zase jako vždy ještě dolaďuje. No a my zase spolu s vámi, jak jinak, když je přelom hodiny, koukneme na ty naše silnice, dálnice a křižovatky.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Vážnější komplikace jsou na Pardubicku, na silnici 355 v ulici Průmyslová u čerpací stanice došlo ke střetu osobního automobilu s chodcem bohužel, takže nehoda se vyšetřuje a je tam na místě zdravotnická záchranná služba i policie samozřejmě, tak snad to tam není zas tak tragické. V Praze komplikuje dopravu nehoda na jižní spojce, kde se střetla dvě osobní auta a obě tam představují překážku, takže průjezd místem může být zpomalený. A ještě tady, a to mám z několika zdrojů, že kolona se tvoří také tak na Pražském okruhu, tedy na D0, a to mezi 22. a 18. kilometrem ve směru k D1 a řidiče zdrží v koloně. Pokud tudy právě míříte, počítejte s pomalejší jízdou a nejen tam, ale úplně všude, býťáci, jezděte prosím opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo. Během dne od jihu místy polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy počítejte s přeháňkami, výjimečně s bouřkami. Maximální teploty dosáhnou 27, na jihu Moravy až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Odložená utkání pátého kola první fotbalové ligy Jablonec Ostrava a Hradec Králové Plzeň se odehrají ve středu 9. září. Zápas na severu Čech bude mít výkop v 17 hodin. V Hradci se bude hrát o 2 hodiny později. Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální soutěže, o tom informovala v tiskové zprávě. Policie dnes odpoledne uzavřela z důvodu sražení člověka dálnici D5 na 43. kilometru v obou směrech. Na místě přistával záchranářský vrtulník. Poté byl plně obnoven provoz dálnice ve směru na Rozvadov. Policie o nehodě informovala krátce před 3 hodinou odpoledne. Došlo k ní nedaleko Kařezu na Rokycansku. V opačném směru jízdy na Prahu je místo průjezdné levým jízdním pruhem. Do Odiku teče nejméně vody za víc než 40 let a hladina kvůli extrémnímu suchu dál klesá. Přitéká tam výrazně méně vody, než je stanoven minimální odtok. Proto mnoho provozovatelů lodí dobrovolně ukončilo sezonu. Jejich lodě teď tahají na břeh Jeřábem. Nad švýcarskou obcí Kandersteg se dává do pohybu rozsáhlý skalní masiv. Pokud by se jeho velká část zřítila najednou, mohla by způsobit katastrofu podobnou té, která loni zasáhla nedaleký Blaten. Stabilitu alpských svahů dlouhodobě narušuje tání permafrostu a ústup ledovců. Kandersteg leží v Bernských Alpách v nadmořské výšce kolem 1200 metrů a má přibližně 1300 obyvatel. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

12 minut po 17. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a my tak průběžně s některými z vás vzpomínáme na to, jaké to bylo, když přesně před 36 lety poprvé přijeli Rolling Stones na Strahov a tady třeba mám jeden takový hezký mailík a v tom se píše ahoj. Mám ten lístek taky v archívu. Stál mě 300. Na poslední chvíli jsem ho koupil v metru v Holešovicích. 3 kluci byli naštvaní, že 4. nepřijel. Tak pro vás, pane, za 300 berete? No jistě. Zdeněk z Mělníka nám tohle napsal a poslal fotku, kde právě vedle té známé vstupenky na Rolling Stones má ještě na dvojici Page Plants, což byly takový v podstatě Led Zeppelin, tedy mě to aspoň tak nějak docela uspokojilo. Ve sportovní hale rok 98 dokonce dvakrát tam zahráli Deep Purple a Slade v Lucerně, tam jsem taky byl a dokonce jsem si je nechal podepsat do takový ty ještě otevírací občanky, to už nějak jako bylo v pohodě, to už nehrozilo, že vás za to někdo třeba zbije nebo tak něco. No a my si teď teda víme, nedáme Stone a dáme si Jethrouta, ale ještě před nimi Van Halen.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

skladba Mr. Crowley z autorské dílny trojice Randy Rhoads, Bob Daisley a Ozzy Osbourne. Na inspirací tu byla velice, velice kontroverzní osobnost jménem Aleister Crowley, kdy právě tenhle muž, narozený 12. října roku 1875, byl britský mák, okultista, spisovatel, básník, filozof, jogín, špion, šachista, finanční poradce, dráteník, plynař, alchymista, astrolog, malíř, lyžař, hedonista, drogový experimentátor, uhlíř, cestovatel, pansexuál, sociální kritik a horolezec. No, myslím, že snad jenom náš Jára Cimrman by mu mohl konkurovat. No a nejznámější je asi ta jeho činnost okultistická. Sám Crowley o sobě tvrdil, že vykonal veškeré existující magické rituály a vyvolal všechny možné démony, přičemž jeho snad nejslavnější magický rituál byla evokace démona Choronzona, pána veškeré formy a démona chaosu, kterou provedl v saharské poušti v Alžírsku. Beatles vložili fotografii Aleistera Crowleyho na obálku jejich alba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band v roce 2002. Jej pak hlasování BBC umístilo jako 73. největšího Brita všech dob, protože prý inspiroval nespočet spisovatelů, hudebníků a tvůrců filmů, včetně Behemoth, Jimmyho Page, Bruce Dickinsona, Davida Bowieho, či a to byl právě tenhle případ Ozzyho Osbourna. Pokračujeme s Lou Reedem.

0: jezdci na čtyřech kolech.
1: Velký pozor na D1 ve směru na Ostravu mezi 331. a 332. kilometrem je kvůli poruše odstavené nákladní vozidlo. Zpěvěná krajnice je tak uzavřená a podle aktuálních informací může tohle zdržení dosahovat až 1 hodiny. Komplikace čekají také řidiče na D1 ve směru do Prahy, a to mezi 21. až 10. kilometrem. Po dálnici se totiž pomalu pohybuje vozidlo údržby, které provádí úklid odpadků a čištění vozovky. Odstavný pruh je proto uzavřený. No a ještě koukám na Zlínsku, na silnici 492 u Horní Lhoty havaroval osobní automobil po střetu s větví, respektive částí stromu zasahující do komunikace, a tohle vozidlo tvoří překážku a hlášeno je, že dlouhou přibližně 170 metrů. Takže i tady je nutné výrazně zvýšit pozornost, ale nejen tam, ale úplně všude. Jezděte, prosím, opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna, Tři dvory u Kolína, www.symbolic.cz.
0: Menšinové sporty na rádiu Beat.
4: Vodní slalomáři Tereza Kneblová a Matyáš Novák získali v Pražské Troji tituly mistrů republiky v kajakrosu. Novák ovládl také kvalifikaci, mezi ženami v časovce zvítězila Vojtíková. O nadcházejícím víkendu vodáci pojedou pod Lipno. Cyklista Paul Manier vyhrál v hromadném finiši závod Say Classics v Hamburku, připsal si už 7. vítězství v sezóně a první v jednorázovém závodě World Tour. Volejbalisté LVU Praha vstoupí do nové sezony s výrazně obměněným kádrem. Tým opustili dlouholeté opory Janouch a Kolátor, kteří zamířili do zahraničí. Posilami jsou mimo jiné Polák Kvasigroch, Argentinec Čirvino a Australan Williams. Golfistka Kristýna Napoleová skončila na turnaji Ladies European Tour ve švýcarském Cugu na 27. místě. Zaznamenala druhý nejlepší výsledek sezony se skóre 5 ran pod par. Bývalá kapitánka českých volejbalistek Andrea Prokešová se po 3 letech vrací k vrcholovému volejbalu. Sportovkyně známá pod rodným jménem Kosányová posílí nováčka z Českých Budějovic. Golfový turnaj Seven Cup Tour se v neděli uskuteční na hřišti terasy Ústí nad Labem. Hráče čeká 18-jamkové hřiště s rovinatou částí kolem jezera a technickou 2. devítkou v kopcovitém terénu. Více na sevencup-tour.cz. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
0: Radio Beat.

0: sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 23. Od kundaly dále. Rok 1998 až 2000. Čte Fenek.
2: Naše první deska vyšla v roce 1999. Do rukou jsme ji dostali v den, když jsme v Praze hráli ve velký sportovní hale jako předkapela Offspring, který se tenkrát v rámci světového turné zastavili i u nás. Vydávali desky taky u Sony Music, takže jsme byli ze stejné stáje a proto nám tam firma to lukrativní hraní před nima zařídila. Samotný křest desky pro naše fanoušky jsme pak měli jindy a jinde. Bylo to v legendárním a narvaném pražském klubu Rock Café, kde tu placku polili šampaňským Tomáš Vartecký a hokejová legenda Jirka Hrdina. No a pak si lidi tu kundalu za 250 korun mohli koupit v krámech s hudbou, kde se začala prodávat nejen na CDčkách, ale i na kazetách, který se tou dobou ještě normálně poslouchali. Firma Sony jí dělala promo už chvíli předtím, takže tlačila do všech médií, že toho a toho dne vychází deska jedný skate rockový kapele z Prahy a že se mají všichni na co těšit, neboť zavane čerstvej vítr. Jenže místo toho, aby se to stalo, tak nafouknutá bublina splaskla. Většina recenzí naší první desku dost natřela. Sežrat to dostala nejen hudba a texty, ale vůbec imidž

0: Žlutý klip k ním vyrobil režisér Martin Benz a natáčel se v prodejně s ovocem a zeleninou v Praze na Pavláku, kde jsme se těch banánů přežrali jak nikdy. Pak jsme s tím klipem šli soutěžit do ESA a tam vypadnul hned z kola ven. YouTube tenkrát nebyl, takže smůla. A ještě horší byly první vlastní šňůry k desce s tristní návštěvností, což se nedá nazvat jinak, než že padla kosa na kámen. Prostě na nás nikdo moc nechodil. Když nebudeme počítat Prahu a okolí Jevan, tedy domácí půdu, tak byly tři výjimky. Pardubice, Zlín a Jihlava, kde nás v podzemním klubu Maňána vždycky vítal vysmátej majitel s plechovým táckem, na kterým byly tekily, hulení a houby. Odtud je příhoda, jak Honza se Zemánkem po koncertě nad ránem vyšli před klub a tam zastavil nějaký autobus.
1: Nesvezeme se někam,
0: řekli si a nasedli do autobusu, který je odvezl na nádraží, kde stál nějaký vlak. Nasedli i do něj a pak někde vystoupili. Zastavil tam opět autobus a tak nasedli a kousek popojeli a zase někde vystoupili. A pak šli po silnici, až spadli do příkopů, odkud nám volali, ať pro ně přijedeme, jenže netušili, kde jsou. Nebo GPS tenkrát ještě na těch předpotopních mobilech nebylo. Ve zmíněných městech, teda v Pardubicích, Zlíně a Jihlavě, lidi naplnili kluby, aby nás slyšeli. Možná, že tam jsou tak kulturychtiví, že chodí prostě na všechno. Doteď jsou to naše velmi oblíbené štace. Ale jinak jsme před sebou měli po republice dost prořídlý sály. Vrcholem byl koncert v Podbořanech, kam přišlo 0 lidí. Někdy se říká, že počet návštěvníků nevypovídá o kvalitě účinkujícího, ovšem tady už to bylo minimálně na zamyšlení. Hodně jsme vystupovali na skate a snowboardových závodech a party a taky na prvních festivalech, samozřejmě většinou jako první někdy odpoledne. Moc takových akcí vlastně tehdy ještě nebylo. Festivalový boom začal až o pár let později. Kromě toho jsme odjeli jako předskokaní šňůru se žlutým psem a tý samý role se zhostili i na koncertu tenkrát hodně populární anglický kapely Reef a taky a to hlavně punkový legendy Toy Dolls, což byl splněný sen, neboť tuhle kapelu jsme dřív poslouchali fakt hodně. A pak jsme se rozhodli už přestat komukoliv předskakovat, protože jsme si přišli upředskakovaný. A taky jsme hráli poprvé a nadlouho naposledy na firemní akci. Kvůli banánům desku Kundala tenkrát zasponzoroval banánový koncern Chiquita. V rámci spolupráce jsme měli za úkol pobavit společnost na předvánočním večírku, který se konal ve velkém skladu banánů v Holešovicích. Plechový hangár je ve spojení s zvoucím aparátem zvuková katastrofa, což bylo ostatně jasný už na odpolední zvukové zkoušce. A ještě víc po 8 hodině, když začala naše produkce a hangárem kurzovali se sklenkou vína a ve svým nejlepším oblečení zaměstnanci a přátelé Chiquity. Po druhé písničce přišla paní, řekla, že to stačilo, zaskočení přítomní si oddychli a my měli volno. Někdo z nás odešel, jiný zůstal a pil mocně alkohol, a to do té doby, než Zemánek zařval na dálku na generálního ředitele.
2: Hej, banáne, pojď na panáka!
0: Situaci pak okamžitě ukončili vyhazovači.

Tak to byly Vohnouti, povídání s písničkou, no a s další muzikou přichází nezapomenutelný Mark Bolan, ano, ten byl tehdy v roce 1972 na absolutním vrcholu té své glamrockové slávy a právě tehdy přišel s následující písní Children of the Revolution, tou, která se stala jakýmsi manifestem jeho generace a zajímavé je, že tahle skladba nikdy nevyšla na řadovém albu a existuje dokonce v několika velmi rozdílných verzích. Tu první natočil Bolan v londýnských Apple Studios s opravdu hvězdnou sestavou, za bicími Ringo Starr a u piana Elton John. Později vznikla singlová, ta nejznámější verze, už bez Ringa a Eltona, a právě ta se dostala na druhé místo britské hitparády a ještě předtím také vznikla v Kodani dokonce více než 12-minutová studiová jamová verze. Takže ještě jednou, býťáci, Children of the Revolution, T-Rex a Mark Bolan na beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: No a máme tu hned dvě zprávy z D5. Jedna je ze 112. až 108. kilometru ve směru na Prahu, tak zde se nám tvoří tedy nemalé kolony. Za to na kilometru 43. v téže směru, tedy taktéž k nám, k Matičce, Stově, Žadce, tak zde byl podle tedy informací provoz již plně obnoven. No a ještě tady mám zprávu z ulice Slavkovská, té v obci Bučovice, což je tedy na Vyškov, v délce 75 metrů. Mám tam tedy roztahanou přímo nehodu dvou osobáků a tedy snad bez zranění podle všeho, ale nicméně velký pozor tam. Silnice je tam neprůjezdná v tento moment. Býťáci nejen tam, ale úplně všude. Jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo. Během dne od jihu místy polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy počítejte s přeháňkami, výjimečně s bouřkami. Maximální teploty dosáhnou 27, na jihu Moravy až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Plzně se budou muset v úvodu sezóny obejít bez zraněného trenéra Josefa Jandače. V minulých dnech totiž podstoupil druhou operaci achilovky. Západočechy při absenci 57-letého bývalého reprezentačního kouče povedou asistenti Jiří Weber a Václav Pletka. V Děčíně se dnes sesunula část skalního masivu v Teplické ulici na silnici první třídy číslo 13, jednu z hlavních silničních tepen na severu Čech. Úsek je uzavřený pro auta i chodce. Místo je nebezpečné. Oboustměrně uzavřená je část silnice od Pivovarské po Saskou ulici. Nikdo nebyl zraněn. Policisté zajišťují bezpečnost na místě. Kvůli uzavírce se ve městě tvoří kolony. Domácnosti a firmy nebudou v cenách elektřiny platit za podporu obnovitelných zdrojů ani příští rok. Poplatky za ně uhradí stát. Letos na nich zaplatí kolem 41 miliard korun. Po jednání s ministryní financí Schillerovou to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Prezident Spojených států Trump v příspěvku na své síti Truth Social prohlásil Hormuzský průliv za území Spojených států, přiložil i svou vlastní mapu území, na které označil klíčovou námořní trasu modrým kruhem a v popisku uvedl nové území USA. Celá situace souvisí s konfliktem, který rozpoutali Spojené státy a Izrael 28. února útokem na Irán. Zprávy jsou v závěru, teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock na Rádiu Beat.

0: Dave Clark 5, to bylo se skupení, které nám již zahájilo tregu oldies songu Six O'Clock Rock a pokračujeme jednou z nejkavrovanějších písní hudební historie, která tu třeba často zní v podání Strady Lemmyho, potažmo jeho Motorhead, no a tenhle song napsal v roce 1955 Richard Berry a můžete jej znát třeba v podání kapel Beach Boys, Kings nebo i Beatles, od kterých tu za chvíli shodou okolností také nějaký ten, ale jiný cover zazní. No a za svůj během desetiletí vzali i Frank Zappa, John Fogerty, Steven Tyler, Iggy Pop, Patti Smith a další, a teď skutečně nepřeháním, stovky známých či i pozapomenutých interpretů. My si dáme známé zpracování skladby Louie Louie skupiny The Kingsmen.
1: Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock.

to byly slíbení Beatles, kterých není nikdy dost. 13 minut po 18. hodině už je tu, nebo je tu stále spolu s vámi na rádiu BT Jirka Rogl, no a i v téhle hodině nás čeká, doufám, spoustu zábavy. Beatoskop, zase doprava, no ale dáme si třeba také Stromboli, Metalliku, anebo naše Marcias, ty myslím, nikdy taky někoho neurazí, no a začneme teď pěkně společně s Iron Maiden v roce 1984. No, mám tu hned druhou skladbu z jejich slavného alba Powerslave, no a fanoušci Železné pany samozřejmě vědí, že na té druhé pozici se zde nachází píseň, velký hit jménem Two Minutes to Midnight.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tak to byly slíbení Stromboli a skladba Ivanhoe, inspirovaná stejnojmenným nejslavnějším historickým románem skotského spisovatele Waltera Scotta z roku 1819. Jeho děj se odehrává v Anglii na konci 20. století, kde probíhá mocenský boj mezi králem Richardem Lví srdce a jeho intrikánským bratrem Johnem a zároveň vypráví o soužití původních Sasů s normandskou šlechtou. Pamatuju, jak jsme hltali dávný historický televizní seriál, no a než koukneme na dopravu a poslechneme si Beatoskop, doplním, že v téhle písni jménem Ivanhoe ty dětské hlasy patřily oběma dnes již dávno dospělým synům Michala Pavlíčka.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a zase koukneme na D1, kde na 346. kilometru ve směru na Ostravu se tvoří tedy nemalé kolony, takže mějte trpělivost. Tady koukám v ulici Svatoplucha Čecha ve Zlíně, tak tam probíhá vyšetřování nehody, kdy se jedná o ťukanec, nehodu dvou osobáků, na místě policie. A ještě tady u nás na Praze 10 v ulici Vršovická, tak zde je jeden jízdní pruh uzavřen, a to taktéž díky nehodě dvou osobních vozidel. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Býtoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
3: Hezký den vám u Býtoskopu přeje Pepa Lábus. Úvodem pro nás má kolega Luboš Dvořák zajímavost z výroby automobilů.
4: Zastavení výroby o plánované celozávodní dovolené ve Škoda Auto bylo složitým obdobím pro precizní plánování a přípravu na výrobu nového elektrického SUV Peak. Pozoruhodné je, že dosud největší automobil značky vzniká na jedné lince se třemi dalšími modely, a to nejžádanější Octavii a dalšími elektrovozy Elroq a Enyaq.
3: Býtoskop. Streamovací platforma Spotify zavádí nové označení, kterým bude odlišovat obsah tvořený umělou inteligencí od toho vytvářeného skutečnými lidmi. Od září budou všichni AI umělci označováni jako AI persona. Zároveň je systém platformy úplně vyloučí z automatického doporučování k poslechu. Nové označení se bude objevovat na profilech a v seznamech skladeb v rámci zásahu proti falešným interpretům i samotným skladbám.
1: Býtoskop.
3: Řecko se učí pracovat s novým seskupením termálních satelitů. Ty dokáží hasiče dříve varovat a nabídnout jim jasnější obraz požáru. Software vyhodnocuje, jestli jde o skutečný požár nebo falešný poplach. Pokud dojde ke vzplanutí, přijde varování. Býtoskop končí, po něm si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu na rádiu Beat.
1: Rádio.

Metallica, Enter Sandman, a právě tenhle Sandman, to je postava z evropského folkloru, která je často spojována s usínáním a sny. V této verzi je Sandman bytostí, která rozsévá písek nebo magický prach do očí lidí, případně dětí, aby je uspala a přinesla jim sny. Tahle představa se objevuje v mnoha a mnoha kulturách a v různých podobách, přičemž někdy je Sandman laskavou postavou, která přináší dětem sladké sny, jindy je podstatně zlověsnější a může být spojován s nočními můrami. No a právě tenhle mytologický Sandman byl inspirací ke vzniku jednoho z největších hitů americké Metalliky, tedy skladby Enter Sandman, která otevírá to jejich slavné černé album z roku 1991, ono se tedy tak nejmenuje, ale všichni mu tak právě podle té barvy obálky říkáme. Pro kapelu znamenalo obrovský průlom a start na vrcholy hit parád a nutno dodat, že k tomuhle veleúspěchu bezesporu přispěla i přítomnost věhlasného producenta Boba Rocka. No a my pokračujeme pěkně u nás, a to se slíbenými Marcias.

Fox Under Hunt, to byli Sweet na beatu, no ačkoliv se nám blíží 19. hodina, my se ještě zdaleka neloučíme, a to proto, že už dorazili a chystají si tady nástroje a hlas Petr a Libor z Motorbandu. Ještě tu trochu poštulujeme židle a mikrofony a připravte se na výjimečný večírek, protože kluci tu v tom mém hledáčku Jirky Rogla dnes zahrají naživo a budete tak mít možnost možná poprvé slyšet jinak metalové, hardrockové písničky Motorbandu v akustické, nebo jak se říká hezky česky, unplugged podobě. No a než se nám přelije hodina, dáme si ještě Aerosmith, anebo hned teď před nimi oblíbené Moody Blues.

0: Krásný večer, býťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a tady naproti mě přímo u nás ve studiu Rádia B tu sedl dnes jako můj milý host, zpěvák, muzikant, tak je třeba divadelník Petr Kudhájl. Ahoj Petře.
1: Nazdár, ahoj.
0: No a aby toho nebylo málo, sice neohlášeně, ale přece s Petrem dorazil i jeho spoluhráč z kapely Motor Band, již je zakladatelem, kytarista, skladatel a také dřív teda hokejový trenér. Libor Matejčík. Ahoj, Libore.
2: Zdravím tě, Jirko, a zdravím všechny posluchače.
0: A já, i když si dnes dorazil především původně, co by, řekněme, doprovolný kytarista k živému zpívání, které jsme si domluvili tady s Petrem, toho využiju a tu a tam se tě také na něco samozřejmě zeptám. Můžu být? Může být?
2: No, 100%.
0: No a rovnou, hele, jak jsi s Petrem jako se zpěvákem spokojený? Je tam 3 roky.
2: No, čtvrtou
0: sezónu. Vem si blíž ten mikrofon.
2: Už válčíme čtvrtou sezonu a zatím nám to klape neskutečně dobře, no, takže spokojenost je obrovská na všech stranách.
0: A už je 12. zpěvák, ne? Jestli to správně.
2: To asi 160. Ne, oficiálně na deskách je to 7. Vlastně vydáváme 7. sedm alb máme vydaných a Petr je 7. zpěvák na 7. albu. Teď mám připravený 8. už.
1: Já, tam je zajímavý v tom,
0: já že... Já myslel každý... dalšího zpěváka.
2: Ne, právě, že to bude výjimka.
1: Každý zpěvák udělal jednu desku, takže já teď už připravím věci s Honzou Toužimským na tu druhou. Jo. A to je úžasný, že já budu jediný zpěvák Motorbandu, který natočí možná 2 desky, hele.
0: Jo, já myslím, že už si ho necháš, ne?
2: Když se říká, že si počká, ten se dočká, tak mi se to tak nějak naplnilo, no, takže my jsme s Karlem Adamem, 15 let jsme vlastně hledali, nebo 12 let jsme hledali zpěváka. Respektive to poslední kolečko do toho soukolí, vlastně, aby to fungovalo, jak teď je ta parta skvělá úplně. No.
0: Ale Karel Adam je tam už od roku 2010, 16 let, 11, no, tyjo, to je. Ale vy jste spolu hráli ve Vitacitu, že?
2: Jsme hráli u Aleše Brichty v AB Bandu, vlastně a ten AB Band, co z roku 2011 založil, jsme založili Motor Band vlastně.
0: Jo.
2: S Klaudou Krišpínem a se Zbyňkem Házem, vlastně kytaristou, to byl taky kytarista Motorbandu, který byl u Aleše, a my 4 jsme vlastně založili znova Motorband.
0: A zpíval Špalek dřív taky, že jo?
2: Byl tam chvilku Špalek, no, to byla raditka tenkrát.
0: No jo, ale kluci, tak my jsme dneska se domluvili, už dopředu jsme to i avizovali, máme to i na webu, že to bude specialita, že budete hrát akusticky dneska něco aspoň, ale než si to naladíte, tak bychom mohli pustit jednu z desky, asi to bude z té 007, že jo?
1: No, tak rád bych, když, aby jsem tam zpíval na té desce, no, když se to pustíme, se mnou budu rád.
0: Tak něco vyberte, co to
1: já
0: bude.
1: Já teda si můžu takhle za Libora, jakožto kapelníka, mě myslím, že se hodně povedla jednak zvukově, aranžersky a i s funkčností teda na lidi, zpívají si to s náma, Ďábel mě svádí, myslím, že je to nosnej takový refrén.
0: Dobře, tak jí tam šoupnem. Mm-hmm.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Petr Kudhájl a Libor Matejčik jsou mými milými hosty dnes přímo ve studiu Rádia Beat. Zahrají zde akusticky, jak jsem slíbil, nejdřív by to teda slíbil Petr, a teď už jsou tady, má tady krásnou kytaru Libor. Ale já musím říct zase, jak jsme tohle domlouvali, totiž ty seš tu po 3 letech přesně, že jo? Říkám to Petře dobře. A my se vždycky někde potkáme. A teď jsme se člověče potkali v pasáži a ty si tlačil kočárek a chlubil se, že jsi v 45 poprvý táta, máš Jonáše, víc,
2: jo, jo,
1: jak se tuhle roli užíváš, člověče?
2: Tak mějš, my jsme na Bubble Tea, no, jako rocker. A hele, to, no, užívám si to, je to trošku náročný s tou muzikou, ale vlastně to mám jako rád, je to nová životní etapa, kterou má nejspíš každý chlap asi tak nějak zažít, jako jak tu rodinu ucelit a jít zas kus dál, a když se daří u hudby, tak když to jde dobře souběžně, tak není co řešit, no.
1: Tam je právě otázka, jestli jsi třeba trochu kvůli tomu přeuspořádal ty priority, víš, a tak. Hele, to každý to tak cítí, že jo?
2: Určitě, i když tady je pravda, že občas z odsudu zavolám Niblovi ve 4 ráno, že mě tam někdo zhulil, ale, ale jako už to dělám opravdu minimálně, že je to jednou za 2 měsíce třeba, no. Když jsem pařil krásně, tak ale to zase nemůžete, to děcko to prostě, to, ono si to řekne samo, když na vás zamrká, že to jako...
1: A ty, Libore, už máš asi nějaký velký děti, ne? Nebo jak ty to máš?
3: No, bohužel, no. No, dík, no, už jsou dospělí chlapi, no.
1: Jo, a i vnoučata máš, ne?
3: No, už mám.
1: Jo, už jsi taky děda. Ale vypadáš dobře, ale vypadáme všichni dobře.
3: Jo,
2: to jsem chtěl.
3: Duševně pořád zevnitř se vidím tak na 25, 26.
1: A ty teď budeš mít v září narozeniny, ne?
3: Jo, no, to... 63, hnusnejch.
1: No, tamhle manažer je tady, můžu prozradit, on mi to nechtěl věřit, že ti bude 63. Mává na nás, no. Taky zdravíme samozřejmě. Já myslím, že bychom klidně mohli přistoupit k tomu akustickému hraní, protože já se na to těším. Mě to hrozně vždycky baví. Jo, kolik tam máte kucí těch mikrofonů? Jo, takhle, ty máš tenhle ten, bychom dali ke kytaře.
3: A mladu.
1: No, a ten druhý máš na mluvení. No tak řekněte, co zahrajeme, a můžeme to tam šoupnout. No,
2: máme takovou jako zadání pro Ivo Kroce jako textaře bylo, aby jsme udělali takový trochu shrnutí jako muzikantů, kteří to dělají jako celý život a co z toho cejtějí, čím to jako voní. Takže v té písnice to takhle všechno je a lidi mají rádi, tak doufám, že se bude líbit i poslouchat.
3: Tyhle tý verzi.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Bylo to moc hezký, líbilo se mi to. Hrajete takhle někdy i akusticky, nebo je to takhle?
2: Jo, na Slezu fan klubu děláme.
1: Jo, takhle,
2: aha. Tady tu verzu dělali takovou trochu na půl country vlastně, takže... Jo. Má to takový jiný švunk, ale vlastně ta písnička je úplně jiná normálně, když je to z desky, vlastně tak je tam...
3: Mě to baví, mě to baví. Aha. Je to takový, že takový ten přirozený tlak, jako vlastně, že je to,
1: no jasně, no.
3: To akustický nástroj, když to spustí, je to úplně jiný.
1: A je jako celá kapela, nebo
2: jasně,
1: takový?
2: No, jasně, no. Karel má malinkou, bo na basu, bubeník má kachon, vole. A ještě Karel, vlastně, protože on je vynikající muzika, tak on to začne basovat jako country basák, vole, a je tím, tím, bum, bum, bum, bum, bum. A udělá z toho úplně country, ne? Takže, že se u toho lidi baví, vole, to má vypadat, no.
1: No tak to je úžasný. Já jsem totiž, než jste přišli, tak jsem býťákům, nebo vlastně dopoledne doporučil, nebo jsem jim dal za úkol se vás na něco zeptat. A jedna ta otázka je teda na Petra. Taková já ji trošku jako zestručním, ale jde o to, že tě viděli, že zpíváš v muzikálech, to je celkem známá věc. Jo. A jestli prej si zpíval tady je Jesus Christ Superstar.
3: To se bohužel nespíval, ne. Ale je pravda, že na tom jsem se učil, sehnal jsem si podklady hudební a na tom ty všechny...
1: Alenka se ptá, Alenka.
3: No, a hlavně jsem se s tou písničkou toho Jidáše dostal na konzervatoř, kde jsem jí zaspíval a vzali mě, takže bohužel tohle mě nějakým způsobem minulo, ale v současné době jsem měl nějaký nabídky na Monte Cristo, předtím ještě dva a už jsem to nevzal, už já teď potom nějak netoužím. A
1: vůbec nejseš nikde k vidění v muzikálu, že?
3: Jsem v rokopeře, to jsem si nechal, že tam mám spousty kamarádů, takovou rokovou šatničku, ale jinak, já to teď nepotřebuji nějak dělat a abych to udělal jenom z důvodu toho, abych si něco jako povydělal, ne, tak spíš ne. Já jsem učitel mimo to a já tam nějak to jako...
1: A to můžeš rozvíst, kde učíš, kde tě můžou...
3: Učím na základní škole, kdy budu mít šestou třídu, takže už se docela těším.
1: A to jsme řešili minule, myslím, tohle, že jo? Ono je to 3 roky, ono už si to taky ani já, ani ty nemůžem pamatovat, ale slíbili jsme si, že budem koukat víc dopředu, že nebudem tak moc se ohlížet, ale nicméně Liboresk Motorband by měl oslavit 40, je to tak teďka, 86. A budete mít nějaký oslavy, něco, kam jsme
2: třeba pozvali. Celý rok jakoby, tak nějak to prezentujeme, jakože výročí, my jsme to nazvali teda 40 let na cestě.
1: Ano.
2: Protože Motorband nemá kontinuální jakoby, historii, tam bylo několik přerušení a vlastně jedno období Motorband 10 let skoro neexistoval. To jsem v tom období hrál ve Vitacitu a v Crazonu a já nevím kde všude, takže pak jsem to zase znova postavil. Takže to mělo název 40 let na cestě, jakoby mojí cesty, 40 let tý cesty. A my jsme ty oslavy už měli a měli jsme docela velký.
1: Aha, povídej, no.
2: Jinak jsme udělali vlastní turné, to bylo 7 koncertů.
3: Myslím, že ano.
2: No, vybrali jsme taky ty větší lokality, jako Plzeň, Budějovice, Brno, Hradec Králové. A vlastně jsme to završili 31. května v Teplicích v rámci zahájení lázeňské sezóny na velký scéně jsme hráli se Severočeskou filharmonií. Celý repertoár 18 písniček.
1: A vaše písničky?
2: A měli jsme tam vlastně hosty od Petra Jandy přes Báru Basikovou, Honzu Toužimskýho, Sarakajnu. Kdo tam ještě byl? Ota Baláš psal aranže, tomu jsem to nějak dirigoval, to celý vlastně. Takže to byl nádherný koncert vlastně. Bylo to v neděli večer, jako na závěr úplně ty lázeňský, čili neděle nebyla úplně nejvhodnější den, ale ono to jindy nešlo, že tam ta příprava byla hodinu a půl toho pódia. To by v rámci té sezony nešlo, tam ty kapely mají třeba 3/4 hodiny na přestavbu a tam byla potřeba hodina a půl. Takže to dopadlo, je to zaznamenané, je to natočené na 5 profesionálních kamer, zvukový záznam z toho je, teď se to začíná zpracovávat, takže z toho budou vlastně i videa, takže to byla velká oslava, to jsme ani nečekali, že se něco takového povede a díky vlastně tady Ríšovi, co sedí za náma, manažerovi, se to povedlo, bylo to úplně fantastický, do dneška mě to připadá jako sen.
3: Taky je to.
2: Jako, že tam bylo 3000 lidí, jako přišlo.
3: A hlavně ty lidi, kteří s náma, jako tam byli ty umělci, jako to je úžasný, že se to takhle spojilo a všichni nám jako opravdu přijeli, dali s náma jednu písničku od nás a my jsme zase se naučili a zaranžovali jsme ty jejich věci s tím orchestrem, takže se to tak hezky propojilo. Myslím, že to byl zajímavý počin a rozhodně pro Motorband je to nějaký zase výstřel tak nějak trošku dál.
2: To my jsme potvrdili tu 3letou spolupráci s Petrem vlastně a tím, že Motorband, jakoby, my jsme tím chtěli ukázat, že tady jsme počítejte s náma, že jedeme dál prostě a hotovo. Udělali jsme něco jako nad standardního, se dá říct. To hodně nadstandardního vlastně, jo.
1: Hele, cítíš to, že třeba ten motorband teď je jako takový jako nejsilnější jako sestavou a vůbec tím jiskřením jako mezi námi.
2: Jako absolutně, my jsme s Karlem fakt absolvovali 15 let peripetí hledání jakoby jednak dobrých hráčů, že my k sobě potřebujeme špičkový hráče, my to vedle sebe nesneseme, když je někdo slabší, tak my to těžce neseme s Karlem. Ale my jsme tak nastavený, my to prostě máme takhle celý život a to jsme našli, ale pořád ten post toho zpěváka byl velký problém a vlastně největší sranda je, já už jsem to asi někdy i zmiňoval, že Petr už nebyl plánovaný hledaný zpěvák, jo, to byla náhoda, že jsme ho našli. To byla úplná, už v období, kdy jsme se rozhodli, že už nebudeme hledat zpěváka. My jsme se tenkrát rozhodli, že budu zpívat já, část, a kytarista Vojta Brázda.
1: No vidíš, to bys mohl představit zbytek kapely, třeba nemusí být ťáci všichni vědět.
2: Tak Vojta Brázda, to už je s náma 7 let.
1: A to je druhý kytarista.
2: Druhý kytarista, no. Který je, já bych řekl, že to mi sestal ze zora proto, aby přišel takový uklidňující element, hrozně obětový kluk, vynikající kytarista, vynikající muzikant, dneska už i textář, on nám napsal už dneska 3 texty jako já jsem z těch textů nadšenej, teda říkám, to je další přínos vlastně a nějaký hrozně obětavý, on by pro tu kapelu udělal první, poslední, opravdu, jo. A v těch krizových situacích on s náma několik prožil vlastně, nás držel vlastně a byl vždycky jako pozitivní a že my rozhodujeme kolektivně v kapele, ono se traduje o mě, že já jsem ten rabián, který vyhazuje lidi jak na běžícím páse, ale to není pravda vlastně, jo. To prostě možná v tom prvním motorbandu jsem byl
1: takový. To já jsem tě neobvinil, to říkáš.
2: Ne, to je všeobecně, to se do dneška traduje zase, já jsem mača někoho vyhodil, jo, jakože, ne, my se vždycky radíme a než ten řez uděláme takzvaně, tak to probíhají měsíce, jakoby konzultací, přemýšlení, jestli jo nebo ne, zachováme to, nebo to rozsekneme, čili a Vojta je prostě naprosto rozumnej, taková klidná síla v kapele vlastně, jo. A já jsem trošku vznětlivější, já jsem takový trošku ostřejší.
3: Musím tě přerušit vůbec.
2: No. A Karel je taky vznětlivější, to my jsme si s Karlem Adamem kolikrát vyjeli jako hodně do vlasu.
3: Takhle jinak je tam jakoby klid, my jsme si řekli, jako, myslím, že k tomuhle různý věci, jak bychom to chtěli, ten vývoj tam je teď dobrý, každý se musí nějakým způsobem přizpůsobit, chceme to dělat naplno dobře, tak jsme pokorní i v rámci sebe, aby jsme z toho dostali co nejvíc, prostě říkáme si, jak vystupovat na pódiích, prostě co dělat s textama. Chceme to dělat opravdu profesionálně a teď se jako hodně daří a má to význam a má to cenu, protože se nám ozývají jako velký festivaly a chtějí, aby jsme tam jako zahráli a nemusíme jako zase tak nějak jako prosit o to, jestli vůbec si můžeme někde zahrát. A to je, myslím, výhra toho muzikanta, že o vás ví a chtějí vás.
1: A my bychom si zase měli dát další akustický kousek, protože jsme slíbili, že stihneme 4.
2: To tam je.
1: Takže dvojku.
3: Poslední song, to mám hodně rád, to je prostě ze života.

0: Ríša taky tleská. Můžeš vždycky přijít zatleskat sem, ať jsme aspoň dva, hele, na to. Ale já myslím, že víťáci taky slyšeli, že to, že vám to hraje kluci krásně, úžasně. Když si, já teda se doplním, že Libor Matejčik a Petr Kudhajl, oba tedy z Motorbandu, původně měl přijít jenom Petr, ale udělali jsme to, že přišli oba kluci a je to podle mě skvělý, výborná, výborná.
1: Hele, no, já si večírek. Myslím, že je to dobře, Liborek hraje o něco líp než já na kytaru. Ne, já si jako, hele, jednak by s tím bylo hodně práce, Líba to udělá líp, je tam druhý hlas, prostě takhle by to mělo vypadat.
2: Já tam si hlas asi nechytám právě. No, hele. Tady chybí na druhý hlas.
1: Já to myslím, že to bylo dobrý,
0: hele, buďte rádi, že nespívám já.
1: Jasně, dobře.
0: Počkejte, já tady vám můžu, když už takhle hrajete, jestli to teda najdu někde. Peníze ne.
1: Ty vám můžu peníze.
0: Peníze máme, dám.
1: Vidíš to.
0: Ale já jsem něco měl pro vás a nemůžu to najít. Sučky, tohle taky ne. Žvejkačky taky ne. Hele, jedno trsátko. Je, promiň. Je, já
1: ty brďo, to děkuji, to je hezký.
0: A ještě mám jedno.
1: Trsátko, če je fika tady.
0: Myslel jsem si to.
2: Jo, oni mají být svoje trsátka už taky, vidíš.
0: Hele, tady máš druhý.
1: Děkuju, díky kamaráde.
0: To jsou speciální.
1: Hezký.
0: Rádia víc trsátka.
1: Držíte i myč, ano, to je.
0: Ano, ano. Oni byli součástí kalendáře mistři kytarových trsátek. Tam bylo nalepený a mně se podařilo jich pár zachránit pro svoje hosty. A já tady mám další dotaz a tenhle je spíš teda na Libora, protože, a já jsem tam teda byl taky, takže já to zase tak trošku parafrázuju. Ty jsi, Libore, měl možnost s Vitacitem a taky s Karlem Adamem si zahrát v 90. před Iron Maiden. Je to tak?
2: Je to tak.
0: Jaký to bylo, jak na to vzpomínáš? Jestli jsi měl možnost setkat s nima?
2: Jediné, co mě to mrzelo, no, mrzí to dneška, že to byla ta sestava
0: s Blazem
2: Baileym a tenkrát kapela šla jakoby dost dolů, no, co se týče zájmu fanoušku, tam bylo to na výstavišti v Praze.
0: Ano, v tom jednom křídle průmyslovýho paláku, já jsem tam byl, no.
2: A bylo tam snad nějaký 3000 lidí zhruba.
0: No, ale bylo to,
2: teda. Bylo, no, jakoby, řeknu, no, hodně málo, že jo, ale no, nicméně koncert byl fantastický, co mě teda úplně oddělalo normálnost těch muzikantů, jo.
0: Mm-hmm.
2: Já jsem se tam potkal s Davem Moorem za kulisí, no, mm-hmm, jsme se, jakoby, mojí lámanou angličtinou, už jsem mu vysvětlil, že jsem kytarista z té předkapely vlastně, a on mi řekl, jo, udělejte super show, ty vole, jako nerozumím, úplně jako normální kluk, mm-hmm, ty vole, já jsem s tou byl úplně v prdeli. A když jsme hráli, tak si představ, že jsme hráli asi 30 minut maximálně, 6 písniček jsme tam zahráli,
0: no, myslím, že nám dali 30 minut. Asi 30 minut. No.
2: Tak si představ, že normálně hraju. A podívám se také na stranu, na tu svoji, takhle, jak byl odposlech, velký ze strany. Tam na židličce seděl mi Nikomek Brian, ty vole.
0: Yeah.
2: Koukal se na naše celé vystoupení.
0: Hmm.
2: Já jsem mi říkal, to si dělá prdel, ty vole.
1: No,
2: takže jsem, komu jsem má dobře nějak, vole, nebudeme poslouchat, nebudeme slyšet, ne? Takže to byl jeden moment a druhý moment, teda to ze jejich zázemí, teda to tam měli svoje kuchaře vlastně, byli tam s manželkama, s dětma. Jiní jako to turné jezdí s rodinami, nevím, jestli všechny, ale jenom tam byli s rodinami. Měli tam svůj jako kuchyň, vlastně svůj, jim tam vařili svoje jídlo, že vyfotili se s náma úplně bez problému, žádnej, že, jako, že by nějaký manažeři u toho museli to organizovat.
1: Ten teď, ale ne. Jako ty jedny z nejlepších, a že oni jsou světoví, tak ta skromnost, my jsme se o tom asi bavili, a jak jsem byl s tím Žilenem nebo s těma párplama v té šatně a takhle jsem udal CDčko, víš, prostě jako v teplákách.
0: Já jsem vás fotil z Nazaret, vás jako v oči.
1: Jo, vlastně ty jsi se fotil z Nazaret.
0: A to tam teda nevědě, oni už jsou docela pod vlivem.
1: Ale ty jako, byli skvělí, oni si přivezli asi 500 Plzní tam, ty obrovský skotský, oni jsou ze Skotska, ne? Odkud
2: hráli taky asi třikrát.
1: No, oni tady byli hodně, no. Oni tyhle kapely jednu dobu, no. To byl takový boom, že sem jezdí a
2: jako chlastali jako první ligu, ty vole. No. Jako, ten kytarista, vole, Travař, vole, těžkej, ty vole.
1: Travař, vole.
2: No, jasně, ten to si, že ten...
1: Hele, to k tomu patří, když to zvládá na pódiu, tak si může...
0: No, kdyby ti to někdo dřív vyprávil, že budeš hrát s Iron Maiden z Nazaret, nebo s kým jste ještě hráli, s Henslim, že jo, taky pamatuju.
1: Jo, to taky, no.
0: A s kým
1: to...
0: s Uriášem jste hráli, taky.
1: Jo, to turné, no, to prostě je to krásný se k tomu dostat, no. Když to dobře okoukáš, jak to vlastně na těch fungujících celosvětových kapelách jako to, a což my jako se rozhodně z toho jako bereme a učíme. No,
2: pro nás z toho východního bloku vlastně To byl 94. pátý s tím,
0: jo.
2: To bylo chvilku.
0: Já myslím, že pátý, že to je ta deska.
2: A my když jsme v 80. a nejen druhým, třetím, čtvrtým se sem dostávali první video na videokazety vlastně s koncertama s Iron Maiden, a jsme to hltali, jsme to viděli, že jsme z toho byli v prdeli. A najednou s nima stojíš za backstage.
1: Jo, jo. Muzika je tak krásná.
2: Proto zážitek pro mě úplně neskutečný. To...
0: Hele, když takhle mluvíš o těch vzorech, co třeba bylo jako prvotní impuls, která kapela nebo který kapely pro vznik toho motorbandu? Co jste si třeba řekli, my bychom chtěli hrát jako, rozumíš takový ten?
2: Jako mě první impuls, jakože k založení kapely dali Katapult.
0: Jo,
2: v devátý třídě ve škole v přírodě byl kamarád kluk, který měl akustiku, osmák, on byl ještě o třídu níž než já, a uměl takový ty písničky, hrál od Smoky a nevím, takový ty jasný hity, vole. A spolužačka tam měla tenkrát kazeťák A3, ty si asi vzpomeneš možná, ne?
0: A3,
2: ne? Takový kožený, s takým koženým
0: půlce to bylo. To vím,
2: to byl jeden z prvních kazeťáků, který tady jako lidi mezi lidma, nějaký rok 79, ty 8, nevím, ty vole. A ona tam měla live koncert Deep Purple, Made in Japan. A na druhé straně, nebo jestli to byla druhá kaseta, už nevím, Catapult Live. To stříbrný album vlastně.
0: Stříbrný,
2: já jsem totiž v té době netušil, že u nás existuje rocková kapela. Já jsem to nevěděl vlastně, jakoby. Já jsem v televizi viděl samý orchestry, že jo? Hips, vole, a...
1: No tak bylo
2: takový
1: to
2: ty jako vidět rockovou kapelu v televizi, to bylo téměř nemožný v 70. letech vlastně, jo? A já říkám, to česká, to zpívá česky, jo? Co to je, jako, to jsou Katapulti, to je kapela česká. Říkám, a kolik jich je? Já jsem si měl představu, že kapela musí být, vole, 64 muzikantů, ne? Jen hrajou ve třech jenom. Jako kytara, basa, bicí. Říkám, založím kapelu. Já chci mít kapelu, vole. Mně se to strašně líbilo, ne? Jako, že nikdo představ, že tři lidi založí kapelu a takhle to zní, jako ne?
0: No to
2: tak
0: jo,
2: to byl první můj prvotní. Já jsem v té devátý třídě v té škole přírodě založil kapelu první.
0: Yeah.
2: Statik jsem jí dal název, ne, tam nic měl kapelu. Nikdo neměl na nic rád, já jsem taky tam neměl nic. Tam mi teprve začal učit ten kamarád z té nižší třídy, mi začal učit, jak se drží, vole, akord, vole. A už jsem založil kapelu, říkám, ty běžela na bicí, vole, ty běžela na basu, vole, já budu na kytaru.
1: To je pecka.
0: No ale Motorband je asi Motorhead inspirovaný, ne, ten název, nebo není?
2: No, to je...
0: Jste měl to logo podobný.
2: Je to inspirace, vlastně Pavel Hručík, velký Hruvaj, jsme mu říkáme v Dobicích, bratr Radka Hručíka, bubeníka z Kabátu, který byl v Motorbandu, my jsme vlastně ten Motorband...
0: Ten žil v Německu nějak, ne?
2: On je v Německu, no. My jsme to založili někdy v 82. roce, to se jmenovalo Generace, ještě ta kapela. A tenkrát, jak umírali ty ruský prezidenti, tak se vyhlašoval vždycky státní smutek.
0: Říkal Rakev na Lafetě seriál.
2: No, to byl takový, jako to byly jak tři pohřby těsně za sebou, že jo. A vždycky se vyhlašoval státní smutek a my jsme jeden den nějak ve středu zemřel jeden ten prezident a my jsme v pátek měli hrát zábavu v Lahoštinu Teplic, tam jsme hráli pravidelný čaje takzvaný. A oni nám zakázali ty čaje, ty vole, kvůli tomu státnímu smutku. Teď se tam sily ty máničky, vole, od Chomutovska, vole, Děčínska, do té Lahoště u Duchsova, u Teplic vlastně. No, 400-500 lidí, plná vesnice v Hašišáku. A ty, jak se dozvěděl, že se nehraje, tak taky strhli ty smuteční a ruský vlajky z těch stožárů na té vesnici. A my jsme dostali zákaz činnosti jako generace. Tak jsme se museli, aby jsme mohli znova pokračovat, jsme se museli přeměnovat. A v 84. byli Motorhead v Budapešti. Tak jsme z Teplic vypravená škodovka stovka, jeli v pěti lidech narvaný v té škodovce do té Budapešti na tý Motorhead. No a tam jsem se úplně postral, když jsem to viděl. A to je jako, to zase to byl zážitek, když já říkám, tak to je, no jako tam mělo být 20-30 tisíc lidí, a tam byl fotbalový stadion normálně. A vlastně toho basáka, toho Hurvajze, pak se bude jmenovat Motorband, tohle. Mně se to líbí, to je super. Měl jsem ještě to nadšení z toho Budapeště, říkám, jo, tak dáme Motorband, tam se fule, no.
0: No ale pak třeba, jak bylo už takový to s tím Kamelem Střihavkou, tak to byl spíš takový ten speed power metal, ne? Taková ta inspirace těm, nejme tomu Halloween nebo takhle, že
2: jo? Taková ta vlna právě těch Iron Maiden, Judas Priest, Sole, Acep, vole, vylezli. To byla taková tam první silná vlna toho, jak tomu říkali, nová vlna britského heavy metalu.
0: Ano, New Wave of British.
2: No nám se to strašně líbilo, mě to zasáhlo. Jako
0: i tu image, veď jste napodobovali, že jste...
2: No my jsme tu i tu image, my jsme to hledali vlastně ještě před tím Motorbandem, než vznikl jako název Motorband, tak jsme jako generace už viděl nějaký obrázky, vole, těch kapel, ty vole, a viděli jsme, že nějaký lesklý kalhoty a kožený vestičky a teď u nás se to nedalo koupit, že my jsme si to šili sami, jako z takových těch domácí úbor se tomu, to ženský nosili plotně, vole, ty lesklý kalhoty.
1: Leginy si zdal,
2: no, prostě, jo.
0: A já vím, že ty Harrisovky, ty zase ty pruhované kalhoty se dělaly z látky na rolety, že byla pruhovaná.
1: Jo, jo, jo.
0: No, to se šilo, no.
2: Tenkrát velký Hruvas byl ještě jednou v Maďarsku, nevím, proč tam byl, tam už byl, tam to bylo volnější, ten komunismus, no, tam nebyl tak krutej.
0: Tam taky jezdil Iron Maiden.
2: A už tam měli soukromí krámky a měli se speciálku na tady ty rokový doplňky. No, on si tam koupil ty pruhované kalhoty a to byl king teplicí. A ještě měl takový to bez rukávku s tou anglickou vlajkou.
1: No, takže byl
2: to bylo úplně jako
1: jasně.
2: To byl nejvíc, co jasně, to nikdo neměl.
0: Ale dáme zase píseň, to stihneme všechno. No. Tak mě zase očkejte, já jsem zase ty sluchátka, můžu machrovat.
1: Můžem?
2: Jo, jasně.
1: Jo, takže taková countryovka.
2: Jdeme do ní, jo?
1: Já, ano, to jo? Je náš přídavek, většinu hezky se chytá, jsou tam světýlka vždycky.
2: Bublinky máme.
1: Máme to rádi.

0: Je to boj.
1: No, Petr Kulhajl a Libor Matějčík, muzikanti z Motorbandu, zahráli takhle krásně naživo. Já jsem pozorně poslouchal, byl to moc hezký text mimochodem, kdo je autorem?
2: No, Ivo Kroc, to je Ivo Kroc, který je můj dlouholetý kamarád, my jsme spolu jednou vytvářeli muzikál Frankenstein, jakože tohleto, je to vlastně jakoby hotový, nemůžu se na finance samozřejmě na to, ale máme i scenárista z České televize, nám k tomu udělal, jako je to všechno hotový, ale když si uvědomíte, že potřebujete sehnat kostýmy, potřebujete sehnat scénu, tak vás přijde tady tohleta trochu naivita k tomu, že byste byl schopen si to nějak způsobem zafinancovat a risk toho, půjčovat si na to peníze a rozjet to. To je 50 na 50, já si to dneska nedovolím vůči rodině.
1: Já když se vrátím k tomu textu, my jsme to řešili totiž posledně spolu, že si vzpomeneš, že já mám rád, když v tom textu jsou dlouhý slabiky, se zpívají tam, kde jsou dlouhý. Víte, o čem mluvím? Že tam není že někdy, a teď je taková móda říkat, já dělám, víš, jako, že to zpívají. A já mám rád, když ten text je jako
2: český.
1: No, že je to hezky český.
2: Tady ta prostě, doba těch myšíků a tohle, kdy to bylo správně.
1: To bylo, jo? Hele, jako, básně Kajnár, že jo?
2: No, tak to je nádhera, no. My to jako strašně řešíme a je vždycky několik verzí, někdo zkusí text, smete se to ze stolu, není to dobrý, řešíme to hodně, protože jak zjišťujeme, nebo jak vlastně, tak můžu říct od sebe, vidím, co ty lidi si zpívají. Oni chtějí prostě nápěvy, který je jako zvučný, který je jako tematický, a začínají se ty lidi napojovat, zpívají a i třeba noví, kteří přijdou, jo. Nesmí to být překombinovaný, je to i zbytečný.
3: Čeština je hrozně citlivá na to. Mm. Já si pamatuju, když jsme brali druhýho zpěváka, a to jsem hrál ještě v Krejzonu, a měli jsme nějakou akci, ještě Tommy Record tenkrát vydával tým, kapelu Pavla Habera, my jsme spali v Olomouci, v hotelu Flora, a měli jsme tam večer, v baru jsme seděli a večeře byla i s týmem, a já jsem tam vlastně Pavlovi Harberovi říkal, že mám novýho zpěváka do Motorbandu. A on mi dal otázku. A umí zpívat česky? A já opět, jak to myslíš?
2: Vidíš to, no.
3: Jako, pak jsem teprve začal chápat v návaznosti na další práci, že jak je čeština choulostivá na to, aby byla dobře zaspívaná česky. Aby si právě ty neznělý neprotahoval, to zní potom, jak když zpívá Tatar, ty vole.
2: No, je to tak.
3: Že ta angličtina, když zpívá angličtina se strašně lehce jakoby do té muziky zapracovává, i ta pracovní angličtina.
1: No, ona i slovenština je zpěvnější.
3: Slovenština je měkčí, ano. Já nevím, měkčí, on tam se dá prodlužovat víc těch neznělejch, jakoby.
1: Nádherné ticho, hůr.
3: To češtině hor, kdyby si zaspíval, nemůžeš.
2: Hor,
3: no. Ale hor už můžeš, vole.
1: No, ale musíš tam dát, měl bys tam dát dlouho.
2: Jenom jako, že Libor je na tohle opravdu pedant, že jsme tohle to, že by říkal, je to napsaný jinak, ta dlouhá je jinak, anebo mě to tam do toho nesedí, takže jsme jako i díky tomu museli předělávat třeba půlku sloky, protože tam to slovo prostě nezařízne, nenajdeš, tak musíš jako od znova.
1: A ono je hodně, že je to frázování, že víš sám dobře, že jsou zpěváci, si zrovna i tady jednoho trošku zmínil, který zpívají krásně, vysoko a tak, ale mají to frázování, že tě to úplně trhá, že víš, že to není jako...
2: Když to nikdo nehlídá, právě v tomhle Libor dobrý kapelník, že to prostě jako z toho vyřadí a vlastně, i když si nasranej v tu chvíli, říkáš si, kurva, lidi, je to dobrý, ty vole, dobrý nápad, tak pak to dává význam, když slyšíš potom to na té desce a ono to jede s tou muzikou, s těma bicíma to dělá c, c, c, c, no. Tam, kde to

0: A Merkury byl zase třeba jako takový trošku rozlítalý, že jo, hovátko, když
1: to řekl dobře, víš, do Klezla, no. Jak byl v porotě v té Superstar, to byl druhý, třetí díl, nevím už, ale on to řekl správně, když hodnotil nějakýho zpěváka, on řekl jednu důležitou muzikantskou pravdu, on říkal, když zpěvák zpívá lehce intonačně jako nepřesně, že to není taková tragédie, jako když zpívá blbě rytmicky, ty vole. Hmm. Rytmus je základ muziky, ty vole.
0: Je to tak, no.
1: Takže ale... já jsem od toho vycházel přirozeně, to jako cítím od začátku, že vlastně muzika je rytmus.
2: Tam to je i, že u těch černošských zpěváků a tak často jsem si říkal, liď, on nemá hlas, kdo ví jaký, a ono je to právě v něčem jiném. A takovej, co já jsem dřív, když jsem byl jako mladý hodně, tak jsem úplně nechápal třeba Rolling Stones, Micka Jaggera. Hmm. A teď samozřejmě ho miluju, že jo, jasně, jako už, ale to je prostě, že k tomu musíš nějak dospět a slyšet tam to, že právě je tam dokonalý to černošský nebo takový to bluesový, to frázování, no. A to tě pak dostane, že nikdo to neumí tak jako on. Že
1: a on je velký dříč, ale jsem viděl nějaký dokument, ty vagy, ono to neotubu umístěný, ono má ně v té gymnastické zrcadlové místnosti, tam má kazeťák. Má puštěný ty písničky, co bude na koncertě zpívat, a on tam jede normálně ty pohyby s tím mikrofonem, tam dělá ty otočky s těma nohama, on je šoumen jako prase, ale on to normálně drilluje, ty vole.
2: No vzhledem k tomu, že my v jeho věku už budeme pravděpodobně mrtví,
0: tak je to obdivuhodný,
2: to docela dobrý.
1: Má dobrý kořínek, no, jak Petr Janda, ty vole, to je taky zázrak, ty vole.
2: Tak to je zas podle mě tím, že si drží tu mladou mysl, je důležitý stýkat se s mladýma lidma,
1: on
2: že
1: je
2: jo, jako...
1: tvůrčí a akční. On tu kytaru má denně v ruce, mu natáčí písničky, nápady má furt. Ty zase vyhlásili novou desku? Tak už zase dělají nový materiál.
2: Tam asi nejhorší je stýkat se s vrstevníkama, který nadávají na to, že dřív bylo všechno lepší, a to tak to je cesta prostě, že zůstaneš.
1: Myslím, že život je neustálej růst vlastně, jakože... Že se, když se člověk zastaví, řekne, já už nemůžu dál, ale já furt věřím, že udělám něco ještě lepšího, než jsem udělal. Pořád se člověk může lehce posouvat, v něčem se zlepšit, něco líp provést, prostě, jo, že to pořád je, jakoby. Jakmile, že řeknu, už nemám šanci, jo, tak podle mě v tu chvíli pomalu končí vlastně. Jako
0: No tak teď o tom je smysl života, no, tak když to opustíš, tak sedíš pak. No
2: tak ty seš toho příkladem, kde jsi pořídil teprv děcko první, oženil ses, že jo?
0: To nedochází,
2: že všechno máš před sebou.
0: 45, no mám všechno před sebou, no. Ne, dobrý, jako jo, jsou to etapy života krásný.
1: Tak a jsou některý lidi, já jsem četl hodně knížky o takových těch veleúspěšných lidech, tak třeba ten co založil to KFC, ten začal v 65 s podnikáním. To je vysloužilý důstojník americký armády.
0: Jo, proto ten obrázek.
1: On dostal první důchod, vole, tenkrát $80.
2: Jo.
1: Nebudu žít, ty vole.
0: Ale nakoupil kuřata.
1: To dělá jeho manželka, to kuře.
0: Jo, takže
1: to je prostě... její recept. Jo. Tak si on prostě, vole, jeho napadlo, vole, prostě udělat rychlej tady tu formu, tohleto rychlého přesvědčení. A on prostě se stal miliardářem, vole. A do 65 prostě byl normální zaměstnanec americké armády, jo.
0: Zajímavý.
1: Takže v 65, vole, do 85, vole, se stal miliardář.
0: Takže mám čas ještě, teda.
1: No, můžeš začít.
0: To smažený, no.
2: Hele, kluci, a když teda se bavíme o tomhle, posloucháte i jako nový, mladý kapely, líbí se vám nějaký, nebo jo, takhle?
1: Já určitě. Já samozřejmě u té klasiky zůstávám, ale no, tak to... zajímají mě nový kapely. V dnešní době je možnost to jakoby okamžitě pochytávat.
2: Hned na YouTube, nebo prostě musíš někde to kupovat. Že?
1: To člověk spíš ani nestíhá vlastně sledovat, ale z těch posledních současnějších, jako jsem několik mě jich jako hodně zaujmulo. Už to samozřejmě není to, co to bylo, když mi bylo, vole, 18, 19, tam ta emoce přišla vždycky, teď už mi to tak nepřekvapuje. Ale můžem říct, že některý skladby mě jako úplně doslova nadchly, ty jako třeba Pod Solvor, tak jedna pecka, ty vole, to jsem říkal, ty vole, to je nádhera, ty vole, úplně mi to vzalo prostě. To se mi stane tak jednou za rok třeba, že narazím nějakou písničku u nějaký novější, mladší kapely, že mě to úplně jako dostane, no.
2: Tak ona hlavně šla nahoru ta hráčská úroveň, třeba i díky tomu YouTube, že jo, že si to můžou hned jako, si vzpomeň, když byl klip Van Halen, tak on vždycky, když hrál solo, tak se otočil tak, aby nebylo vidět, jak ho hraje. Teď je to přesně naopak, že si můžeš všechno vlastně od toho
0: tam dávají ty prostoklady a vlastně si to neučejtili.
2: Ale tehdy to takhle opravdu bylo.
0: Ale i u zpěvu si myslím, že to šlo ty školy, které to dneska to, tak myslím, že výuka je dobrá.
1: Vím si to, že já až po revoluci, někdy v 91, 92 jsem se dostal k těm videoškolám.

0: kytarové, pod Paula Gilberta, vole, Bruce Kulika, vole, Vinio Moura a dalších těch, jakoby, fakt těch špiček. A já jsem vlastně zjistil po 10 letech učení na kytaru, že jsem se učil skoro všechno blbě, vole. Zbytečně složitě, oni mi to vysvětlili, ukázali, jak se to vlastně dá zahrát. Neříkám, že jsem debil, že jsem to dál tak složitě, ty vole. Jo, že ten sklus tam byl za 10 let, oproti tomu, že ty dneska ty kytaristi všechny techniky hraní, vole, na tom YouTube najdou, ty vole. Veškerý postupy, zpomaleně ty vysvětlou tu trstátku, jak má jít, všechno tam je, ty vole.
1: A ono si hlavně můžeš domluvit v podstatě s kýmkoliv, s Vajem, nebo s kýmkoliv třeba i jako videoškolu a není to vůbec problém. No. Já jsem zrovna toho Gilberta, když si ho zmínil, my jsme s ním pro muziku sdělali rozhovor ve vagónu a potom tam měl, že právě měli zaplacenou, já nevím, třeba 6 kytaristů lekci a on si jako s něma sedl do kroužku a fakt jim tam, já nevím, hodinu nebo kolik věnoval a to bylo tak hezký. Je pozorovat,
0: jak to mám hodně rád, kytaristu.
1: Jsem Paťák v Japonsku, že je, víš?
0: No. Oni tam hodně hráli s Mr.
1: A mám manželku, že jo, japonskou, no.
0: To byla vůbec výjimečná kapela, ty Mr. Big, tyjo. Tam byli všichni vlastně multi-instrumentalisti. Oni na koncertech si vyměnili nástroje, vole.
1: No ten byli šíjací.
0: Kytarista se hrál, zpěváš hrál na bicí, vole.
1: To jsem věděl taky.
0: No, takže oni to byli i všichni zpěváci, vole.
1: A hráli, že vlastně nějak tu kytaru přes toho šíhena přehodil a jeden, jakože pravou rukou hrál na jedno a levou na to.
2: Aha, na ten, no. To je radost pak.
0: Některý finty ho používám, no, od Gilberta.
1: A s tou vrtačkou to, taky, jak hraje.
0: Ne, jako některý jako věci jsem se naopak naučil, že naučil. A rád je hraju, jakože že to použiju, jako jak jsem dělal, guitar lick, vole, nebo... Měl jsem i takovýho toho jazzrockovýho kytaristu, jak on se jmenuje, ty Frank Gambale.
1: Jo.
0: Špičkový hráč, ty jak svině. Taky jednu pěs od něj používám. To jsou... Takže jsem se učil, začal jsem vlastně od toho 91. teprve vlastně jakoby správně učit, jak hrát na kytaru.
1: No dobře, dáme zase, ještě nám zbyde jeden akustický song a pak na závěr pak dáme jednu zase z nahrávky, jo?
2: Super. Souhlasíte?

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Petr Kudhájl a Libor Matejček jsou mými milými hosty. Zahráli nám 4 písně, že jo, jste hráli akusticky. No. A teď už se nám to blíží pomalu do finále a já jsem slíbil, že na konci můžeme udělat takový to, že pozvete, kam můžou přijít se na vás podívat. Můžeme i na web, kde si můžou třeba koupit vaší desku, CDčko, tak nám to všechno řekněte.
2: Naprosto skvělý.
3: Tak první akce, co nás čeká, dneska je úterý.
1: Ano, že... ano.
3: V sobotu, Zásada u Liberce, krásná akce, 2 pódia, spousty kapel, Zas ten rok se to jmenuje, myslím, že hrajeme o 10 až.
2: Myslím si, že ano.
3: A to si
2: ano.
3: Lidi můžou najít našich.
2: Najdete to na webu, ale Moto Lužánky, potom vlastně hrajeme každý týden, hrajeme úplně celý prázdniny a to je tak taky...
1: Řekně si to najdi, tady taky můžeš, fajn. To není...
2: Vraňany... Přelouč, jo.
1: A to je motorben.cz, jsou vaše stránky?
3: Ano,
2: Stará Boleslav. Hele, je to, i v tom září ještě hrajeme a prázdniny byly úplně celý plný a to je to, co máme rádi, že prostě, že se hraje a tak by to mělo být správně, že jo.
1: A já jsem dostal dneska vaše CDčko, že děkuju moc, je to 007.
2: Ano.
1: A to si můžou, asi máte e-shop, že jo, nebo, a máte i vinyl, nebo?
3: Máme
1: nebo,
3: i vinyl.
2: Máme i vinily a příště třeba o něj můžeme zasoutěžit. Něco vymyslet, až si, no, protože bychom rádi samozřejmě odprezentovali to, na co jsme pyšní, a to je právě ta lázeňská s tím orchestrem a my to teď je to ve stádiu kdy toho mixu a myslím si, že by to mohlo být pro Rádio Beat možná docela zajímavý s těma hostama určitě.
1: Těšit. Tak no. Pak zase třeba můžete přijít k Danovi Kohoutovi do zpovědnice nebo zase něco jiného. A nebo no, Petr Korál, ten vás zkouší, že jo, ten zkouší, co?
2: Ne, Peťa Korál je bezvadný, on by píše v 11:30, jestli nevím, kdo je v kapele a tohle, jak tam byl dlouho a tohle, on je opravdu studnice toho, když se zeptáte na něco, na jakého muzikanta, o Liborovi ví úplně všechno, Karel Adam, tohle ten, on si zapisuje prostě kroniku veškerých těch jako muzikantů a mě tohle to teda jako hodně baví. Hmm. Nebo taky mě baví to, že mě do toho taky zařadil, teda, že se ptal i mě na věc.
1: Všechno, i ty nejmíň znát kapely, co měli jednu zkoušku, nebo to mám všechno, super. Protože je to prostě součást té historie rockové muziky.
2: No to jednou bude mít velkou cenu, je to hezký.
1: No tak hlavně, aby to nějak zachoval, aby to měl zarchivovaný, aby, víš, jako to někde nezůstalo, neskončilo na smetišti.
2: Ano.
1: To třeba mimochodem, Libore, to vaše album Made in Germany, když má někdo to původní vydání, tak to má velkou cenu teďka, jestli o tom.
3: Já jsem to viděl snad za 4000.
1: Ano, přesně tak.
3: Na těch aukcích různých,
1: Aukro, eBay, no, i no, to. No. Takže takovýhle třeba jsou...
3: Zběratelský kousky, zběratelský.
2: Ano, no, teď jo, tak a ona dneska je taková ikonická, i ten obal byl takovej jako v té době.
1: Smrťák na motorce, že?
2: No, to je strašně dobrý, no. Takže mě to i na té škole zasáhlo, jako i ten
3: to
2: motor.
3: To ještě neví, že to kreslil James Warhol. Jo. Synovec Andy Warhola.
1: Fakt jo. To je
3: Milo Americano,
1: jasně. Já jsem hrozněj Warholu fanoušek, tak to je
3: No, tak to je jeho synovec kreslil, no.
1: No vidíš, tak mám aspoň nějaký obohacení dneska, jo, kulturní, zajímavý. Ale už se nám to chýlí ke konci, takže já vám strašně moc děkuji, jste si udělali na nás čas, bylo to podle mě super večírek.
2: Teda. Taky děkujem, tohle to je dobrá cesta, to hrát tady živě, tam se ukáže.
3: Jestli vůbec to hrajou živě, ty kluci.
1: Jo, to jak kdo chce, ale já myslím, že to
2: bylo fajn. Jsou poctiví, ale tam je to jako v klidu.
1: Já myslím, že se to povedlo, takže vám děkuju a teď musíte ještě, jestli chcete teda se nějak rozloučit, někomu něco vzkázat a pak vybrat nějakou písničku na závěr.
2: No tak bychom chtěli rádi tuhle tu základnu těch rockerů, chceme poprosit, ať drží, ať jsou pořád svý, jaký jsou, ať chodí na koncerty. Plavil jsem se s Pavlem Páskem z Valda Gangu, říkal, že vůbec tomu nerozumí, jak se zase zvedla ta vlna, jak je to zase ty festivaly moderní, jak ty lidi zase chodí, pařej, sedí s těma kelímkama, je to prostě zase to začíná fungovat a to taky děkujeme vás, že jezdíte. No a to je asi za nás všechno, prostě děkujeme.
3: Jo, jako lidi se rádi stýkají. Ten internet je trošku jako by zavřel doma ty lidi, ale nakonec lidi zjišťují, že ten osobní kontakt nelze nahradit ničím.
2: Zaplať pánbu.
3: To je super úplně. No. Takže my děkujeme taky za pozvání a děkujeme všem rockerům, posluchačům, že tu muziku pořád
1: nerádi. A tu písničku ještě vyberte, jaká to bude.
2: My tu poslední necháme na tobě.
1: Dobře. Petr Kudhajl a Libor Matejček byli na rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na rádiu Beat.

0: Spovědnice.
1: Je 10 minut po 20. hodině, je úterý, přátelé, to znamená, že už je tady zase roková spovědnice. Dan Kohut vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat. My se tentokrát zase vrátíme do prostředí divadla, ale zároveň do prostředí muziky. No, jak bych to ještě víc charakterizoval? Do prostředí divadla, který je s muzikou spojený a v podstatě bez muziky by tohleto legendární divadlo nikdy nemohlo fungovat nebo existovat. Nemělo by ten svůj, tu svoji originalitu a ten svůj ksicht. Tedy tím chci říct, že mým dnešním hostem je herec, muzikant, scénárista, režisér a mě už, čověče, Martine, nic jiného nedapadá. Martin Janouš ze studia Y.
2: Tak. Zdravím všechny posluchači Rádia Beat.
1: Tak, jestli jsem zapomněl nějakou profesi,
2: Tak možná ještě kutil, ale já se u všeho zraním, takže radši bych zůstal u těch, co jsi říkal.
1: Ano, ke kutění, jak se to řekne? K kutilství se říká, že jo? Kutění, ale dobrý slovo, to použij. Ke kutilství se ještě dostaneme, protože to má, ty jsi chatář, mimo jiné, a to má hodně, tak říkám to s nadsázkou, jo, dělám si srandu, jo. Nejseš nějaký chatař, magor?
2: Ne, jsem magor, který...
1: Ale seš rád na svý chatě, že jo?
2: No jas, tak je to místo, kam vypadnu.
1: No, to je jasný. A ta chata hraje velkou roli v tvý kariéře tvůrčí, musím říct.
2: To je pravda.
1: Protože jedna hra, nová hra relativně, ve studiu Y je právě z tohle prostředí. Ale o tom ještě budem mluvit, já se chci pak dostat k tomu, jak ses do Y-ky dostal, kde jsi začínal, ano. A znáš to takovýhle
2: postupně,
1: ty věci.
2: Aby jsme postupně, neskákali aby jsme, do dneška. Jasně, to no, rozumím. No.
1: Budem dneska, já ty, vždycky ty dialogy tady s těmi mými milými hosty mám takový, že podle množství alkoholu v krvi, někteří jsou jako docela bujaří a já se nechám strhnout, to si musím přiznat. Tak skáčeme z jednoho na druhý, ale to vůbec nevadí, jo? Mm-hmm. Že skáčeme z historie do přítomnosti s některými do budoucnosti.
2: Já si to ještě tak nějak všechno pamatuju,
1: no,
2: takže...
1: No tak to je to dobrý. Takže, Martin Janouš, Studio Y, vybral jako první pecku ze svých oblíbených, co si vybral?
2: Petra Kalandru, Dětské šaty, protože to je jedna z písniček, na který jsem tak těch 15-16 vyrůstal na Horský Boudě, kam jsme jezdili, mimo jiné, to jsme hráli s klukama tohle po večerech.
1: A ty jsi fakt takový lovťák, ty Horská Bouda, chata.
2: No tak je to pravda, no, já jsem vyrost na knížkách Jacka Londona a to mě ovlivnilo jak mentálně, tak i fyzicky.
1: Ale pozor, já se ti nesměju. Já jsem přesně, já miluju vypadnout někam na chalupu nebo na chatu. Na vodu jsem jezdil, to si jezdil.
2: Jo, to jsem taky byl párkrát.
1: To si můžeme ještě bavit, samozřejmě, v souvislosti s hrou Y-ky, kterou si napsal a režíroval. Mm-hmm. Ježíš, tady máme spoustu témat rozvětvených ještě navíc, takže můžeme větvit, jak se nám bude chtít. Teď teda Petr Kalandra, Heart of Gold v originále, ale v podání Petra Kalandry Dětské šaty, nebo Dětské šaty.

0: Hledejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: No a já si dneska povídám s Martinem Janoušem, hercem studia Y, ale kromě jiného, jak jsem před chvílí poznamenal a zdůraznil, nejen hercem, ale i muzikantem, jak to říct, autorem, scénarista, autor, no, takhle bychom to mohli říct, autorem scénářů a tak dále a režisérem. Tak, tomu se ještě dostaneme. Teď pojďme hezky od začátku. Jseš ročník 68.
2: No.
1: Takže proti mě je furt takový cocák, dá se říct, jo?
2: To je super to slyšet.
1: Že jo, mě už to nikdo neřekne, ty vole.
2: Ale teďkom bude zase výročí invaze.
1: Jo.
2: A moje maminka vzpomíná, že když jsem přijeli v tancích, tak táta pro ní jel na chatu někam za Prahu a potom zpátky kličkoval mezi těma tankama a já jsem byl v tom náručí jako to miminko, půlroční, a moje mamča na to vzpomíná dodnes, že vždycky, když je to výročí, no jo, to pro vás jel tehdy, pro nás táta, a jeli jsme od někaď tadyhle, u Brandýsa to bylo, a kličkoval mezi autama a najížděli na ně. Já jsem jako, to bylo první moje ohrožení života, který pak ještě přišlo několikrát.
1: No počkej, a to já ti budu kontrovat. Z tady té stejné doby,
2: no.
1: My jsme měli babičku v Plzni, v Doudlevcích. Znáš Plzeň? Neznáš?
2: No vlastně, Plzeň znám.
1: Doudlevce tam, no, na Radbůzou, takhle. Český údolí se to jmenuje, ta čtvrť. Doudlevce, Český údolí, ta ulice. Tak. Téno. A taky jsme takhle jeli toho nějakého, kolem toho 21. do Prahy. A mě bylo 6. Takže teď jsme prozradili, jak jsem s Martinem od sebe.
2: Tak.
1: A taky jsem byl, člověče, takový vyděšený. Najížděli jsme nějakou silnicí na tu hlavní a tam tyhle řada tanků. A já jsem jako na to koukal.
2: Jsem to ještě vnímal asi jiným prismatem, ale je fakt, že do dneška od těch půl roku mám k tomu národu určitý respekt. No,
1: no jasně, jasně. Dobře. Tak to byla dávná historie.
2: Jasně.
1: To byl, v 68. byl tady Martin ještě miminko, ale když už mu bylo o něco víc, tak se s něj začala klubat osobnost, která spíš inklinovala k tomu uměleckému světu, jak jsme řekli, protože, a to já vím, tvůj dědeček byl sice dělník, pracoval v továrně za bolševika, ale byl to zpěvák, ne?
2: Ne, on byl bubeník.
1: Nebo a bubeník,
2: zpívající bubeník.
1: Zpívaj.
2: Jako...
1: To, on byl Vítě Vávra. Ne, to ne.
2: No, jako byl, to byl první zpívající bubeník v těch 70. letech. Možná teda samozřejmě dřív, než jsem se narodil. Děda byl od malička. Ale jak to za toho totáče bylo, tak on vlastně neměl konzervatoř, ale jako neměl papír na to hudební vzdělání. To znamená, vlastně nebyl, musel k tomu mít ještě to občanské povolání v té občance. Mm. A on byl soustružník. A teď celý den byl v té továrně, v tom motorletu, pak vypnul tu mašinu a došlo k němu něco, jako jak je v ten film Kristián. Tak on prostě se úplně změnil osobnost, pomádu, oholil se sako a vyrazil na Václavák, tam byl taneční bar Tatran, a tam on prostě se úplně změnil. Mě pak až po letech jako už teenagera vzal někam, kde hrál, a oni ho všichni zdravili. On i byl tomu Oldřichu Novýmu, můj děda, podobnej. Já jsem si myslel, že to je úplně jiný člověk. On opravdu žil Jekyll a Hyde dva životy.
1: Jo.
2: A to bylo moje první setkání s jiným světem, než je jenom pracující dělníci, rolníci a pracující inteligence.
1: Ano,
2: tak jsem
1: ano, jak se říkal, zjistil, jako debilně, že... no. A počkej, a dědeček hrál jakou muziku v tom báru? Jako swing nějaký, nebo?
2: Ale k tanci, to znamená
1: jo.
2: Polky, valč, spíš jako válc. Oni tehdy ještě nebyly ty kasy, a že jo, dneska to obstará jeden člověk. Ale tehdy prostě to byla...
1: Živej orchestr,
2: i když malá parta, saxofon, bicí, klavír, harmonika a nějaký dva zpěváci, v podstatě to šlo. To bylo prostě...
1: Takový pecky typu Růžovou ti krydu,
2: no, tohle přesně.
1: Dítě, ne?
2: To, anebo pecky od Richarda Adama, co já si vzpomínám.
1: To neznám vůbec.
2: No, to byl nějaký taky popový zpěvák v té době, ale i různý, jakože... Od... Spadané listí, takový francouzský,
1: šansony, jakoby.
2: No, a od Eker byl karuzně, když ten klarinetista to trošku podojil, tak jako v té době takhle to mohl, a děda měl strašně rád Armstronga, jako na tom prostě ulítal, takže Summertime třeba hráli ještě tohle. Takže byl ten repertoár.
1: Díky dědovi máš velký přehled i o té muzice 50. 40. let a tak dále.
2: To je pravda, protože on vlastně taky chtěl, abych jako ten socialismus nějak prožil, jenom ne jako ta pracující inteligenci nebo rolník, dělník, nevím, co by ze mě bylo. A ved mě k té hudbě. Takže mě rodiče spolu s dědou šoupli do lidové školy umění a začal jsem se učit na klarinet. A já brečel, já nechtěl, prostě strašně jsem nechtěl, kluci hráli fotbal.
1: Počkej, a to ti určili ten nástroj, nebo?
2: No, něco, co by se jako vešlo do kufříku, abych s tím mohl jezdit MHD, jo.
1: Jo,
2: jako,
1: takže určitě.
2: Violončelo basa, když jsem byl malý, ne, neduživý chlapec. Tak,
1: tak to bys neunes.
2: No, a taky to asi bylo dražší, nebo to si teď dělám srandu, ale...
1: A počkej, a od klarinetu není daleko třeba k saxiku, to je takový modernější. No, já neříkám, že klarinet je... je staromódní nástroj, ale vy, je to jednoplátkové, že jo?
2: Koukali na to využití. To je klasika, folklor, taneční hudba, ten jazz, jo, tam prostě v hodně žánrech ten klarinet byl využitelný a děda, jak prošel různý ty žánry, tak vlastně mě tohleto vybrali a pak po x letech jsem se dostal k tomu saxofonu s chodokolostí, protože jsem šel ještě na vojnu a byl poslední, kdo vyžral 2 roky. Uhum. A byl jsem u posádkové hudby a tam jsem se teda jako... Potom...
1: Počkej, ale to jsme se bavili, teď jsem se bavil včera se synem Sáry, jo, Jezirkou.
2: Ano.
1: Zdravíme. On se dal, to je 18-letý kluk, jo, a dal se k těm dobrovolníkům, jo, udělal ty zkoušky, jo, jako zálohy, jo, takový takhle, ty. To je, a o tom nechci mluvit zase tolik. Ale bavili jsme se o tom, že když měl tu slavnostní přehlídku, že tam hrála vojenská dechová hudba. A já jsem říkal, měl jsem kámoše v Auzu. To souvisí s tebou.
2: Jo, jo, jo.
1: Měl jsem kámoše v Auzu, dokonce některý i v kapele tehda, ještě za Bolšeka v 80. A to byli výborní muzikanti. A museli, tam byly nějaký kritéria, že museli mít konzervatoř, anebo AMU, mm-hmm. aby je tam vzali a zároveň dělali talentovky. To znamená, že už se dostávám k tobě, když ty jsi se dostal do této party, tak jsi musel dělat nějaké zkoušky, takže jsi musel mít ty vole talent.
2: No tak já jsem celkem měl dobrýho učitele na ten klarinet a ten děda, o kterém mluvím, mě potom ještě dal do takového mládežnického orchestru, kam jsem samozřejmě zase nechtěl, ale pro tu praxi, jako hrát z listů noty, to bylo obrovský. Já jsem prostě fakt se tomu jako bránil, ale... Ono trošku, a teď mluvím, jestli sedí u nějaký posluchač a je rodič, tak zároveň, protože já jsem dneska taky pedagog v základní umělecké škole, a kolikrát ty rodiče prostě s tím dítětem nevědí. No on by chtěl hrát na tohle, on by chtěl dělat divadlo, tak jsem ho přived. Ale to dítě se dostane do věku teenagera a nechce se mu najednou prostě, tak ty rodiče rovnou slyší na to, no on nechce, tak my ho z toho vyndáme. To prostě není systematický. Já jsem samozřejmě taky nechtěl, ale prostě jsem dostal jako befel, naši řekli, to neexistuje a já jsem dneska vděčnej. Protože jsem díky nástroji viděl půlku světa.
1: Mě už zaujalo tohle. Jseš učitel v základní umělecké škole. Dokážeš na těch dětech, nebo v těch dětech poznat talent, nebo dej, a když poznáš, dokážeš odhadnout, na jaký nástroj by se hodili? Samozřejmě ne hned na první dobrou. Během třeba roku výuky.
2: To určitě. Ale jak bych to řekl, no každopádně oni mají taky talentové zkoušky, ty děti, co chodí na ty nástroje. Musí vytleskat rytmus, zaintonovat nějakou melodii, takhle, ale...
1: Dokončit melodii, když ji někdo...
2: No ale já nevím, jak se jmenuje ten kytarista z AC/DC, jo, jako já si ho nedu představit, že víš, takový ten tyhle v těch kraťasech.
1: Tyhle teď mě dostal. Co?
2: Angus Young.
1: Ještě tady máme Sáru.
2: No, ale
1: já už jsem normálně
2: vyvolený. Já si nedovedu představit, že by tenhle člověk někdy absolvoval základní uměleckou školu, to je prostě démon s tou kytarou, že?
1: No jasně, no.
2: Já když ho vidím na YouTube a tak. Takže prostě může tam být i něco skrytýho a je dobře prostě podporovat tu osobnost. Někdy to tam třeba pronikne.
1: Aby třeba to skrytý, co v něm je, nakonec někde vylezlo.
2: No
1: že?
2: Přesně, a někde. Pak by lidstvo bylo ochuzený od dalšího Younga, to by byla strašná škoda. Že?
1: No, vidíš, jak jsme rozvětvený, no, jak se dostáváme. Takže, hrál si na klarinet, na ságo, umíš teda tím pádem taky.
2: Tak to tam spadlo.
1: Ale já jsem tě zažil hodněkrát, na takových těch pomejdanových, ne pomejdan, po
2: afterparty se
1: to afterparty, no,
2: po představení.
1: Ne po mejdanových, no, jako po představení, no, zkrátka.
2: No, vlastně, no,
1: afterparty.
2: James nebylo Station, to, ale after
1: no, potom. Nebylo to vždycky, ale když třeba po nějaký obnovený premiér nebo něco, nebo po premiéře jako takový, tak se v báru tam nahoře pasáži Ypsilonky pařilo. A já jsem tě tam, bylo to výborný, musím teda doporučit, přátelé, choďte na Ypsilonku, když bude nějaký opravdu výjimečný představení, tak obvykle ypsiloňácký soubor paří nahoře a hraje se. A je to skvělý a je tam přístup normálně publika i lidí z ulice, protože to tam otevřený tam je. No a já jsem tě tam viděl často hrát na kytáru velmi dobře.
2: No to vzniklo vlastně i v té pubertě, v tom dětství. Já jsem sice jako chodil do té Lidušky, dneska je to Zuška, ale moje máma pracovala v podniku, který měl prostě v Krkonoších horskou boudu. A to mělo ještě takovou poetiku, že to bylo něco jako z toho filmu S tebou mě baví svět. Autobus nás dovez do Strážného. A my jsme 2 kilometry pěšky
1: s báglama.
2: S báglama. Tam jedno, tam mělo každý pivo cenu vlastního potu, protože co si tam nahoru nedones. A tam já jsem začínal jako dítě jezdit a ty naši tátové tam prostě večer sedli do společenské místnosti a hrálo se na kytary a říkali se příhody. Takže já vlastně, když jsem potom po 30 letech přišel do Ypsilonky, tak já měl pocit, že vlastně sedím na té horské boudě v té společenské místnosti. Pro mě to nebylo vůbec žádná změna, protože jsem tu poetiku už znal. Ale všichni se tam měli rádi a ten společný nepřítel, ten prostě papaláš a ten hotentot, potentát, byl tam někde dole pod horama a já jsem...
1: Tě by tam nevylezli.
2: Ne, prostě. Ne, ne. A já jsem tady opravdu vyrost, mělo se to husí boudy a já jsem tam opravdu vyrost v prostředí, do dneška se scházíme, zaplať pámbu. A jak moje máma říká, já jsem nebyla nikdy bohatá na peníze, ale na přátele ano. A tohle to já si nesu, to její prostě... poselství a krédo do života taky, protože já jsem teď šťastný v té Ypsilonce, to je moje druhá rodina taky. No.
1: Ta atmosféra je tedy skoro totožná jako tehdy v dětství, když jste vyšlápli na boudu, na husí boudy.
2: V podstatě jo, tak akorát pak jedu domů tramvají a ne, že jdu spát na společenskou místo.
1: Já jsem teda na horách taky zažil takovýhle akce, ale ne, asi ne takový, jak ty popisuješ.
2: Ne, to jako je ten únik od té reality.
1: No, jasně, já tomu rozumím. Tomu rozumím. Ale je fakt, že na těch afterparty ypsiloňáckých, a to říkám teď vám, kteří máte rádi nejen, že dobrý divadlo, ale i dobrou atmosféru po těch představeních. Ono to není tak častý tady u nás, že by se po představení někde pařilo. V dobrých divadlech. Ale taky v té Ypsilonci tam je to prostě taková tradice, bych skoro řekl.
2: No ale ne denně, že jo?
1: No ne prostě denně.
2: Zaplať pánbu, když
1: říkám, když jsou výjimečná, no a ono to je vlastně spontánní, co si budeme povídat, že jo?
2: Když to tam spadne...
1: Jakmile je jeslina, tak to tam jede.
2: Já jsem teda ještě chtěl, proto jsem si nechal zahrát Kysáky, I Was Made.
1: No,
2: protože...
1: nechal jsi se zahrát, ještě ne, já tě za chvíli zahraju.
2: Jo, ještě, aha.
1: Teď tam jsou.
2: No, připravený. Tak já jsem úplně...
1: A tak říkej.
2: No, k tomu mě... Já jsem, že jo, vyrost v 70. 80. letech na té základní škole a my jsme tuhle muziku znali jen z ofocených stránek časopisu Bravo. A pro nás tohle byli démoni. My jsme si jako byli mýtama úplně opředený, že i v civilu chodí v maskách, že nikdy nevidí, jak vypadá. My jsme o nich prostě měli tyhle ty představy, když někdo přitáhl nějaký pásek. A měli jsme takového osvětového učitele v 5. třídě, nejenže nám hrál na saxofon, ten mě právě nasměroval taky k muzice. Ale on vymyslel to, že bude vánoční besídka a každý si tam může předvést, co chce. A jsme říkali, to není možný, jako fakt tady vládnul Husák a ten akorát říkal, co, ne co chceš, ale co já chci.
1: No.
2: A najednou prostě přišla tahle ta forma svobody a my jsme teda šli za tím učitelem, říkáme, my máme takovou oblíbenou kapelu a mohli bychom jí dělat. Kluci, je to vaše. Tak prostě to byl takovej dar, že on nám dal, že... No tak jsme chodili, naši byli většině doma, nebo prostě ty byty byly malý. ale jeden náš spolužák, jmenoval se Matoušek, jeho rodiče furt byli v práci, on byl jedináček a řekl, můžeme zkoušet u mě. Tady vždycky po škole jsme šli, vyřezali jsme si z přikližek ty kytary, budeme jakože dělat, že markírujem, že hrajem a že se plustí jako originál.
1: Jo, takhle.
2: Takže jde o ten obrazový efekt.
1: Jo, jasně.
2: Takže bicí jsme si udělali z krabic na prášek od praní, prostě ty kytary. No a teď jsme vždycky pustili to i 8.
1: Takže dupák byl Tex.
2: No prostě. A teď jsme to vždycky ohulili. Akorát my jsme neměli ty magneťáky moc dobrý a jsem říkal, jak to přinesem do té školy. A teď tam byl taky jeden spolužák, trochu takový ten technický typ a měl takovýho prvního Walkmana na kazetku. A on tam nějak z těch drátků na sluchátka je vyvedl do nějaký bedničky a tak to hrál z toho Walkmana. Sice slabě, ale prostě aspoň něco to bylo, takže jsme hráli takhle a teď jsme zkušili. A teď ten majitel toho bytu na nás, a my jsme se namalovali, že jo, mámy rtěnku, kozačky, jsme prostě paruky, my jsme byli socialistický kysáci v té době. A prostě, a teď ten to
1: máš
2: viděl.
1: Máš fotky nějaký?
2: No, jsme neměli ani fotograf.
1: Ale to je škoda.
2: To ježišmarja, to je. Já si někdy připadám s těma příhodama, jak ten Mikulášovi patálie, jak napsal ten. No a teďkon jsme tam vždycky, a jak jsme už byli v těch oblecích, sice jenom jako trička, a teď jsme si místo, ten Jean Simon má nějaký ty upíří, tak ten, co ho dělal, tak si udělal takový spláštěnky, křídílka. My jsme museli vypadat strašně, my jsme si připadali, že jsme kysáci, že jo. Teď, a ten na nás koukal, byli jsme čtyři, který trošku udrželi rytmus na ty kytary, teď jsme, a ten Matoušek po pátý zkoušce říká, hele kluci, a když vy zkoušíte u mě doma, já chci být taky kysák. Myslím, ne, nezlob se, jako my jsme tady tři jako dvě kytary, basovka, bicí, co tam chceš jako dělat? Tak zač se zamyslel a říkal, no, hele, on tady má táta foukací harmoniku. No nemohli jsme mu vysvětlit, že to
1: že to nejde, prostě ke kysákům.
2: Chcete tady zkoušet, budu taky kysák. Tak se taky vymyslel si nějakou prostě masku, totožnou tam s nějakým s tím frehlim, nebo to je úplně jedno. A teď přišla den té besídky. A teď před náma tak tam hráli nějaký, no stánky v té době ještě nebyly, kluci na kytary a holky recitovali. A teď prostě nastoupí s Martinou, s kamarády, spolužáky, skupina KISS. Tak prostě všichni čekali, tak jsme nastoupili a ten náš technik, ten blbec to zapnul do toho Walkmana a měl blbej kontakt, takže občas mu to vynechávalo a bylo ticho. Tak du, du, du, du, du, du, tonight. A my jsme tam dělali, o to víc my jsme mávali těma rukama a hráli jsme na ty kytary a ten blbec mlátil do těch krabic, od těch prášků, jako do těch bicí, že to vypadalo občas, jako že jsou tam skupina těch kaprů, protože jsme jenom otvírali pusy. A to byla, to prostě to bylo moje. A teďkon ještě ke všemu v polovici tam nastoupil ten spolužák Matoušek s foukací harmonikou.
1: A on na ní skutečně hrál určitě.
2: Ne, on se strašně smál, tak si tu paruku nacpal úplně do očí. A jak měl tu harmoniku u pusy, tak jenom to dělal. Že to bylo moje první bizarní vystoupení, opravdu hard rockový, nebo co to tehdy bylo, rockový kapely. A to byl první můj krůček nějakému prostě uměleckému zaměření.
1: No vidíš, kam tě to vystřelilo.
2: No, panečku.
1: No, to je nádhera. Takže playback, který vynechává, to musí být, aby si se prázdných krabic s foukací harmonikou a bicí z prázdných krabic od prášku. My vám tu písničku pustíme.
2: Radši fogy.
1: Jasně. A doufejme, že nám nebude vynechávat.

0: Bartková spovědnice na Rádiu Beat.
1: Mým dnešním hostem je Martin Janouš, herec, muzikant, scenárista, režisér. Já si tyhle ty čtyři slova pamatuju velice dobře, tak budu říkat jenom tyhle, další ne. Především je člen studia Y legendárního pražského divadla, který navíc začínal v Liberci, že jo, co si bude povídat. No, tak když jsme u těch začátků, bavili jsme se o tom, že dědeček a vlastně

0: tvoje rodina, taťka a mamka, který byli taky hudebníci, nebo no, byli určitě, hudebně no, zaměření, ano, tě došťouchali do Zušky.
1: Lidušky v té době?
0: Lidušky, ano, taky se tam chodil. Jo, hmm. Liduška, no, lidová škola.
1: Byla umění.
0: A teď je to základní umělecká škola. A já už si to pletu, víš co, já dodnes říkám Národní výbor.
1: Jo, těm, jasně, ale je to městská část, že jo?
0: No, městská část.
1: Ten úřad se jmenuje Úřad městské části, no.
0: A to, taky víš, prd, to se jmenuje, jak se to jmenuje oficiálně?
1: Úřad městské části Prahy vždycky. No. Každá obvod má svou městskou část.
0: Cože?
2: Obecní úřad
0: no, se tomu říká. No,
1: to máš městský, pravdu.
0: No, asi, no já to taky nevím. No, prostě. Já všemu říkám, já říkám Liduška a říkám Národní výbor. Prostě ne, že bych vzpomínal na tu dobu. To ne.
1: Ale
0: to,
1: tak člověk to tam má zalezlý.
0: No já to prostě už jsem to. Tak dobře. Tak tě tam dostali na tu Lidušku, klarinet, mm-hmm, pak jsi se dostal k saxiku, pak jsi setkával se s dalšími
1: to bylo
0: lidmi.
1: To,
0: no, to, povídej, no.
1: Já tady blízko divadla, no, co dnes jsme vlastně v rádiu, viď?
0: No, my jsme v rádiu, to je, vidíš, seš na tom stejně.
1: No, já mám divadelní prázdniny, tak ono to přijde zase. Ale pak přišla ta střední škola vlastně, že jo?
0: Gimpel nějaký.
1: No, to jsem chtěl, ale měl jsem trojku z matematiky. A to neexistovalo. Mně matematika asi stála několik životních let, protože mě ubrala určitě.
0: Mně matematika stála skoro život.
1: No
0: jako
1: právě, takže myslím, že takových posluchačí asi bude víc. Ale no zkrátka jsem musel řešit, kam na střední školu. A já jsem mimo jiné, že jsem dělal teda tu muziku, tak jsem chodil na atletiku. A tam byl jeden trenér a on pracoval v časopisu Ohníček. To byl takový. No prostě.
0: To byl Playboy pro
1: mezi
0: děti,
1: dětskými časopisy.
0: No,
1: a já jsem dost jako psal slohy, mě to jako bavilo. A já jsem si prostě vymyslel, že budu redaktor. Sice jsem nevěděl, v čem to spočívá, ale psaní mě bavilo to. A tak naši si pozvali toho redaktora domů a zeptali se ho, co jako mám pro to udělat. Jako. No a on jim poradil a mě, že bych měl to řemeslo poznat od píky. To znamená od tiskárny. No, skončil jsem na polygrafickém čtyřletém učebním oboru s maturitou a tím jsem si myslel, jako, že končí můj život, protože celý život vypadal, že prožiju v tiskárně píchačky a to byla velká rána. To setkání vlastně, že tohle prostě přijde. Nicméně...
0: Redaktor byl zřejmě nějaký komunistický náborář.
1: Já nevím, prostě. On to možná myslel dobře, ale mě to dobře neudělalo. Prostě.
0: To znamená, že ses učil sazečem?
1: No, sazárně. Takový... Ale kromě to, no, ale hlavně já jsem i podepsal nějakou smlouvu tomu podniku, že po té maturitě tam odpracuju 13 let. Ono trochu bylo jako fámy. Nenechaj tě odmaturovat a tohle. No tak jsem se upsal, takže a když jsem teda pak přišel do té tiskárny, tak jsem si připadal jak v kriminále, protože jenom nějaká zdravotní propustka, jinak si prostě nemohl opustit objekt vůbec, musel si stále se věnovat té práci, tak jsem si říkal, no tak jenom sebevražda nebo emigrace prostě v té době. Jo. No a naštěstí jsem teda vymyslel ještě jinou cestu. Jo, a zároveň to rušilo tu svatbu přijetí na vysokou školu. A jedna z mála škol, kde nebyla matematika, bylo DAMU, tak jsem šel na zkoušky na DAMU. Chodil jsem na herectví k Jiřině Štajmarové, která byla herečka, maminka Jiřího Kodeta, Evelíny.
0: Všichni známe, samozřejmě.
1: No, takže takhle jsem dostal jako dobrý základ, ale bylo nás tam hodně a na poprvé nikoho nebrali, takže zkrátka jsem se nedostal a dostal jsem povolávací rozkaz. Tak teď se vlastně hodil ten klarinet poprvé, že jsem šel na tu posádkovou hudbu si udělat takzvané přehrávky, jestli jsem schopen hrát ty pochody a ty státní hymny, ty jsem teda zvládnul a nastoupil jsem na 2 roky do posádkové hudby do Jižních Čech. Tam jsem se potom... A to bylo dobrý, sice...
0: Ty jsi to měl teda spletitý, Martine Kouka.
1: No, je to námět na film, můj život. Ale hlavně...
0: Tak si napiš scénář, ne?
1: Já to nechci psát pro ty lidi, s kterýma jezdím v tramvaji. Ještě by se na tom bavili a mě to kolikrát stalo i nějakou bolest, ty příhody, které jsem zažil. No ale tak... Teda nedostal jsem se poprvé na dom 2 roky vojny. Přišel jsem z té vojny, přišel zaplať pámbu listopad. No. A všechno, všechny smlouvy neplatili a dostal jsem, šel jsem na casting na film, jeden z prvních filmů Honzy Hřebejka a Jarchovského z pionýrského tábora Pijeme píseň do hola.
0: Pijeme píseň, to byl tvůj první film.
1: No, vlastně. Ondřej Trojan to režíroval.
0: No.
1: A to bylo úplně vlastně, to bylo první takové setkání s tímhle světem a byl jsem strašně šťastný a hlavně už
0: to
1: jsem
0: nemusel. To byl 90. rok.
1: No, to byl 91. rok. A ke všemu, ale to nebylo jenom o natáčení. My jsme na tom táboře bydleli, kde se to točilo. To byl nějaký barandňácký objekt, takže my jsme tam prostě bydleli a vždycky se za den natočil nějaký obrazy. Takže to bylo takový pro mě...
0: A to si byl, ty vole, v 1990, to si byl... Krásný, mladý, hebký, že?
1: Já jsem měl hebký, dlouhý vlasy. No oni mi nějak říkali, no, že jsem jak John Lennon. No,
0: tak... To ti nevěřím.
1: Já když na ten film dneska koukám, tak to...
0: A v 90. letech ti bylo...
1: No, 20 mi bylo. No.
0: 20, jo?
1: 21. jsem přišel z té vojny.
0: No.
1: Tak to vlastně takhle to dopadlo. Tak jsem, hned jsem si nechal narůst, samozřejmě dlouhý vlasy. A pak jsem vlastně se to točilo v létě a nastoupil jsem, tak už jsem se na Damu dostal.
0: A tam byly nějaký, jako tam byly pěkný holky, že jo, to je jasný.
1: No Aňa Geislerová tam začínala. Jo, no. Myslíš na Damu?
0: Ne, myslím na tom natáčení toho filmu, jak jste tam byli na tom táboře. To mě zajímá.
1: No tak já jsem si ještě hrál s tím, jsem měl to ten tahací vozíček s tím bubeníčkem ještě.
0: Jsi měl ještě, jo, no dobře, no tak to... taky umíš lhát, dobře, no dobře. Tak jako, to nebudeme řešit. Hele, blíží se nám konec první hodiny. S tebou se kecá výborně, ale musíme to prostě někam posunout zase dál, aby jsme to vůbec stihli za ty tři hoďky, přičemž jedna nám už utekla. Teď si vybral Vladimíra Mišíka Slunečný hrob. Hmm.
1: Protože samozřejmě, jak jsem vyrostl na těch... ten podnik té mojí mámy měl letní rekreační středisko a zimní tu boudu zimní.
0: No jasně, to jsi říkal. No, jak jste tam...
1: Zimní bouda? No prostě...
0: No, jak jste,
1: horská bouda, no.
0: No, husí boudy.
1: Husí boudy, no.
0: No. Jak jste tam chodili ve sněhu s barzama na zádech.
1: Ale my tam zároveň jezdili na prázdniny, jako na lyžák v jarní prázdninách a zase někam do severních Čech jsme jezdili na ty tábory. Ale muzicírovalo se tam furt. Kluci hrali na kytary, jak kdo nehrál kytaru, tak na něco jiného. A pak šel samozřejmě život a čas a život nás semlel, jak se říká. A díky Facebookům a těmhletěm vlastně sociálním sítím jsme se po těch letech zase našli s klukama. A my se teďkon jednou za čas scházíme na malý straně tam v parku v takový hospůdce a jedeme ty písničky, jako jsme hráli tehdy v těch 16, ale dobrý je to, že my si to pamatujeme z té puberty, jak to bylo a kdo hraje solo a takhle a přibude občas někdo další, foukací, harmoniky, tahací. A my právě tam hrajeme, jak se říká, od Bacha po Vlacha, takže vedle těch různých galáneček a těch folkových věcí přijde čas a přijde i chvíle na ten Sluneční hrob a já se tam vždycky strašně těším na to solo. Prostě ty da-da-da-da, da-da-da-da.
0: To hraješ ty?
1: Ne, já tam hraju backlight na kytarku, ale máme tam zručného harmonikáře. A...
0: Teď to solo uslyšíme v originále.
1: Super.
0: Dobrý.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na Rádiu Beat.
3: Je 21 hodin a 8 minut, posloucháte Rádio Beat, rokovou spovědnici, od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout, no a mým dnešním hostem je Martin Janouš. Martin Janouš teď nemůže hovořit v tuto chvíli, přátelé, protože od manželky dostal sekanou a pokud ji nesežere, bude doma byt. Takže jsem mu dovolil, aby se teď trošku dosytil. On to rozžvejká v dalším vstupu, už budeme samozřejmě pokračovat v jeho curriculum vitae, dá se říct. A pak už se dostaneme k divadlu Y, nebo k studiu Y. Někdo tomu říká divadlo Y, ale správně je to studio Y. A budeme se bavit o jedné konkrétní hře. To mě hrozně zajímá, proč o téhle hře, no protože Martin je jejím autorem a režisérem. Už jsme se tady toho tématu dotkli, ale my vám to ještě připomeneme. Jo, už vím, co jsem chtěl říct. Pokud vás něco zajímá, chcete se Martina na něco zeptat, pište SMSky, anebo pište maily, anebo třeba i volejte na číslo 210 32 33 34. Já jsem normálně všechno stihnu. Teď Jurea Hip.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: Martine, moje otázka, která mě teď před 5 vteřinama napadla.
2: Ano.
1: Jak jsi se dostal do Ypsilonky? Já jsem slyšel, protože tam pár tvých kolegů znám, ba i kolegyň, že pan Schmidt,
2: ano,
1: který vyučoval na DAMU, tak si přesně vybíral ty týpky a týpkyně, nebo jak to říct, týpky a týpky.
2: Týpí.
1: Který by se mu do toho divadla hodili. Totiž, kritérium pro Ypsilonku. A teď mě opravuj, protože já budu mluvit jako totální laik a člověk nevědomej, když to ty seš v tom.
2: 34 let, no.
1: No, kurně, no. Hmm. Takže, co jsem tak slyšel a co mě vyprávili tvoji kolegové, kolegyně, že to divadlo je především založený víceméně na improvizaci, víceméně, neříkám, že stoprocentně, že herci a herečky musí mít předpoklad, mít dva předpoklady, tedy být dobrými činoherci a být muzikální. Umět zpívat, třeba i na něco hrát, jo? A určitý ty postavy nebo ty lidi, co tam hrajou, jsou tam univerzálové, který zahrajou všechno, a pak typoví herci. Jo? Jak se jim říká těm typovým hercům?
2: Myslíš charakterní?
1: Charakterní, mm-hmm. Ano. Jo? Je to tak, nebo v čem se mýlím, co není pravda, co je pravda?
2: V podstatě si řekl všechnu pravdu, ale vlastně ten Schmidt si vybíral, hlavně když byl někdo něčím divnej.
1: Divnej.
2: To prostě, toho strašně zajímalo. Tak on taky nebýt našeho bývalého principála, tak třeba, když si vzpomeneš na herectví Luďka Soboty, že jo?
1: No.
2: To bylo něco
1: skutečně.
2: Tam
1: byl taky, no.
2: Tam byl taky, že jo? Tam začínal vlastně spousta lidí.
1: Korn třeba tam byl, ne?
2: Ne, ten hrál, ten byl až teď, jako.
1: Jo, jako host spíš.
2: Jako host a spíš to už byla ta.
1: Ale Schmitzer.
2: Jirka Schmitzer, samozřejmě. Taky muzikant a herec. Myslím, že i Michal Nesvadba.
1: Prdel. Ano, jeho slavná píseň.
2: Ondřej Havelka, že jo, ten se pak dal na ten swing.
1: Ano.
2: V Ypsilonce to.
1: Když byl mým hostem Ondra, tak o tom vyprávěl, o Ypsilonce právě se zmiňoval.
2: No. Tam prošlo lidí, jak se jmenoval, Poloček, no nevím jméno.
1: No jasně, Poloček, no. Ne,
2: Broňa.
1: Broňa.
2: Vlastně,
1: to bylo taky specifický.
2: Jako spousta typů prošla.
1: Krečmerka, že jo?
2: Tak to tam ještě do dneška, no, ale jasně. I Vladimír Kratina. To si takhle vzpomenu teď jenom z těch fotek, protože vyšlo spousta encyklopedí, tam je takových fotek. No a jak jsem se tam dostal já, no? Tak já jsem prostě byl na DAMU a tehdy vlastně tam vznikla nová katedra loutkového a alternativního divadla. A to mě právě strašně zajímalo, že jsem nechtěl tu čistou činohru s tou lebkou v ruce hamletovsky, že zkrátka se takzvaně studovalo syntetické divadlo, to znamená všechny složky se nějakým výtvarno, tanec, pohyb, hudba, improviza, všechno vlastně tyhle ty složky se objevily v jednom představení jako výrobní prostředek v úvozovkách.
1: To je výtečný. A kdo to vymyslel to?
2: No, bývalý ředitel loutkového divadla Drak v Hradci Královém, jmenoval se Krofta, já nevím, je
1: no
2: to
1: ale
2: pár let, co.
1: To je to, ale divadlo Drak, to je legenda.
2: No jistě, a jemu tehdy nabídli, aby to šéfoval a on myslel tuhle koncepci.
1: Jo.
2: A co bylo taky důležitý, že on, dobře, byl to rok 91, ale zaprvé moc se netočily filmy a všichni potřebovali nějaký job. No a zkrátka, tak všichni chodili učit, jo, takže prostě dnešní lidi nebudu jmenovat, prostě bych někoho neurazil, ale a hlavně byl dobrý systém, že co semestr my jsme měli jinýho režiséra a ten si mohl externě najmout spolupracovníky na inscenaci, která měla vzniknout. To znamená, my jsme dvakrát do roka udělali inscenaci, zimní semestr to, a vždycky teda byl jiný režisér.
1: Profesionální.
2: Profesionální, přizvaný z nějakého Většinou se teda točili. A mezi nimi právě byl i Jan Schmidt, jako zástupce tohohle alternativního divadla, protože Ypsilonka není úplně činoherní čistě. A tak jsme se vlastně potkali. A tak jsem s ním jako jednu inscenaci dělal jako ročník a on režíroval zároveň v divadle v Celetný představení o Franzi Kafkovi, ale hrálo se to v němčině. Bylo to jako hrálo se to v srpen, červené srpen pro německý turisty.
1: To už bylo po revoluci?
2: No jasně, asi, já jsem v 91. nastoupil.
1: Jasně.
2: A vlastně základ tohohle souboru byli lidi, kteří zakládali Davidský divadlo. Honza Vondráček a tyhle lidi, kteří dneska jsou v divadle v Dlouhý. Ale stalo se to v létě, že nějak jeden z těch herců, co hrál ještě ke všemu nějakou významnou roli, nějakého obrozence, tak se zranil. A oni rychle potřebovali někoho sehnat, kdo se to naučí. A já jsem věděl, že se tam jako láme chleba. A ten Schmidt se mě ve škole zeptal, hele, zvládl bys to, je to 8 stránek němčiny. No já jsem měl jako na základce němčinu jako levou zadní, to, ale řekl jsem, no jasně. No a tak jsem si sehnal učitelku a učila mě tyhle všechny ty fráze německy. Pak jsem si to vzal i na dovolenou, naskoušel jsem to a to byla první oťukávačka, jestli tohle to zvládnu. No a další bylo, že my jsme s tím jeli potom na nějaký festival do Německa, studentský divadel. Bylo to dobrý, bylo to alternativní prostě divadlo, bylo tam spousta muziky, no tak říkal jsem Vondráčkovci, ten ansábl ze starého Davidského, všichni na něco hráli. A potom bylo to after party, jak říkáš, studenti ze všech zemí, spojte se, tak jsme se spojili v hospodě.
1: Se spojili dokonce v noci i doslova.
2: Já jsem nevěděl, že jsem tak rodilej mluvčí němčiny, protože jsem se mluvil německy s Francouzem. Ano, zkrátka hlavně se hrály ty internacionální songy, mimo jiné i ten, co teď taky bych chtěl za chvilku, až pustíš, a sice Hotel California. Ale prostě
1: ne,
2: každý...
1: ty jsi mi řekl něco jinýho. Ty jsi mi řekl...
2: Ne, já myslím, až za čas nějaký.
1: Jo, až za čas, jo.
2: Myslím, že jsem ti to v playlistu... Popšal
1: jsi mi to velice dobře, Matine. Je to výborně popšaný.
2: No zkrátka, byl mejdan studentů a já jsem si tak trošku dál, co budu povídat, jako opravdu to silný bavorský pivo, nebo v kterém městě se to hrálo. A střídal jsem ty nástroje, klarinet, saxofon, basa, kytara, na co zas bylo volný. No a to prostě... se mě zeptal můj budoucí ředitel, jestli je tohle normální, jak já říkám, no tady se napiju někdy, to i takhle. Tak se mě tam oťukal takhle, takže a po škole vlastně rovnou mi nabít.
1: Jsi dostal ano.
2: No jsem řekl, jsem tak, no, nedělal jsem žádný kozy, no prostě jsem to vzal a 34 let tam takhle.
1: 34 let no, seš tam. No. Ty vole, to je dost?
2: No já jsem šťastný, lepší než ta tiskárna.
1: No tak to... Teď si možná urazil své kolegy.
2: O něco.
1: Ypsilonka, dobrý, furt lepší než tiskárna.
2: Já teda mám jenom takovou pikantnost, to možná posluchači, který bydlejí na Praze 8. Totiž já jsem jako byl uvázaný na Výtoni, dneska je tam nějaký hotel, ale byla tam Poligrafia, velká tiskárna. A já jsem bydlel na Proseku a oni měli několik závodů po Praze, po Čechách. A jeden z nich byl i v Libni, v té zatáčce, co zabili Heidricha. A to byla malá tiskárna, dělala se tam nějaká složina, složitá ta sazba tisky. A já jsem tam chtěl prostě, abych tam mohl bejt jako pracovník, že to mám blíž z domova. Tak jsem to nějak zařídil a všichni mi říkali, včetně toho osobního, tam bych nechodil, tam se chlastá. Jsem si říkal, no tak co, ať se tam chlastá, to mám blízko z domova, to je jediné, co mě záleží.
1: To by mě třeba osobně vůbec nevadilo, že se tam chlastá teda.
2: No tak třeba o to víc tam měli výkony, že jo?
1: Jo, to je pravda.
2: Ale tak jsem tam jako přišel nějaký prostě začáteční nýmant a dostal jsem nějakýho patrona, to byl takový pán, tak kolem 50, měl takový červený nos a přišel ke mně a mal, čím se, Martine, zabejváš? A říkám, tak já hraju na klarinet a dělám atletiku trošku a on, to celkem asi dobře běháš, viď? A říkám, no tak já dělám krátký trati. A on měl ruce za zádama. A jak jsem se o tomhle zmínil, tak ty ruce dal před sebe a měl v ní tašku a v ní měl tu sklenici na okurky. Ale tu 5-litrou.
1: Já už říkal, mi kam míříš.
2: To asi dobře běháš. Neskočil bys nám tady na Vlachovku. A A od té doby jsem tam byl denně.
1: A jasně.
2: A teď bylo skvělý, že i ten vrátný si dával, protože celý ten závod se sešel na tom pracovišti tohohle pána a byl ten vnitro telefon, ty linky takový, jakože knihárna, Sazan. A on, já jsem vždycky donesl ten okurkáč, on vzal ten telefon a volal do těch oddělení a měl heslo, vždycky jediný, co řekl, vejce je v hnízdě. A všichni, ty tiskáři začali s tím politrem se scházet a takhle jsem prožil jako úvod tak pracovního procesu.
1: Já myslím, že to bylo krásný zaměstnání teda.
2: No jo, hlavně jsem si zasportoval.
1: Ale já teď, to je neskutečný, jak je svět malej, jak ty životní osudy jsou malý. Nebo ne malý, jsou totožný.
2: Jak se protnou.
1: Ano, jak se protnou. Protože já jsem se nedostal na vysokou školu z Gimplu, protože jsem byl politicky nějaký nespolehlivý, jak říkají. A šel jsem na rok pracovat. Kam myslíš, že jsem šel pracovat? Do pražských tiskáren. A ústředí bylo nad Zlatým křížem na Jungmaňáku tam. A tam jsem dostal stůl, ty vole, to bylo jak, za Kafky, jak od Kafky. Dlouhá, to byl starý barák, takový ten, no prostě Jungbanka. A tam byl dlouhá chodba, ty vole, jak Kafka, ty vole. Ten, víš, ta atmosféra.
2: No
1: ta,
2: jasně, no.
1: Ta scéna, jakoby. Taková,
2: syrovost. Viděl jsem film.
1: A na konci té chodby jsem dostal stůl a židli. A takhle jsem koukal přes tu chodbu a tam byly ty jednotlivé dveře do těch nějakých kanceláří nebo co. A tam jsem jako dostal tu židli a teď jsem tam takhle seděl. To jsem ještě tam dalo hulit. To je jiný štěstí. A tam jsem dělal poslíčka rok. A co byl poslíček? Nosil jsem štočky do různých tiskáren těch poboček po Praze, hlavně po té jako centrální Praze, tedy centru. Ale jezdil jsem i do Libně, prostě to je jedno. A to byl tak skvělý zážitek, a jak ty si nosil pivo, tak tam v týhletým baráku sídlil generální ředitel, nějaký soudruh, tlustej, s takovým tím červeným houbovitým nosem z toho chlastu. Věčně ožralej, ty vole, ten byl to. Ale víš, jaký jsem, já měl štěstí, on si mě oblíbil. Mhm. A on mi říkal, pojď sem, ty náš studente, skočíš tady pro chlebíčky k kříži a kum tam rovnou 3 flašky rumu. Fajn, dobrý, tak jsem takhle to, kromě štočku jsem nosil jako ty pivo, tak já jsem nosil rum a
2: no tam bylo chlebíčko. Ještě nedávno, tam byly lahůdky na tom kříži.
1: No teď jo, tam jsem no. To, no legendární.
2: No, teď že? Už tam nejsou.
1: Ale... Teď už to na ovšem svět se mění někdy špatnýmu. A když jsem, a já to ukončím, a pak jsem dával přihlášku na vysokou a potřeboval jsem od zaměstnavatele potvrzení jako dobrozdání, že jsem...
2: Posudek.
1: No, tak jsem přinesl tomu řediteli, on zase chlastal tam a nějaký mejdan. Říkám, soudruhu řediteli, já bych potřeboval tady potvrzení, jako hlásím se na vysokou školu, přihlášku, kdybyste mi tady podepsal. A já, ty moje kloko! Kdyby si mohl být můj syn, to víš, že jo, kam to mám počkrávnout. Tak to počkrát, ty vole. A já se dostal na školu.
2: No,
1: ne, tak... teda díky tomu, ale bez toho podpisu bych se nestal. Ale já to jenom spoju, jak ty jsi začínal v tiskárně a nosil jsi pivo jako... No. Jako no, jak...
2: no, rychlá spojka, no.
1: No, rychlá spojka.
2: Na Vlachovku,
1: a jako, jako cucák, že jo, tak no. Já jako cucák jsem tam nosil chlebičky.
2: Jsme začínali podobně, no.
1: No vidíš to, jak jsme to... Fate No More, easy. To bychom si mohli dát, to si vybral.
2: No, to taky hráváme právě tam na té malé straně. A já mám tu písničku rád kvůli jedné věci. Jak tam před tím nádherným solem ten zpěvák udělal takový to citoslovce. Tak na to se těším.
1: To je takový krknutí skoro, ne?
2: No, ale on jako tak zatlačí a pak už je solo.
1: Jo, takže to je krknutí spojený.
2: Dejte si na to pozor.
1: S čistě čím jiným. Tak uvidíme.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Marťas, tak dostali jsme se z vysoké školy, teda to byla AMU.
2: DAMU, no.
1: DAMU, tedy ano. Kdy si tě Jan Schmidt vybral do Ypsilonky, začal si hrát i v Ypsilonce. Tady ještě by se dalo odbočit, ale v tuhle chvíli nechci odbočovat, protože si ještě měl svoje divadlo, s dispaňákama si fungoval, to se můžeme ještě samozřejmě zmínit, ale já už se chci dostat k tvý kariéře filmografický, dá se říct, nejen divadelní tedy. Točil si i seriály a hlavně děláš dubbing. Jo? Mm-hmm. Já k těm filmům. Pijme píseň dokola, o tom jsme se
2: dohla.
1: Bavili. Dohla.
2: No, pardon, to je o tom,
1: to jsem blbej. No, to
2: se zpředek.
1: Ano, jsem se předek. 1990, pak přišly filmy Aine Kleine Jazz Music, Příběh Kmotra z roku 2013. To je docela známý film, tam si se...
2: To byla jaká jenom epizodka, pak mě úplně vystříhali. To, ale zůstal jsem tam nějak v titulkách.
1: Jo, tak to je krásný, teda i to se stává. Zítka z roku 2014, rodinný film.
2: Jo, to byl nějaký srbský režisér. Vím, že tam hrál Karel Roden. Já jsem hrál nějakého vyšetřovatele, tam došlo o nějakou ztrátu psa. To víš, jako já většinou, když je premiéra, tak hraju v divadle, takže pak když si to někde nestáhnu, tak už to nevidím.
1: Ten už, já s tím už nevíš, co si
2: hrál. Byl to nějaký student FAMU, a tak jsem tam zrovna potřeboval policajta mého typu, vyšetřovatele.
1: Jo, jasně. Zajímavý vyšetřovatel, že jo? Že zajímavý vyšetřovatel.
2: Ale jo, já nevím, hlavně si tam máš v té filmografii, že já jsem, jak byl ten Sanitka 2, ten seriál,
1: no.
2: Filip Renč to točil,
1: no.
2: Tak tam byla prostě scéna, že tam prostě jde jako muslimský manželský pár, a ta manželka skolabuje,
1: ano.
2: Tak zavolají sanitku a má nějaký gynekologický krvácení, ale ten muslim podle toho Koránu jako nesnese, že tu ženu budou prohlížet ty bílí doktoři. A tak Vinda vytáhne kinžál a já jsem byl ten, co zapích toho Jaromíra Hanzlíka v tom seriálu. Ale sranda je ta...
1: Ty jsi byl ten...
2: Ten muslim.
1: Ten muslim.
2: Protože byl casting... Přišlo 300 muslimů žijících v Čechách a já jsem to vyhrál, takže já jsem asi takový exotický typ. To je takový, to málo kdo ví.
1: Já na tebe koukám takhle, teda. Ty museli hodně namaskovat.
2: No tak trochu mě přikakaovali, ale spadlo, ještě jsem Marka Vašuta tam v rámci zápasu tím kinžálem nějak zradil a kolegu z Ypsilonky, ten bode mi má jizvu po čele. Já jsem se hodně pral, jako když už jsem teda měl prožít tu roli, tak jsem do toho dal všechno.
1: Tak si do toho dal všechno. No. Přátelé, Martin Janouš je mým hostem v dnešní rokový zpovědnici, herec Studia Ypsilon a zároveň taky vrah Jaromíra Hanzlíka. Je mi ctí. Ne, že bych pana Jaromíra, teď jsem si dělal srandu, jako, to ne, tak jsem si to nemyslel, ale s vrahem jsem ještě nedělal žádný rozhovor. Já jenom ještě připomenu jeden film z roku 2018. The Catcher was a Spy.
2: No prosím tě, taky byla jako... Já žiju ve snu, protože člověk je od DAMU v těch různých agenturách, jako nafocenej a tak... A teď mi volala jedna agentura, jestli mám v květnu čas, já nevím, který to byl roce, a já říkám, no jo, tak jako, a že americký film. A říkám, no jistě, to už jsem zažil tolikrát, že... Ale ono, ty agentury volali tři, jak si to přehazovali jedna, druhý, nějaký to zastup. A já jsem byl podobný nějakému žijícímu v té době americkému novináři, ale to byl film o nějaký aféře špionážní. No, takže pak to teda dopadlo. Točíš, buď v 6 ráno nás... Jak se jmenuje ten plac?
1: Beverly Hills. Hollywood.
2: Ne, jak se jmenuje ten... Na base. Film na ten, prostě ten filmový tábor, ta základna. No a teď jsem furt chodil ještě kostýmní zkoušky, maskéři. Přitom on vypadal úplně stejně jak já. Jsem si ho nagoogloval, toho žijícího tehdy novináře, už jsem jak se jmenoval. Ale tak jsem dostal roli v americkém filmu. A teď teda jsem tam přijel, zjistil jsem, že točím až v 9 večer, ale měl jsem 6 ráno nástup. A já teda nevím, jestli to nějak bylo tím, že aby si ty vlasenkáři všichni vydělali, protože mě tu hlavu úplně oholili a znova mi tam vyrobili ten účes, co tam mám, těch pár chlupů kolem.
1: Ale podle svého prostě.
2: Ale prostě.
1: Jasně.
2: Tak to byli to Američané. Měl jsem teda krásný kamion, připadal jsem si jak nějaký, jak se řekne, ten Nick Cage.
1: Jo.
2: Taky jsem o kdysi mluvil, když mi bylo 30, to ještě nikdo neznal.
1: Jasně.
2: Jako vdaboval. No, měl jsem krásný karaván.
1: Papy tam byly nějaký, ne?
2: No, ale to byly ty služebnice, ne? Servis.
1: Jo, jo, jo, jako to každý tomu říká jinak, no, vlastně, služebnice. To je krásný. Přátelé, říká se tomu normálně v profesionálním světě, v americkém tom biznesu filmovém, servis, ale Martin tomu říká služebnice, což se mi moc líbí. Možná, že se budu snažit na stará kolena ještě být hercem a být angažován v americkém filmu. Já chci prostě služebnice v kamionu.
2: A to ještě nemám na Jiřího Lábuse kolegu z Ypsilonky, ten jak zase není jazykově vybavený. Ovšem všem číšničkám, jak se řeknu, samičkám.
1: Servírkám.
2: Jo, servírkám.
1: Jak se říká samičkám, číšník.
2: Servírkám. Na celém světě říká broučku pocem. A brouček fakt vždycky přijde. Jo.
1: A brouček přijde, no.
2: Takže já jim říkám služebnice, no tak.
1: Já jsem říkal taky vždycky broučku.
2: Jo.
1: Ale člověče, kolem, když mě bylo tak kolem 50, tak jsem se zdokonalil.
2: Poraď.
1: Beruško normálně, ty vole, logický, ne.
2: A čo mě nenapadlo.
1: Beruško. A to ty holky vnímají mnohem, jak to říct, něžněji.
2: Než broučku.
1: A možná intimněji než broučku.
2: Jo.
1: Protože obvykle spíš ty holky tomu chlapovi říkají broučku. To jako poslouchejte dobře.
2: No, protože beruška je ženskýho rodu, že
1: no,
2: jo?
1: No, tak jasně.
2: Čeče, ta chemie dneska tohle.
1: No, beruško, ne.
2: No, to já to zapomenu.
1: I když dneska, hele, jak je několik stovek, desítek, no možná i stovek různých těch sexuálních zaměření, jo?
2: Jo.
1: Víš, jak jsou
2: no, jasně, no.
1: Festiáky? Tak tam to je, tam se dovíš tyho věci. To je,
2: já už se to snad ani nechci už dozvědět.
1: No, já už taky skoro ne. Tak já nevím, jestli by tam beruško fungovalo, jo? V tomhletom případě. Ale když seš, zkus to v divadle. Zkus nějaký svý kolegyni říct, beruško, nedáš si se mnou dvojku? Tak no, buď dostaneš pěstí, anebo třeba jo, no.
2: Tak my jsme tam fakt jako určitá komunita postižených, jo. To ten Šmit opravdu, jak si ty divný lidi vybíral, tak se mu to skutečně podařilo tam dát dohromadu plejádu. My jsme všichni říkáme, že každý nějakým způsobem jetej. Já třeba, no já prostě.
1: Ale to není ani, to není jenom divadle.
2: No jistě, no, ale tady, tady je opravdu to hodně vzácný.
1: Potom si ještě popovídáme v dalším stupu, prosím tě. Stánek máme vybráno. To znamená Vysáči.
2: Jo. To jsme taky hráli na té horské boudě. Vždycky tam byl náš kamarád jeden, ty tohle přitáh na kazetách. A pro nás to byl plně jak opravdu zjevení, že prostě my jsme nejtvrdší hudbu znali jako maximálně ostravský Citron a tyhle ty kapely a myslím, že Citron byl z Ostravy, nebo
1: byl, byl.
2: No, a najednou přišli prostě Vysáči a to
1: co pak je? Tady nejde ani o tu razanci a tvrdost, jako spíš o druh muziky, že?
2: To jistě.
1: No, úplně o něčem jiným.
2: Prostě bylo zjevení.
1: No, bylo to o životě a bylo to o tom, co jsme prožívali na různých mejdanech anebo v nějakých různých no, hospodách. Jako třeba ve stánku nebo u stánku, ne na Levnou krásu, ale u stánku na Strahovských kolejích.
2: No, no, no.
1: O tom je ta píseň totiž. Tak jdem do ní.

0: Česká spovědnice na rádiu Beat.
1: Martin Janouš je mým hostem v dnešní rokový spovědnici. Martine, bavili jsme se o tvých filmových rolích. Kdybychom se bavili o těch hereckých představeních v Ypsilonce ba i jinde, tak to je na opravdu až tři dlouhé vstupy. Ale pojďme se dotknout tvý dabingový práce. Dabing, já si to nedokážu představit. Já bych nestihal možná tu pusu toho originálu a trefovat se do toho s tím českým textem. To je opravdu náročná práce. To snad divadelní role je lehčí, ne?
2: No svým způsobem, protože... Ale já jsem vlastně tady mohl zúročit to, že mám zaprvé, jak se říká, muzikantský střevo, to znamená, že slyším intonačně a i ten rytmus. Ono to je potřeba, jakmile prostě chytneš rytmus řeči, a teď mluvím o angličtině, já jsem daboval i norštinu nebo i japonštinu, tyhle ty, a nejhorší je italština, ta svádí ke strašně rychlému, ale od toho jsou takzvané, jak se vždycky říká v těch titulkách, dialogy, nebo úprava dialogů, to jsou ty lidi, kteří to musí upravit tak, tu češtinu, aby to zaklaplo zároveň s pohybem té pusy.
1: Pusy, jasně.
2: Takzvanou tu retnici, ale proto vlastně já...
1: Synchron takzvaný.
2: No, ale já díky tomu, jako i vlastně díky dabingu, vznikla spousta českých výrazů a vlastně tu češtinu to hrozně ovlivnilo. Kdyby si dneska zbudil můj děda a pustil si televizi, tam běžel nějaký seriál dabovaný, tak by se mě ptal, jestli se tady v Čechách začalo platit jinou měnou, což jsou asi babky. Protože když řekne dollars, tak ten americký herec dvakrát klapne tou pusou. Jo. Dollars, dvakrát se otevře ta pusa. No ale dolarů je třikrát.
1: Třikrát, ne?
2: No tak v naši prostě dabingoví úpravci vymysleli, asi někdo to začal a chytlo se to, babek. Stojí to 20, ne dolarů, ale 20 babek.
1: Dollars.
2: 20 dollars.
1: Babek.
2: A on na to přesně tolikrát klapne tou pusou. Jo, nebo je to spousta, říkám, takových nových, nebo by si mysleli, že jako v těch kriminálkách amerických se každý druhý jmenuje Leopold, protože si říkají Polda. Proč? Protože je police. Dvakrát klapneš tou pusou, policajt je zase třikrát. To znamená, že díky tomu dabingu se takhle vyvíjí, já vím, že staromilci nemají rádi, že do dneška si někteří češtinářští kolegové nesmíří s tím, že tu máme O2 arénu, jo. Prostě zkrátka je to po angličtinování té češtiny. No, mě se taky paní učitelka hlasové výchovy zeptala, jak můžu žít bez Kainara. Já jsem říkal, no tak si přečtu i něco jiného, nemusím usínat denně nad verši. Ale to je jako můj poznatek z vývoje českého jazyka, že to ovlivňují hodně ty dabingy. Tím, aby se to vešlo do pusy. Tak vymyslíme nové české výrazy.
1: A to je angličtina, která je svým způsobem ještě docela úsporná.
2: No.
1: Když jsi mluvil o té italštině.
2: Svádí, vlastně máš pocit, že ještě takový úplně ten, a ono to potom, protože se snažíš trošku napodobit i tu intonaci, no a pak tě zastaví režisér a řekne, hele, nespívej, děláme češtinu. Teď se musíš sklidnit úplně, a oni tam ne.
1: No jasně, že tě to nutí,
2: no.
1: Inspiruje k tomu, aby si zpíval. Chci se zeptat na tuhle tu věc. Ten dubbing, když jdeš točit nějaký film nebo seriál, to je jedno, anglický, italský. Máš nějakou přípravu, dostaneš nějaký materiál, aby ses doma připravil, nebudeš rovnou do ohně, do toho studia?
2: Jdeš rovnou do studia. Já pamatuju v těch 90. vlastně začátek dabingu ještě VHSky. A to bylo studio, každý v garáži si udělal a dabovalo se prostě, ale... A to prostě byl to křest ohněm. Jak jsi zdržoval, tak už ti nezavolali příštinu. Takže na jedným máš vlastně sluchátka, jednu ochu máš ten originál, druhým uchem, aby si slyšel sebe. Na obrazovce se točí timecode a tam, když přijde ten čas, tak to máš napsaný u té repliky a musíš to říct. Dříve se i zkoušelo, to dneska už jako taky ještě.
1: Na to není čas.
2: Na to není čas, prostě se to musí drtit. A takhle vlastně já jsem začal dělat před hodně lety Simpsony, my to děláme vlastně v Ypsilonce, tak Martin Dejdar dělá Barta,
1: no, jasně.
2: Lába dělá Máč,
1: no.
2: A jediné, já mám 4 figury, protože umím měnit ty hlasy, tak já jsem dělal do roku 2000 Milhouse, to ještě nebyla tak známá figura. A já už si, jo, nějaký tam je. No teďko mluvím o to je ten řidič autobusu s těma sluchátkama. Ralfík Vigum, to je syn policajta, no ještě nějaký s vysokýma hláskama. No ale když si dáš na YouTube i hlášky Ralfa Viguma, tak tam jsou i skeče, kde mluvím sám se sebou, protože napřed jsem musel natočit tu jednu, třeba toho autobusáka, jo. Tak nastupuj, Marte! A pak vystupuji jako Ralfík se spoceným podpažím a říkám, počural jsem se podpaží. No tak je to takový někdy, jak se to řekne?
1: Schizofrenie,
2: ale je to prostě, já to mám rád, tu práci, protože hlavně mám rád i animáče. Mě to baví prostě měnit hlas, taky se spousta toho naspívalo. Třeba když jsou ten seriál Přátelé, ono to do dneška tam je, ale tam bylo pár dílů, jak ta Phoebe, jedna z těch hlavních figur, tak začala hrát na kytaru v tom baru. A tam má tu písničku, tom Smraďochu, ale ty Američani nedodali ten hudební podkres té kytary, jenom s tou angličtinou. No takže pozvali mě do studia a já tam lovil ten nesmyslný prstoklad týhletý herečky, ale všechny ty Smraďoši v těch Přátelích jsou moji, no. To na dneška to vysílají.
1: Ale to mě zajímá, ten dubbing. Ještě si o tom určitě popovídáme.
2: Okay.
1: O těch konkrétních postavách, který si namluvil nebo namlouváš. Teď Hotel California, Eagles, píseň od tebe, kterou si vybral.
2: Já ji mám i přetextovanou ve vlastní verzi. Hraju ji v jednom pořadu v divadle Kalich a tam to nazývám Hotel Cafilerie.
1: Ano, a taky jsem ji zažil na jednom afterparty v Ypsilonce.

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Jak zřešil Martin Janouš, to se možná ještě dneska dovíme, ale připadá mi, že je to velice čistý člověk, tak já třeba něco, nějaký ten jeho hřích vyšťourám. V každém případě máme tady ještě spoustu témat, co se týče jeho kariéry. Nejdřív ovšem Deep Purple, Strange Kind of Moment, a pak už Martin bude pokračovat. Říkali jsme si, že ten dubbing je tak zajímavý, že by nám o tom Martin mohl ještě něco velmi zajímavého říct.

0: Roková spovědnice.
1: Jsme v třetí hodině Rokový spovědnice, je 22 hodin a 10 minut. Mým dnešním hostem je Martin Janouš. Bavili jsme se o jeho práci dabingový. Tak, dostali jsme se k Simpsonům. O tom jsme se, Martine, bavili.
2: Vy? Ano.
1: Že tam v podstatě, jak to řekne, hovoříš nebo dabuješ čtyři postavy, leckdy i v dialogu, takže seš trošku schizofrení v té chvíli. A zmiňoval ses o tom, že máš to štěstí, že umíš pofrem měnit hlas.
2: No.
1: Takže mluvíš jako pubertální blbeček. No jasně. A nebo jako starý autobusák se sluchátkama.
2: No, protože člověk to slyší, ten originál v uchu, tak si vždycky vzpomenu, aha, ten mluví takhle, takhle, tak mě to jako naskočí, no, jak už to nějaký od roku 94 vlastně. Sice jsem trošku měnil ty figury, ale hodně sérií jsem dělal ty nápisy, takový, vždycky, jak tam byl anglicky, dneska se to titulkuje, nebo, ale jo. Já jsem vždycky tam byl. Springfieldská věznice. Krastyho burgery. Tak to jsem dělal ty nápisy, jasně, mimo jiné.
1: Jasně, to... Bordel. Dobře. Bordel bychom měli já. Tak, pojďme k tomu dabingu. Ty Simpsonovi jsou zásadní. Pro tebe asi. Asterix tady často vidím, nebo hodně vidím v tom přehledu tvých dabingových rolí. Asterix Británii, Asterix a Galové, 12 úkolů pro Asterixe. To no. Jsou... Hraní Asterixové?
2: Ne, ne, to jsou animáče.
1: To jsou animáče, no. Jo.
2: Jenže taky se podívej na ty léta, kdy jsem to dělal. Já zavřu dveře studia a vůbec nevím, co jsem dělal.
1: 95?
2: No, tak...
1: Třeba.
2: Jsem ještě mladý a neklidný.
1: Jo.
2: Ale vím, jak jsi tam zmínil ten ty úkoly pro Asterixe, něco takového.
1: 12 úkolů pro Asterixe, rok 1995.
2: A tam byl takovej... skřet, který ten, tomu Asterixovi ty úkoly zadává. Shodou okolností to před týdnem běželo. Takhle dopoledne.
1: Já.
2: No, ale tak jsem si to jen připomněl. Takový skřet, jako v tom galském oblečení, jsou to Keltové snad, nebo něco takového.
1: No, Galové, Keltové, no. No.
2: A on byl takový nosatý a zadával mu ty úkoly, takže ho tam prostě...
1: Já si to pamatuju, já na
2: no,
1: to rád koukám.
2: A on mi ten ředit... Ten...
1: Takovej zmrdík to byl trošku.
2: No, přesně, nechtěl jsem to, ale máš přesně pravdu, to je výraz. A já si říkám, jak já ho budu dělat. A on mi řekl ten režisér, hele, zkus si ucpat nos. Tak jsem celý ten film s tím jel. Říkám.
3: A teď se přesuneme někam jinam. A starek si máme tady 13. úkol.
2: Což nikdo prostě neví, že nemám takovej hlas, jo, ale takhle jsem to dál a furt se to vysílá, tak asi to je vysílatelný a poslouchatelný.
1: No to určitě. Potom třeba ten Captain Marvel, to jsi si zmiňoval, že si vlastně, když to dělal, nevěděl, co vlastně děláš?
2: Ono totiž dneska, jako ta produkce, co ten film vyprodukuje, tak zkrátka ví, do jaký země to posílá, i když jsou tam různý nařízení a všechno. Že se kolikrát pak stalo, že jsem poslal, ne kolikrát, jak v úvodu se někdy stalo, že jsem poslal nějaký film této produkce a sice nějaký Boris to někdy...
1: slavná společenství
2: no,
1: Marvel.
2: Asi něco takovýho.
1: Jo.
2: No ale ještě sotva se to ani nenadabovalo a druhý den už to bylo na YouTube, takže jako nahraný na mobil, takže zkrátka tady jsme byli asi pro tu společnost nějaký Mongolsko, tak dneska opravdu musíš nechat mobil před vstupem do studia v sejfu, jako podepsat nějakou mlčenlivost, takový ty, je to zkrátka už ošetřený právně, nejde to takhle, ale chodí sem ta kopie na ten dubbing s kazem, aby se to zkrátka nedalo nějakým způsobem pajcnout. Takže přesto jdou pruhy, vlastně to ten obraz je nedokonalej, takže dabuješ vlastně víceméně podle sluchu, ale je to z toho důvodu tohodle, jak se to říká, když to takhle jako pajcnou nějak. Zkrátka se takhle nějak chrání.
1: To pirátství.
2: No, prostě kvůli tomuhle pirátství. Takže já ani kolikrát vlastně nevím, jak ten můj herec vypadal, protože je to zkazem, no. Musíš to tak jako dělat podle ucha.
1: To je masakr.
2: To je tvrdý, no, ale...
1: To orientovat.
2: Konec
1: když
2: umění.
1: Ti je přes obraz jako nějaký projekt.
2: Plagiátorství nebo...
1: No, jasně, rozumím.
2: Tohle to hackerství, a jak to proniklo i do tohohle oboru, no.
1: Tý daberský práci teda, nebo dabingový, co tě nejvíc bavilo z těch věcí, kterých je mraky?
2: No tak...
1: Ty Simpsonovi?
2: No tak to byla vždycky zábava. I když jako dokud to dělala Česká televize, tak jsme se tam scházeli všichni, co v tom mluvili. A tam jsme vymýšleli i různý fóry, jo, že tam kolikrát byl třeba nějaký slovní fór, který sice byl v Americe v tom originále vtipnej. Podívej, tady to křoví má tvar jako nějaký James Smoker, což je tam nějaký třeba Steningovej komik, ale tady ho někde nezná, tak jsme tam pak dali Halinu Pavlovskou, jako, že jsme tam trošku dali jako čes, počešťovali jsme ty americký fóry. Dneska je digitální technologie, není na nic čas a člověk je sám v tom studiu a namluví si to a potom teda slyšíš ty kolegy samozřejmě.
1: Ta interakce tam prostě není.
2: Není, no. A kolikrát je potřeba něco vymyslet hlavou. No, tak jako čím víc hlav, tím se víc ví, že jo, tak, ale prostě takhle jde technologie a prostě...
1: To jsme navet na další otázku a přejdeme z dabingu v dalším vstupu pak na divadlo. Jednak k tvý hře a jednak vůbec, jak to říct, na pódium, ne, vy tomu neříkáte pódium, vy tomu říkáte...
2: No, říkají, dneska se říká stage, ale ono je to český jeviště, no.
1: Jeviště, ano. Tohle slovo jsem chtěl slyšet. Jeviště, hlediště. To je divadlo. Agáta.
2: No, já jsem si tuhle písničku přál proto, protože mám čerstvě dneska, včera, 3letou vnučku Agátku a je to opravdu velká součást mýho života. Takže já dneska svý vnučce bych dal tuhle písničku
1: to je,
2: od Olympiku.
1: Dcerka, teda vnučka.
2: Vnučka.
1: Od syna nebo od dcery?
2: To je dcera dcery.
1: Dcera dcery.
2: Jak řeknu cizím jazykem, dcera dcery.
1: Dcera dcery. Prosím vás, dcera dcery, tak v staroangličtině je to Sarah Surrey.
2: Yes.
1: Yes.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: No, tak jsme si povídali s Martinem o jeho práci v dabingu a že ta doba pokročila, dřív v skutku v tom dabingovém studiu seděli dabéři.
2: Všichni.
1: Všichni dohromady a v podstatě mohli na sebe reagovat v těch dialozích, který tam byly. Vys, takhle v podstatě vznikali přátelé, že jo?
2: No, tak
1: proto to byl tak velice ceněný jako dabingový počin. Tak, když to ty si říkal, že teď už přijdeš sám do studia, odemeleš, promiň to slovo.
2: Mám tu interakci svůj, ze sluchátek většinou.
1: Máš jenom ze sluchátek, ale není to ono. Ovšem, v divadle zaplať pámbu. Je to stále stejný
2: kontaktu, no,
1: o kontaktu. A já jsem na začátku dnešní zpovědnice říkal, že Ypsilonka je víceméně i o improvizaci. I když některé pořady jsou, tam je daný text, tak se tam může něco šmrncnout tak mimo. Na to se chci, budu se na to ptát. A jsou potom hry, které jsou přímo o té improvizaci, přímo daný, že tam možná není daný text. Na to se tě chci ptát. Ypsilonka má takový hry jako Pánská jízda, Zatná. Je to tak, že jo, třeba. Mm-hmm. Kde je daný nějaký téma?
2: Prostě tě kostra, jak, odkud kam se jako půjde tematicky, ale vlastně nevíme, jak přijdou
1: jak
2: témata.
1: Jak to skočí, jasně. No,
2: jak vlastně to je představení, který vymyslel Martin Dejdar, protože tam večer každý přiběhneme od někud, ten z dabingu, ten z něčeho jiného, z natáčení a říkáme tam nějaký fóry, co jsme slyšeli od jiných kolegů na jiných pracovištích a ten Dejdar na to kouká, říká, kluci, tady je největší prdel v té šatně, pojďte z toho udělat představení. Takže kulisákům postavte nám šatnu na jevišti, no a my děláme, že se scházíme na jevišti a vlastně máme tu šatnu na jevišti a to představení končí tím, že se převlíkáme do kostýmu a odcházíme jakoby, jako že hrát představení Tři mušketýry, ale je to vlastně po zpátku představení a kolikrát, když hrajeme někde venku, tak vidím, koukám se do těch lidí v publiku a vidím, jak jsou vděční, že nehrajem divadlo, že se dozvědí ty drby nějaký z té šatny a že vidějí jako do toho.
1: A jsou to pravdivý drby nebo vymyšlený?
2: Ne, všechno to je pravda.
1: Jo.
2: Jako neříct si bohu díka nebo bohužel, ale zkrátka my jsme jako kolektiv hodně cestovali, nejen po vlastech českých, ale i po zahraničí a samozřejmě Jirka Lábus to je hromosvod všech možných událostí, takže o něm to hlavně ty příhody jsou, ale každý z nás má nějaký okruh prostě průserů a trapasů. A my si v tom libujeme, každý jiný se svým trapasem zkrátka mlčíš, ještě tě to léta štve, že se tohle stalo. A u nás nám ten ředitel vnuknul takovou myšlenku a teorii, že trapas je vlastně estetická kategorie. A s tím se teda u nás pracuje.
1: Zajímavě řečeno. Hele, a jste tam jakoby stálej, jak to říct, ne kolektiv, tedy to obsazení v těch pánských jízdách je stálý, nebo se tam střídáte takhle, nebo je tam, ne. Asi Dejdar je tam hlavní.
2: No,
1: osobnost.
2: Martin to vymyslel, ale vlastně v pánský šatně hraje Martin Dejdar, Jiří Lábus, Jan Jiráň, Petr Vacek a já a Petr Hoyer, který dříve dělal barmana v Ypsilonce, ale teď tam vlastně dělá funkci jakoby inspicienta a ten vlastně zařizuje ten styk toho jeviště s tím zákulisím, což vlastně chodí k nám do té šatny.
1: A zároveň se stal i hercem jakoby.
2: V podstatě, na tom, no.
1: To je nádherná kariéra. Přátelé, barman v divadelním baru, potom inspicient a nakonec herec. Že já se na tuhle dráhu nedal? Ty vole, mě by to tak sedlo.
2: Ale
1: víš, jak mám k baru blízko, jo?
2: No právě, ono musí se udržet.
1: Hlavně k těm lahvím, teda, co tam jsou.
2: Ale my jsme to třeba hráli i ve Švédsku pro krajany a oni pak se, samozřejmě byl Freundschaft je blbost ve Švédsku, tam se to určitě řekne to společné setkání jinak.
1: No to nevím.
2: Družba švédsky. Taky ne.
1: V
2: na zdraví řeknou skol.
1: Tak. Pressierschafte.
2: A oni právě...
1: To je švédsky, teď jsem to vymyslel.
2: Takhle nějak to bylo. A oni právě ty... To jsou lidi, kteří tam žijou x let, žijou zkrátka. A oni potřebovali jenom slyšet jako tu češtinu, ještě kor s takovýma bonmotama a příhodama, který mají nějakou pointu a prostě nějakou linku, tak vlastně byli šťastní, že jsme nehráli žádný divadlo. I když to je divadlo, to nejhorší, co může být, jako jít před lidi s improvizací, že jo? To nemůže dělat každý.
1: Takže... Já vím, že ne, ale mnozí to dělali teď.
2: Jasně. Tak.
1: Si márně vzpomínám. Vím, že ta Y-ka je tím velice populární a úspěšná. Dotaz. Proč není ženská šatna? Protože by z toho byl na tom pódiu slepičinec.
2: To, člověče, ale ku podivu Arnošt Goldflam, který taky u nás hraje jako herec, tak napsal představení Dámská šatna. Asi s tím má nějaké zkušenosti. Hrálo se to leta snad v divadle v Řeznický a teď se to zase někde hrává. Ale není to o improvizaci, tam musí být čistě.
1: Jasně,
2: čistě. Ty ženský by se asi sežrali. Koreště herečky, no, historický.
1: Na to narážím právě.
2: Z toho by se stala nějaká...
1: Proč to není v Y, no. Že by se tam holky sešly.
2: Oni se z holky sice mají rádi, ale to si nedovedu představit. To bych sám se šel podívat teda. Mm.
1: Tak naše produkční nám tady začíná trošku blednout, tak tohleto téma opustíme. Ale ještě... jsem se chtěl zeptat, no ano, na tu improvizaci. A s tím souvisí i další můj dotaz ještě. Určitě se toho dotknem, doufám, že to nezapomenu. Teď Highway to Hell. Pro osvěžení od tebe, nebo?
2: No, aby tam tak ještě něco bylo jako takhle v rámci rané noci, tak jsem si říkal, aby něco šlapalo. Já jsem teďko nedávno byl na dovolený v Bulharsku, a tam byla diskotéka pod širým nebem, ale na náměstí, jo. A teď tam byly všichni možný národnosti a ten DJ jel fakt 80, 70 všichni a pustil tohle. A tam se taková asi parta 8 Číňanek, nevím, co dělali v Bulharsku, v malém městečku, ale ty se tak odvázali, že mě to až dojalo, že prostě skákali a hrozili směrem DJovi a prostě no, trsali asi jak někdy za mlada v Pekingu, někde v diskoklubu.
1: A kde to bylo, na náměstí, na Lesébru?
2: Ne, Obzor, já jezdím úplně do malého městečka, takový plně venkov, blízko rumunských hranic, nebo...
1: Nebo turecký.
2: Ne, to je na druhou stranu. Jo. Tohle to je spíš nahoru, jako k Oděse, no.
1: Jasně.
2: Tak jsem koukal, jestli nepoplave mina nějaká. Jasně. Ale dobrý.
1: Naštěstí poplavala píseň Highway to Hell AC/DC.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková spovědnice na rádiu Beat.
1: No a Martin Janouš jako můj host. Martine, prázdninové iluze aneb
2: letní harašení.
1: Znovu vysvětlím a připomenu, to je divadelní hra Studia Epsilon. Premiéra byla před 3 lety.
2: Dvěma,
1: jo?
2: Hmm.
1: Ty vole, to není zase tak.
2: Teď se to druhou sezónu hrálo. Jo, no.
1: Jasně. Hra, která se trošku vymyká z těch tradičních divadla Epsilon. Martin je autorem scénáře, režisér té hry a nehraje tam.
2: Vlastně i hudební složky.
1: I hudební složky. Hmm. Tak, vysvětli, já tu hru znám, nebudu tady nic prozrazovat. Byl jsem na ní 2x, možná 3x.
2: To je krásný.
1: Mně se to líbí.
2: Já se nedivím.
1: Takže jo, veď. A byl to opravdu takový revoluční počin, co se týče toho stylu Ypsilonky. Tak, máš slovo.
2: To má úplně obrovský oblouk, protože když já jsem začínal v Ypsilonce ještě jako elef a student čtvrťáku na DAMU, mě si totiž Schmidt vytáhl ze školy, že potřeboval v jedné hře, která se jmenovala Žert, satyra, ironie a hlubší význam, tak tam to měl lábus trošku debilního syna. A on potřeboval, aby toho syna někdo zahrál, protože lábus ho furt mlátil do hlavy, od čehož byl. No a to samozřejmě v Ypsilonce nikdo hrát, přece nebude Martin Nejdar hrát, nebo Petr Vacek debilního syna. Potřeboval na to nějakého studenta, tak tam vzal mě. A já jsem si tam jsem říkal, tak já to přece nevydržím jen být celou hru byt do hlavy. A když už byla nějaká generálka, tak já uměl vždycky parodovat Karola Poláka, toho sportovního komentátora.
1: Ano, známe všichni.
2: Připomenu posluchačům.
3: Pekné popoludně vám želám ze štadiona na Čahelnom poli, kde se mačka 20 000 platiacích diváků a já. No a
2: zkrátka, když mě lába asi po třetí zmátil do hlavy, tak jsem začal mluvit tímhle hlasem a slovensky. A se tak rozchechtali všichni při zkoušce, že ten Schmidt to tam nechal a takhle jsem začal kariéru jako Karol Polák. A no, pak už to trošku naskočilo, dělal jsem ještě furt jako host, pak jsem dostal teda angažmá a zároveň jsem měl ale spolupráci s Dizmanovým rozhlasovým dětským souborem, což byl renomovaný dramatický soubor při Českém rozhlasu. A protože jsem nějakým způsobem spolupracoval s tehdejšími vedoucími na jiných kulturních bázích, když to takhle řeknu šponovaně. Zkrátka oni uváděli náš folklorní soubor a stali s vedoucími a nabídli mi prostě, ať si napíšu nějakou hru pro tenhle ten dramaťák. A to vlastně bylo první oslovení jako mě, jako autora.
1: Ale to bylo pro Dismany.
2: No. Tak jsem napsal, jsem si říkal, co by mě jako dítě bavilo, v čem hrát. A napsal jsem hudební western Ruty Šuty Arizona, který se teda pak hrál. A dokonce ho odvysílala i Česká televize. A to právě odvysílala Česká televize. A viděli to nějaký lidi z Ypsilonky, vyšly kritiky v novinách, dobrý, že divadlo takovýhle děti zahráli. A domák se to právě
1: Schmidt.
2: Jan Schmidt. A řekl mi, no ale když tady hraješ, tak něco pro nás napiš, pro tu Ypsilonku. Rozumíš, já jsem byl ve čtvrťáku na DAMU, tam stála každý den fronta na lístky až za rok do Vladislavky, to bylo topový jasný divadlo. A já jsem dostal tuhle nabídku, já jsem chodil Prahou jak Shakespeare. Jsem si říkal, co já napíšu, teď to není jen tak, teď jsou tam ty hvězdy, Marek Eben, tam byl ještě Jirka Šmicer, že jo, to, tak jsem si říkal, já musím, abych se v tom nestratil, z prostředí, který znám. A já celý život jako dítě jezdil s rodiči na chatovou osadu tam k Davli, co je soutok Sázavy s Vltavou. No a když jsem si tak jako to vybavil, že tam opravdu jsem tam trávil skoro celý léto s babičkou a s dědou a ty chaty okolo, vlastně co chata, to nějaký příběh, nějaká prostě typově divná rodina nebo nějaká chatařka, tak jsem to si tak na to dětství jenom vzpomněl, sesadil jsem to dohromady do té chatové osady, dal jsem tomu jako trošku kriminální zápletku, trochu i takovou jako erotickou, jakože to léto, jmenuje se to Anep, letní harašení. A napsal jsem tuhle hru. No jo, jenže já jsem to dal napřed přečíst Janě Sinkový, potom ještě nějakým lidem, než jsem se odvážil to tomu Šmidovi dát. A pak jsem to teda dal. A on, že jsem...
1: Co říkala musím... Sinková na to?
4: No to, že se pobavila prostě, ta Kateřina. To jsem nečekala, že něco napíšeš. Jako dobrý.
2: Jako všichni posvětili, tak jsem se odvážil to tomu Šmidovi dát a on mi to hodil na hlavu.
4: Ne, tam nejsou situace, to se sem nehodí.
2: No ale já jsem byl trochu ještě mladý výbušný student, tak jsme se trošičku jako i pohádali. Já jsem se měl názor, že co divák, to názor, to pro něj absolutně nebylo. No tak jsme se hodinku nad tím pobavili, poslal mě s tím jako do

0: učitelky hlasové výchovy. Oni tě učejí mluvit tu drbu, vrbu roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus, tyhle ty jazykom. A oni všechny ty učitelky vzpomínali, jak kdysi hráli divadlo. A vzpomínali a byli nostalgicí. Já, když jsem hrála v Hradci a já v Obratci. Prostě. A mě jich začalo být tak líto, že jsem si říkal, hele, já pro ty baby napíšu nějakou hru, ať si ještě zahrajou. Já jsem byl takový empatický student. Protože proč? Protože jsem bydlel v podnájmu na Štrosmajeráku ve starém bytě a to byly baráky, které byly ještě jako Pavlačový byty. A oni měli společný záchod na chodbě.
1: Na chodbě, ty jsi ještě chatu pes.
0: Já jsem úplně prdlej. Ne, to byly normálně baráky na Štrosmajeráku. Ale jak šel čas a revoluce tohle, tak si postupně všichni zavolali inštalatéry a nechali si udělat ve stavby a měli ty záchody už v rámci těch bytů. A vedle mě
1: a přestal dialog najednou.
0: No jistě, přestali společenský život na záchod.
1: Proto ti Číňani by si srali na jedné hlavici a tam probíhal společenský život. No tak, nic, já jsem tě nechtěl přerušit.
0: Každá stolice lidi spojuje, ať to ta svatá, ale jiná.
1: Hezky řečeno.
0: Ale vedle mě v tom bytě bydlela stará paní opuštěná. A ta jediná, asi neměla prachy nebo důvod, ta jediná chodila poctivě na ten záchod na té chodbě. Jenže proč ona tam chodila? Mně bylo žinantní, já šel ráno do školy a ona už tam seděla, ale měla pootevřený dveře a já vylez na chodbu. Ona, dobrý den, studentíku. A mně bylo blbý se s babou jako bavit, když seděla na záchodě, ale ona tam seděla v teplákách. Ona čekala, až já půjdu ven, že si chtěla pokecat s někým prostě. Ona měla tu deprivační psychózu, teď se bavila takhle a uspěchala do školy, no tak dobře tohle. A já jsem si o ní vymyslel fiktivní příběh, že vlastně žije v bytě sama a navštěvují nějaký tři přítelkyně a nakonec je tam ještě jeden dědek, ale mají všichni společný záchod. A nazval jsem to teda podle té hrdinky Milada a bylo to pro tři ženský a dětka. Jenže tak jsem to takhle napsal a tak jsem začal být trochu už pragmatický a tak jsem si říkal, no jo, ale já to tady budu s babama půl roku zkoušet a oni začnou odcházet z tohoto světa, nemá to moc perspektivu. A tak jsem zavolal mýmu kamarádovi právě z Dismanova souboru, který už mezi tím byl herec, teda vystudovaný, Jirka Plojhar. Hele, mám tuhle tu hru, nenapadly by ti nějaký holky? A napadly ho, takže přišla Lenky Termerový dcera, která vlastně hrála v Ypsilonce, Marta Isová, dcera Oldy Kajzera, Karolína a ještě jedna holčina, s kterou přivedli. A my jsme naskoušeli tu hru v třech babách a dětkovi s mladejma holkama. Hráli jsme to různě po Praze dlouho, pak už teda už se to nějak, já jsem to furt vozil favoritem ty kulise, to bylo to hrozný do centra parkovat a tohle, ale takhle, a já říkám, hele, musíme se nějak nazvat, jako nějak se mi, já píšu takový ty, tak pojďme to třeba měkké jehličí, něco, ať to produší, a Kajzerová řekla s cigárem u pusy, vole, nazvi to třeba Extrém, no a tak prostě to vzniklo, divadlo Extrém, a tak jsme udělali tohleto, a pak vlastně jsem se seznámil se studentama na DAMU a oni viděli tuhle hru a říkali, nemáš něco takového, my bychom to chtěli dělat. Já prostě neumím dělat vážný divadlo. A říkám, no ale někdy si Schmidt nechal napsat hru z chatový osady.
1: Yeah.
0: No tak to uděláme. A říkám, tam je 11 lidí. Přivedli je, včetně Petra Lněničky, který dneska je hrál už v toho vraha. Jak teďko, já už nevím, víš, jako teďko hraje o tom Vrahovi.
1: No, už si zavraždil, no.
0: No, prostě. Tak prostě. A Michal Novotný, Jirka Plojhar, no, Hanka Wagnerová, Krištovádek, jako lidi, kteří dneska už jsou známí, tak vlastně jsme naskoušeli tuhle tu hru z chatový osady a jezdili jsme ty mezi ploty, ono to nikam ani pořádně nepadlo. Takhle jsme to jako hráli hodně. No a pak to skončilo. Já jsem prostě potom měl úraz.
1: Takže to byla ta prázdninová romance.
0: Prázdninová iluze
1: a ne letní hrašení. Už takhle v tomhletom obsazení kdysi dávno. Před mnoha lety. A jak se to dostalo na Ypsilonku teda no, zpátky?
0: Já jsem potom, mě to divadlo pak stálo málem život, protože jsem se probořil z půdy toho kulturního domu, kde jsme sídlili až dolů do starého kina. Takže to je úplně jiná kapitola mýho života, můj koumat.

0: dostal k mozku. Ale zkrátka, mezi tím už jako nějak došla jakoby krize témat. Jan Schmidt, už se mu blížil 90. a naznačili mu jaký, taky, že by to chtěl nový vítr, nebo co. A on si po těch 30 letech
1: vzpomněl na tu tvojího.
0: Fakt jsme seděli u oběda a on říkal, hele, ty jsi měl tehdy tu hru z té osady, budeš to u nás dělat. Tak jsem si říkal, no tak asi věděl, proč si počkal. A zařadil to do dramaturgického plánu divadla a za 14 dní umřel. Nicméně já jsem to prostě musel udělat. Byla to velká politika, já jsem vlastně dělal poprvé takhle v profesionálním divadle, ale já jsem byl rád, že chodí ti lidi z těch osad a vlastně, já neříkám, já mám rád trošičku takový, když je to ulítlý a crazy a když lidi jdou
1: no, odtamtať. No ono je to hodně ulítlý a crazy teda.
0: To jsem prostě já, ale já mám za sebou pád na hlavu z 8 metrů, takže já mám na to trošku gebír a zase na druhou stranu.
1: Přátelé, jestli chcete být střihlí trošku, už se nudíte sami se sebou, tak si zkuste skočit z půdy do sklepa.
0: A nebo si zajít na prázdninový iluze.
1: Na prázdninový iluze. Ano, to se bude hrát samozřejmě teď od září.
0: Ano.
1: Je to tam zařazeno. Já vám to vřele doporučuji, říkám, že jsem na tom byl třikrát. A vždycky jsem se u toho perfektně bavil. Hraje tam Olda Navrátil z těch hvězd. No, tam jsou hvězdy všichni.
0: Petr Vršek, jako, no. Renata Rychlá, Markéta Planková,
1: hraje tam
0: Krištof Mende, Romana Sitová, Dalibor Gondík.
1: Dalibor Gondík hraje.
0: Který přišel jako host, ale hraje, protože já potřeboval hudebně a i trošičku mentálně stejného člověka, jako jsem, a krásně jsme si sedli. Hned při čtený zkoušce se slík do naha, protože to viděl v textu. A já viděl, jo, to je on, mého srdce šampion.
1: Hraje tam Petr Vršek, hraje tam Mende, tam hraje taky, že jo, Krištof. A Dominik
0: Renč, ten díky tomu zaranžoval ty mý ulítlý písničky, Pojeď s námi pod stan.
1: Je to prostě hudebně, je to hudební představení, dá se říct. Můžu takhle charakterizovat. No, a co se mi na tom líbilo, že skutku ta atmosféra těch chatových osad a kempů, těch protože tam je to, na hlavní scéně je chatová osada vlastně.
0: Vlastně já jsem si říkal, já napíšu hru, jako kdyby Jiří Bartoška měl někde chatu.
1: Jo,
0: a
1: jo.
0: Prostě, jak by to bylo, všichni bych seděli u něj před chatou a něco by se furt dělo, tak jsem to takhle se snažil exponovat.
1: No, no a je to fakt zábavný, skvěle se pobavíte, to vám jako slibuju. Určitě.
0: Takže na stránkách Ypsilonky lísky tam do teďka jsou. To je do dneška mýtus. Ypsilonka, tam se nedostanou lísky. No ale ona se to pak řekne půlka Prahy a pak tam fakt ty lidi nepřijdou. Je to dávno mýtus.
1: A zrovna teda prázdninové iluze je nejprodávanější představení vlastně, dá se říct. Jedno z nejprodávanějších.
0: No tak zaplať pámbu, ty dvě sezóny to šlo, no už to asi viděli všichni osadníci, ale já srdečně zvu všechny, kteří mají rádi prostě srandu. Není to o nějakých trimpárnách.
1: Počkej, nemusí to být jenom osadníci, že jo?
0: No právě, no. Když je člověk ulítlej, což si myslím, že 70 až 90% Čechů je. Aspoň tak prostě, no. Já jsem se snažil napsat to
1: pro sebe. Názoru teda, tak jak tím patřím určitě. Jirka Schellinger, Šípková Růženka, nějaký odkaz, vzpomínka, ty si tu pecku vybral.
0: Protože i tuhle tu písničku my s tou mojí partou s klukama z mládí hrajeme občas tam na kampě u čertovky a samozřejmě lidi chodí okolo a spousta se jich přidá, je to jejich mládí a diskotéky.
1: Tak přátelé, pozor, Ypsilonka nežije jenom v Ypsilonce, ale všude možně po krásné staré Praze ta kampa, ta vám taky patří, to jsem si všiml. Všude Ypsilonku najdete, když budete chtít. Jirka Schellinger, Šípková Růženka, poslední pecka, protože ten pořad končí, hochu. To zase uteklo.
0: Už se loučíme?
1: Už se loučíme, no.
0: No tak
1: třeba někdy zase přijdeš, když budeš chtít.
0: Třeba jo, no každopádně já teď musím.
1: Třeba přijdeš s kytarou nebo s klarinetem, abys tady zahrál.
0: To jsem nevěděl, že můžu, jinak bych jí vzal.
1: Počkej, já mám jiný nápad. Já si vás pozvu Vrška, Mendeho, tebe.
0: A uděláme tady táborák.
1: A uděláme tady táborák. Ty vole, to je nápad.
0: Tak jo, ale budeme si vykládat počítače akorát tady ve studiu.
1: No, tak si přineseme nějaký uhlí, teda uhlí, ne? Nějaký dřevíčka najdem tady, jo? Tak, a vidíš, ale to je fakt dobrý nápad. Já to začnu hned v hlavě tady se Sárou realizovat a s Mendem, s Vrškem a s tebou, ono to bude velice zábavný večírek teda.
0: A bude, protože to bude zábavný pro naší produční, protože každý večer i aspoň jeden z nás hraje, takže to bude to bude zajímavý dát to dohromady.
1: Tak, mým hostem byl Martin Janouš, muzikant, textář taky, no. Že jo? Herec, skladatel, scenarista, režisér. Ty vole, já jsem ti přidal další funkce.
0: Ale no tak to všechno přišlo, jak šel čas. Jenom teda, když ještě mám poslední možnost, tak já se musím přiznat, že za pár dní musím odevzdat v divadle scénář nový hry pro Ypsilonku, kterou jsem v podstatě dostal úkolem napsat před prázdniny.
1: A o tom si třeba příště pokecáme. No. Třeba už se bude hrát taky.
0: No musí, jmenuje se to Z Pandořiny krabičky dobrovolné hasičky.
1: Bude o hasičích.
0: Bude to o dobrovolných
1: hasičích.
0: Ale prostě hlavně o lidech na venkově a o těch, kteří pomáhají, ale nejvíc by potřebovali pomoc sami sobě.
1: Tak na tuhle hru jsem fakt zvědavý.
0: Já taky.
1: Martine, díky moc za návštěvu, měj se hezky.
0: Já děkuju za pozvání, ahoj.
1: Čau.

tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na Rádiu Beat.

Krásné nálezy. Krásné nálezy. Hudební galerie známých, ale především neznámých i zcela raritních nahrávek na Rádiu Beat.

0: krásné nálezy. Na
1: rádiu Beat. Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rockových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Dnes váš se již po sedmé v době letošních prázdnin a dovolených zvuk poslechu dalšího pořadu mezinárodního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všehochuť. Opět dostanou prostor skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly. Zahájil americký soubor Keys, který tvoří zkušená dvojice, zpěvák, jen se říká Jake E., a skladatel, hráč na klávesové nástroje a aranžér Mark Mangold. Oba mají již na svém kontě podíl na několika hudebních projektech. Keys je z nich nejnovější. Pod touto hlavičkou zatím vyšla 3 alba. Debutové v roce 2022, z toho druhého The Grand Seduction ze srpna 2024 zazněla úvodní ukázka Shining Sails. To třetí je zcela čerstvé, objevilo se v únoru letošního roku. Keys se vyznačují velmi hutným, spektakulárním zvukem. Až na výjimky jsou ale všechny nástroje, včetně přesvědčivých partů kytary, vytvořené za pomoci různých technických prostředků klávesami v nahrávacím studiu v Kalifornii. Byť se to zdá neuvěřitelné, ale navzdory milionům možností, jak pojmenovat kapelu, je o některé názvy i v současnosti doslova pračka a jistý hudební kolonialismus v případě konkurence souboru z britských ostrovů a Ameriky se zbytkem světa také v tomto případě stále platí. Narazil jsem na to v souvislosti s představiteli německé nezávislé rockové scény, kteří si říkají Velvetín. Vznikli ve Frankfurtu nad Mohanem již před rokem 1997. I když mají na svém kontě 7 velkých desek, debutové album z roku 1997, a to zatím poslední z roku 2024, chcete-li si o ní zjistit něco víc, i hned vás na internetu začnou bombardovat informace o jejich anglických kolezích, kteří navíc vznikli až 5 let po nich. Navíc po německých nositelích tohoto jména by se zřejmě sléla země úplně, kdyby na ně neupozornil jeden bloger, který jejich tvorbu porovnal s americkým souborem Dead Cab for Cutie, který shodou okolností vznikl ve stejné době a také zhruba ve stejném čase vydal své první album. Od německých Velvetín vám teď nabídnu skladbu This Will Never Go Away, která pochází z jejich stejnojmenného debutového alba z roku 1997. Na obou stranách obalu je možná provokativně vyfocená sklenice s mlékem.

0: rádiu Beat.
1: Anglický zpěvák, kytarista a skladatel Chris Thompson je známý zvláště ze svého působení v kapele Manfred Mann's Earth Band. Spojil s ní své hudební osudy zvláště v období 1974 až 1986. Rodák z britského Kentu však vyrůstal na Novém Zélandu, kde zahájil i svoji hudební kariéru se souborem Paragons a působil také v místním kostelním klubu. Vedle nahrávek s Manfred Mann's Earth Bandem a přípravy zhruba tuctu svých solových alb spolupracoval rovněž s řadou představitelů první ligy rockového progresu. Sem patří třeba Steve Hackett, Brian May, Ian Hammer, Alan Parsons a další. Statistici mu napočítali více než 70 takových projektů, kterých se aktivně zúčastnil. V roce 1992 se zapojil rovněž do megakoncertu na počest Freddieho Mercuryho. Rok 2022 se pak většinou uvádí jako konečná jeho aktivní hudební dráhy. Nebezpečně totiž atakuje 80, kterou by měl oslabit v roce 2028. Chris Thompson svou solovou diskografii zahájil před téměř 50 lety v roce 1979. Z ní mám dnes pro vás ve studiu Rádia Beat přichystanou ukázku Take Me to Heaven. Pochází z jeho čtvrtého solového alba Beat of Love z roku 1991.

0: Radio Beat. Krásné nálezy.
1: Britské kvarteto Gravy Train, označované za typické představitele progresivního anglického art rocku, se zrodilo v Lancashiru, ale později zvolilo za svoji základnu Birmingham. Aktivní bylo v letech 1969 až 1975. Hudebníci i jejich muzika měla sice velké ambice, jenže prodeje jejich zajímavých desek se pohybovaly pouze v řádu stovek a tak se jejich tvorbou těšili zejména hudební fanšmekři. Z toho plynoucí nízké honoráře stěží stačili k uživaní a proto se sestava Gravy Train stále přeskupovala, až se většina muzikantů z hudební branže zcela vytratila a soubor skončil v rokovém propadlišti. S výjimkou jejich vůdčí postavy zpěváka a kytaristy Normana Baráta, který si pak založil skupinu The Barat Band, se o jejich dalším působením na hudebním poli nic neví. Gravy Train si na své konto připsali celkem 4 alba. Z toho posledního, Staircase to the Day z roku 1974, které je směsí roku z prvky klasické a řecké lidové hudby, jsem pro vás vybral ukázku Going for a Quick One. Titulní stranu obalu zdoví postava letícího démona z autorské dílny Rogera Deana, známého zvláště z výtarného stvárnění desek skupiny Yes. Z vysílání Rádia Beat si tě poslechněte avizovanou skladbu Going for a Quick One.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Přichystal jsem si pro vás jednu hudební vzácnost, a to jedny z představitelů garážových kapel 60. let z texaského Houstonu. Říkali si The Blocks a byli zařazováni mezi soubory regionální americké psychedelické scény. Američtí The Blocks však hudební scénou doslova prosvištili, protože byli aktivní pouze v letech 1966 a 67. Navíc mají i anglické jmenovce, což při vyhledávání informací o rockové scéně minulosti trochu mate. Ultra vzácnost jejich nahrávek posiluje i skutečnost, že si na své konto připsali pouhé dva singly. Tím nejznámějším je Hanging Out. Různé prameny se liší v datování jeho vzniku. Vzhledem k tomu, že existence kapely The Blocks byla doslova jepičí, uvádějí se pouze roky 1966 a 67. Ze studia Rádia Beat za vámi tedy posílám její skladbu Hanging Out, která v řadě kompilací zastupuje rock z Texasu 60. let.

0: jasné nálezy.
1: Teď mám pro vás přichystanou ještě jednu téměř tajenou postavu pro změnu z nizozemské rokové scény, i když zde ji údajně téměř nikdo neznal. Rodačka z Amsterdamu vystupovala pod uměleckým jménem Cherry Vandergale Smith, ale narodila se jako Hetty Smith. S různými producenty a doprovodnými kapelami natočila pod identitou jako Cardinal Point album nebo Mailbag celkem 6 singlů, které se většinou dočkaly největšího ohlasu za hranicemi země tulipánů. Z nich dnes zazní skladba Goodbye Guitar Man, která navíc zaujala ve Francii. Vyšla jako druhá v pořadí na značce Pink Elephant v roce 1973 v produkci jeho autora Jacques Swarta, mimo jiné člena souboru Het. Nedlouho po vydání téhle desky se stal i zpěvačiným manželem. Cherry Vandergale Smith vydala svou poslední malou desku v roce 1980. Zemřela před 3 lety v říjnu 2023 ve věku 74 let. Na frekvenci Rádia Beat zazní její avizovaný single z roku 1973 Goodbye Guitar Man.

0: krásné nálezy.
1: Na Rádiu Beat.
0: V novější produkci kapel známých a nejpopulárnějších naleznete i dnes skryté tituly. V daném případě mám na mysli skotské Nazaret a její skladbu Win on the Night. Na internetu se suverénně a tvrdošíně uvádí, že byla součástí kolekce jejich 17. studiového alba Snake and Ladders z roku 1989. Mimochodem, tohle album je posledním, kde je ještě členem kapely kytarista Manny Charlton. Když se pak podíváte na seznam skladeb této velké desky, po tomto titulu tam není ani památky. Pokud tedy ovšem nemáte nějaké speciální vydání alba s bonusy. A v tom je právě zakopaný pes. Skladba Win on the Night z autorské dílny zpěváka Dana McCafferty'ho se totiž na konci roku 1989 objevila jako A-strana singlu, který vyšel pouze v Německu. Netajila se záměrem navázat na produkci někdejších úspěšných ploužáků souboru typu Dream On nebo Where Are You Now. Win on the Night se dnes objeví také ve vysílání Rádia Beat.

0: Radio Beat, krásné nálezy.
1: Soubor The Vibrators, který patří k pionýrům první vlny punku, vznikl v roce 1976 v Londýně. Pozornost rockového publika si získal především svým energickým vystoupením v ikonickém londýnském klubu 100. Zpočátku prosluli jako doprovodná formace kytaristy Chrise Spedinga a svými koncerty, na kterých doprovázeli The Sex Pistols, Iggy Popa nebo Iana Huntera. Jejich první nahrávky, včetně debutového alba Pure Mania a prvních singlů, na kterých jejich melodické skladby nezapřely jejich punkové kořeny, se dnes počítají k punkové klasice. Největších úspěchů dosáhli v období 1977 a 78. Ačkoliv sestava The Vibrators doznala již řadu změn, skupina zůstává na scéně a jeho koncertní vystoupení stále provázejí natěšená očekávání rockových fanoušků. Soubor má již na svém kontě zhruba 50 alb. Dnes jejich produkce zazní na rozhlasových vlnách Rádia Beat speciální ukázka, a to cover verze ikonické skladby skupiny Nirvana Come As You Are. Původně se objevila na druhé velké desce Nirvány Nevermind z roku 1991. The Vibrators se svou nahrávkou přispěli na kompilační album Smell Like Bleach, a punk tribute to Nirvana, které vyšlo v roce 2001 na počest ikonického souboru Nirvana a jejího lídra Kurta Cobaina.

0: Fantasy na Rádiu Beat.
1: Dostáváme se k závěru dnešního vydání krásných nálezů. Čas tak letí, takže svou hudební ukázku mohu spojit i v poslední době s často připomínaným 50. výročím vydáním druhého alba skupiny Rainbow Rising. Založil je v roce 1975 kytarista Richie Blackmore po svém odchodu z Deep Purple s partou zkušených muzikantů. Po řadě změn v její sestavě byl Richie nakonec jediným stálým členem souboru. Deska,

Zatím naposledy po dalších 30 letech v letošním roce. K 50. výročí vydání prvních dvou velkých desek Rainbow vyšel některý zcela nedopracovaný materiál z obou desek na albu jejich raritních verzí nazvaném jednoznačně Rarities. Příště vás pozvu k poslechu již předposlední 8. části letošního prázdninového hudebního seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku, napříč teritorii i hudebními styly. Za týden na vás čekají mimo jiné Pendragon, Landslide, novinky Suzy Quattro, Eltona Johna společně s Brandy Carlileovou a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Jedna z původně nevydaných verzí skladby A Light in the Black z druhého alba souboru Rainbow Rising z roku 1976 uzavírá dnešní vydání Krásných nálezů.

0: nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí býťáci, vám přeje od mikrofonu ze studia Rádia Beat Martin Vysušil a začíná 1013. 11. v 11. A napadlo mě, že vlastně nebyl ještě začátek. Tedy samozřejmě začátek jako téma jedenáctky. A proto dnes večer budeme všechen čas věnovat jenom a jenom začátkům. Některé sogy se budou věnovat spíše takové té skoro biblické tématice nebo pojetí začátku. Některé budou až metalové, některé budou spíš psychedelické. Ostatně to všechno uslyšíte za malou chviličku sami. V roce 1965 vyšlo, jestli se nemýlím, druhé studiové album kapely Kinks a Raymond Douglas Davies pro tohle album nazvané Kinda Kiss složil i Something Better Beginning. A to je ten první začátek dnešního večera.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: To byly The Kings a Something Better Beginning. S dalším začátkem přicházejí Chicago, tedy konkrétně tehdy si ještě říkali Chicago Transit Authority a přesně tak nazvali i svoje album, které vyšlo v roce 1969. Autorem písně Beginnings je Robert Lem, klávesák a vokalista kapely Chicago. Proč o tom mluvím? Protože kromě Terryho Catha, který hrál kytary a zpíval vokály, a Petera Cetery, což byl basák a další vokalista, tu byli kromě perkusisty Dannyho Serafina ještě trombonista, trumpetista a altsaxofonista. Prostě klasická dechová sekce, což u nás na beatu zase není tak časté.

0: všechny mají něco společného.
1: 11:11
0: na Rádiu B.
2: V roce 1969 ještě chvíli zůstaneme s albem From Genesis to Revelation. Asi bych měl spíš říct Genesis, protože Peter Gabriel pro tohleto album složil i song In the Beginning, ve kterém zcela nepokrytě míní právě to téma stvoření.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Začali jsme s Kings, to byl rok 1965. Teď dvakrát rok 1969 a v tomtéž roce ještě zůstaneme čtvrtou nahrávkou dnešního večera, o kterou se autorsky postaral Lou Reed, frontman The Velvet Underground v té době. Eponymní album téhleté kapely, které je třetí v pořadí jejich studiové, má na sobě nahránu i píseň Beginning to See the Light.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Lou Reed si pěkně pohrával s tématy, jako je osobní svoboda, láska sama k sobě a hledání absolutního štěstí. Zpívá se tam třeba víno pěkně ráno a nějaká ta snídaně v noci. Prostě je to úplně free. To byly Velvet Underground a ty teď vystřídá kapela, která pochází původně z Baltimoru, ale potom přesídlila do Evropy a v roce 1971 vydala své jediné eponymní album Maypole. Čímž jsem řekl, jak se ta formace vlastně jmenovala. Ta deska je pěkně vzácná, velmi, velmi těžko se schání. A my si z ní zahrajeme song, jehož název jsme tu dnes už slyšeli, ale na to si musíte zvyknout, protože celý dnešní večer je věnován začátkům. In the beginning, Maypole.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: 11 v 11 po 1013. poprvé téma začátek a máme tu kapelu, kterou asi všichni znáte. ELP neboli Emerson, Lake and Palmer. Ti v roce 1972 vydali skvělé album Trilogy a na něm From the Beginning. To je naprosto excelentní věc, ve které Greg Lake předvádí, jak to umí. Zajímavostí je, že Greg Lake původně tuhle píseň napsal pro King Crimson, pro jejich debutové album In the Court of the Crimson King, ale Robert Fripp měl pocit, že se tam tematicky moc nehodí, tak ji nebrali.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 11 v 11 s číslem 1013 střídá jedna píseň druhou, ale všechny mají něco společného, jak říkají džingly. A to sice začátek. Na začátku byla tma. To jsou Manfred's Man's Earth Band a rok 1973. Jejich album Solar Fire obsahuje tuhletu píseň, která opět rozebírá to biblické téma stvoření.

0: 11.
1: V 11.
0: Na rádiu Beat.
2: A od těch let 70. teď odskočíme, protože se octneme hned na téměř konci let 80. Konkrétně v roce 1988, kdy Europe vydali své album Out of This World. To už jsme u metalové muziky a songu, který se jmenuje Just the Beginning, prostě jenom začátek.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Konečně začátek, ne, to si nepochvaluji. Téma, které jsem poprvé dnes vystrčil do 11 na Rádiu Beat, ale to je název písně, té další písně, kterou za malou chvilku zahrají Black Label Society. To už jsme na jejich albu Sonic Brew, které vyšlo v roce 1998. A ta písnička se jmenuje The Beginning, At Last, tedy právě konečně začátek.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Hodně rozjeté Black Label Society z The Beginning at Last teď vystřídají neméně rozjeté holky z Girl School. Psal se rok 2004, když vyšlo jejich album Believe, a New Beginning, tedy nový začátek, není poslední. Bude tu ještě jeden, ten 11.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Jak jsem říkal, ještě jeden začátek nám tu dnes večer chybí, ten 11. Byli tu s námi The Kinks, Chicago, Genesis, The Velvet Underground, Maypole, ELP, Manfred Mann, Europe, Black Label Society, Girls School a na závěr jsem si nechal ukázku z alba The Astonishing, které vyšlo v roce 2016 a vydali ho Dream Theater. A New Beginning je název posledního songu dnešního večera a to nám pěkně sroste s tím Hard and Heavy, které začne už za malou chviličku. No a potom už pojedou všechny programy Rádia Beat tak, jak jste zvyklí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.

Rádio Beat. Klasický rock od soumraku do úsvitu.